Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Pane Horníček, vy jste nám vyprávěl o tom, jak vás filmaři přinutili sednout na koně. Ale já vás viděla ve filmu jezdit na traktoru.
1: To nemůžete vypamatovat. Jo? To už je dávno. To, ano, já jsem jezdil na traktoru. Ve filmu Kamčer nevůže a dokonce jsem couval. Ovšem to bylo filmovaný v obráceně, takže já jezdil dopředu a to bylo točený v obráceně, takže tam například já jdu kolem psí boudy a ten pes zacouvá přede mnou. A to bylo taky točený v obráceně, že toho psa vyvolali z boudy a filmovali to v obráceně, takže on jako zaběh takhle přede mnou. Že jo? A to vzpomínám na to s hrůzou, protože to bylo opravdu peklo. Ale co na traktoru? Já jsem byl filmaři donucen vsednout na motocykl. To byl daleko horší zážitek. To přišel režisér Brinich a že prý má pro mě roli faráře. Já jsem hned říkal, to není možný, já nemůžu dát faráře. To nám Vatikán vyhlásí válku. To je... A on říkal, ne, to je takovej moderní farář, který střílí lukem a sám si zařizuje anténu televizní a sám si v kostele zařídil mikrofon a amplion. Takový technický typ faráře a jezdí na motorce. A to mě nachytal, protože já byl tehdy začátečník řidič a pyšnej, nafoukaný jako každý začátečník s řidičákem v kapse, tak jsem si říkal, fajn, budu jezdit na motocyklu. Těšil jsem se na to a oni říkali, ovšem pozor, bude to 500. A já jsem říkal, číslo mě nezajímá. To... No to... Já jsem skutečně v té době byl takový řidič, že když se mě ptali, jaký má můj vůz v obsah, tak jsem říkal, 4 lidi pohodlně. Tak prostě mě přivezli, točilo se to v Říčkách, v Orlických horách, k motocyklu a já poprvé v životě viděl, co to je 500. Já to netušil. To tady začíná řídítko a tady končí druhý někde, že? Ale naštěstí to mělo takový ten přívěsný vozej, tak jsem si říkal, fajn, bude to stabilní, nezvrhne se do se mnou, to bude výborný. A tak mě vysvětlili takový ty základní věci, tam byl instruktor, který měl za mě jezdit ty scény, kdy není poznat, kdo to jede v celku. Brejle, kapucu, že takovou tu kuklu, kombinézu jsem měl na zim až ke krku. A ten měl za mě jezdit takový ty celkový pohledy, to byl řidič, voják, profesionál, tedy jaksi instruktor. A ten mě řekl, podívejte se, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pustíte spojku, pomalu přidáte plyn a jedete, že jo. Já jsem ještě říkal, co mě to vykládáte za blbosti, člověče. Vždyť jsem řidič. Tak Hergo, tyhle věci přece vím, že se pomalu použí spojka, pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak já to nevěděl na motocyklu. Tak on mi to vysvětlil, kde jsou tyhle ty věci. Já jsem na to set, tedy takhle, že? A teď jsem pomalu pustil spojku, pomalu přidal plyn. Vyrazilo to se mnou. No jel jsem. Ten voják seděl vedle mě v tom přívěsném vozejku, ujeli jsme takových 5 metrů, i s náma to vylítlo ze silnice a dolů po lukách jsme jeli. A já jenom vím, že on stál v té lodičce a to pustil ty řidiče. Protože po lukách nejezdím, zásadně. Tak já pustil ty řidička, on stál v té lodičce, držel je, točil to také na stranu, no zastavil to o něco. A vyvezli jsme to nahoru, on povídá, já jsem vám neřekl, že ta loďka tomu dává švunk stranou, vy když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Já jsem říkal, no a to jste mě právě neřekl, tak nasedat a jede. Tak jsem si namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatýho Sebastiána tam. To byl druhej pokus. Ke třetímu pokusu přijeli 2 příslušníci bezpečnosti, instruktor z Rychnova nad Kněžnou, který vedle mě běžel takhle mě. Jenže já ho předjel a vletěl jsem do Švestky. Tak to byl třetí pokus, třetí malé, tak další pokus je režisér zakázal a všecko se řešilo střihem, čili já, třeba je scéna, to je, naštěstí už to nehraju, vycházím z fary, dávám si brejle, že jo, tam stojí motocykl, puštěný motor, já na něj nasedám, ovšem to mě museli přísat, že jsem to nerozuměl. Dosednu, sám na řidítka, střih a to, co odjíždí od kamery, už je ten voják. Čili v tom filmu všecko, co jezdí, tak je ten voják. Všecko. Pardon, kromě jedné scény, jedinou scénu jedu já. Ano, tam je scéna, kdy jedu do vršku přímo proti kameře takhle, vezu Tvrzníkovou, ta hrála učitelku, jedeme a míjím kameru a jedu takhle do vršku dál. To je jediná scéna, kterou jedu sám. Ovšem, to mě 20 chlapů táhne na laně.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.
2: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu pryčna dřevěná. Na ní leží čány kepl terváč, co se rval a nená.

Postavte mi jenom prostej kříž. Za mřížema kytka uvadá, čánek a pot smrti propadá. Až se bude slunce sklánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit, tak já vím, Čány, že to bude naposled, co ti přijde

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

o smyslu pro humor. Kdyby mě někdo pověřil vybudováním jakési školy pro výuku smyslu pro humor, vedl bych frekventanty prvního ročníku nejdříve do biografu. Tma kinosálu je to správné učiliště, kde začátečník není odkázán na pospas sám sobě, a tedy riziku, že mu unikne to, čemu říkáme for. V biografu zašumí, zahučí či zařve vždy celé kino a tím člověka upozorní, že teď to bylo. Ten, komu popřípadě to uniklé dojde se zpětnou platností, pak nezřídka vydává onen charakteristický trilek dodatečného smíchu ve chvíli, kdy už je zase ticho, zpravidla při dojemné scéně. Ale právě to potěší celý sál ještě jednou a nezřídka zrovna tak jako ten film. Co je ovšem důležité, tma chrání takového opožděnce před zkompromitováním, podobně jako v divadelním hledišti. Návštěvu divadelních komedií bych povolil už studentům druhého ročníku, hned jak by si zvykli sledovat herce na jevišti i v detailech filmového plátna, kde vidí, co kdo dělá například s nosem, obočím, očima či prsty. A teprve po zapracování v kinosálech a v divadelních hledištích bych adeptům umožnil sledovat humor v televizi. Neboť televize už je těžká. Před obrazovkou vám často jen manželka nebo dítě napoví ono teď. A kdo ví, jestli napoví, víte přece, jak to doma vypadá. I televizní humor je však lehčí než humor knižní. Humoristickou literaturu bych povolil až vyspělému čtvrtému ročníku, protože kniha je bez nápovědy, nad knihou jste už docela opuštěni, tam visí všechno jenom na vás. Ale kdo se naučí humor i číst, ten získá pochopitelně vyšší šarži mezi mafiány humoru, už protože naplňuje okřídlený výrok Vladislava Vančury, že humor není smát se, ale lépe vědět. Můj přítel Miroslav Horníček naproti tomu velmi přesně řekl to, co velmi nepřesně zopakuji, že humor je úhlem pohledu na život. A nevím, jestli k tomu dodal, on samozřejmě nestačí říkat všechno, co ví, on musí dělat i jiné věci, že humor končí a těžkne, když se začne racionálně rozebírat. Například při úvodním slově. Já třeba vím, že člověk dohnaný k přednesu úvodního slova má dodržet klíčové zásady, a to dvě. Za prvé, úvodní slovo nikdy nesmí být vtipnější než to, co po něm následuje. O to, jak vidíte, se houževnatě pokouším. A za druhé, úvodní slovo musí být stručné. Tato druhá zásada mi ovšem zabraňuje v tom, abych vám vylíčil, co všechno se může stát člověku, který byl záchvatem smíchu přepaden. A proto vám přeji, aby bylo kolem nás, ne třeba zrovna v příštích minutách, ale především v příštích měsících a letech, aby bylo kolem nás humoru tolik, aby se vám to pravidelně stávalo. Ovšem kromě toho, že byste ze srdečného smíchu srdečně podlehli srdečnímu záchvatu.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze.

noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet nejvyšším nadávat.

walk back down. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera

0: vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky. Country.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jet routa.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík. Ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravý. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky: hele, Franz, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčný si řekl: no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali: prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on: páno, tak se chlapi nesází, to vím, páni, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát, a on prohrál. On: páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá: pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá: jdou se vyspat slaný, na městí dle nemůžou. On: pá, dobře. Vsadíte se? On povídá: no, jestli to není nějaký normální, regulární úkol početní. Pá, dobře. O kolik? O stovku? Slaný povídá: to je málo. Tak o 500. Tak se vsadí. On povídá: podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujedou autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on: pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje.

Manželka ukázala na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece. Kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Řek tě za sebou, či čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou, necestou.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Jen jsem v silnici, když asfalt stál a studený pot na čele mě téměř hřál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dalej slezy. Já ji vzal a dodnes na to myslím spodnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, vezmi rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a hlavu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost před mořem.

zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne? Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli. Když hledali jsme spolu vráka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šmink,

tě za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Voní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí.

Zdravím Country Radio, tady Petra Černocká. Jsem ráda, že i já mohu přát ke krásnému 35. výročí této skvělé rozhlasové stanice. Takže hodně krásných písniček, šikovných moderátorů a hlavně věrných posluchačů, nás věrných posluchačů. Petra Černocká.

0: Antri počasí.
1: Čeká nás další slunečný den. Venku bude převážně jasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jednou poměrně zajímavou akcí. Ve čtvrtek ve 13 hodin se můžeme zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží zátěž jako při volbách. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Mimořádné sucho zasáhlo přes 50% území ve správě státního podniku Povodí Labe. Přestože se v srpnu už neočekávají extrémní teploty, až 40 stupňů Celsia, vodohospodáři předpokládají, že se sucho ještě prohloubí. Vodní nádrže ve správě podniku dál, ale plní funkci záchranné sítě pro vysychající krajinu. O sběru hroznu teď náš kolega Luboš Dvořák.
2: První letošní hrozny na Burčák vyrazili sbírat lidé z vinařství Valtice v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Ovšem musí za úsvitu. V současné horké vlně vinařství tak nejen chrání své zaměstnance, ale také samotné hrozny. V extrémních vedrech by se velmi rychle zahřívaly a začaly oxidovat, což by mělo negativní vliv na kvalitu. Luboš Dvořák, Valticko.
1: U Žadce vzniknou nová pracovní místa. Blíže Blanka Holoubková.
3: U Velichova poblíž Žadce má vyrůst nový skladový areál o rozloze 9 hektarů s dvěma halami. Záměr počítá se zaměstnáním 300 lidí v třísměnném provozu a denním provozem 200 osobních a 120 nákladních vozidel. Stavba je plánována na příští rok. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalista Jablonce dnes nastoupí v rizik odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu a dovolit si tak mohou i porážku o jednu branku. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byl Michal Tučný a jeho Digiligy ve vysílání Country Rádia v 6 hodin a 4 minuty. Máme čtvrtek 13. srpna, to znamená, že za námi je taková ta velká noc, nebo možná velký večer, ten včerejší, na který jsme se mnozí těšili, možná jste se na něj i dobře vybavili, protože jsme byli vlastně jenom kousíček od takového fantastického astronomického divadla. Pakliže jste nás neposlouchali třeba včera někde ve Španělsku, kde probíhalo úplné zatmění slunce, tak tam samozřejmě tam byla i situace naprosto ideální. Tak ale i v Česku bylo prostě nádherně, to úplné zatmění u nás, ale neuvidíme ještě velmi dlouho, pokud jste to včera minuli. Tak nejbližší termín je až 7. října roku 2135, tak to si myslím, že u toho rozhodně nikdo z nás nebude. Ale je to vlastně další ze série zatmění, která se budou opakovat na naší planetě, ale v Česku vidět nebudou. Ta nejbližší začne za 18 let a to bude v roce 2044, ale to bude na úplně jiném místě Země, takže pokud byste rádi, tak můžete samozřejmě někam vycestovat, ale jak říkám, nejbližší v Česku 2135 a to je tady hodně daleko. Tak věřím, že jste se nekoukali jen tak do sluníčka, protože samozřejmě to nebylo vůbec doporučováno, mohli jsme si poškodit očka, ale myslím si, že internet je plný nádherných fotografií, která to vypadalo a věřím, že si to většina z vás moc užila. Teď už vám přeju krásný vstup do čtvrtečního dne. Mám pro vás spoustu muziky, už teď se chystají pobírky s písničkou Toulám se. Bude i Karel Gott, taky Johnny Cash, Kateřina Marie Ticha, taky hodně informací o počasí, o tom, jaký bude ten dnešní den a mrkneme se za Alenkami, mají svátek.

Teď vyprávěl Karel Gott svůj dlouhý příběh, dlouhý prout mě stále láká, to byla název této písničky, v 6 hodin a 10 minut se ode mě zase dozvíte něco o počasí. Tak dneska ty teploty jsou poměrně nízko, ostatně jako včera, čekají nás takové další chladnější noci a brzká rána. Teploty v tuto chvíli kolem 8-10 stupňů Celsia, ta jižní Morava, ta je prostě naprosto zásadní, tam bych řekla, že prostě ty teploty jsou skoro vždycky výrazně vyšší, až o 4 stupně právě v tuto chvíli, takže kolem 12 stupňů. Co se týče dopravy, tak ještě na Moravě chvilku zůstaneme, protože máme komplikace na D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí, je to 258. kilometr, tak právě tam máme v levém pruhu sraženou srnu, tak prosím opatrně, než tam přijedou silničáři a odklidí tohletu. Prostě nepříjemné nadělení. Za chviličku Johnny Cash, dáme si Kessyho Jonesa a podrobněji se podíváme na počasí, nejenom na ten dnešní, ale i zítřejší den. To si myslím, že je taková předzvěst víkendu, tak pokud chystáte nějaké velké plány, tak vám povím, jak bude. Teď už ale Johnny Cash. Hezké ráno. Come on,

0: Jak bylo, je a bude.
1: Za minutu čtvrt na sedm přeju hezké ráno. Sluníčko nám dneska vyšlo v 5:47 a zapadat nám bude 8 minut před 9:30. Ano, skutečně se ty dny neskutečně krátí. Ostatně i ten pohled teď aktuálně z okna ven o tom leco svědčí, že řekněme, že třeba před 14 dny tam bylo ještě krásně světlo, teď už je trošku šero. Mrkneme se i na historické teploty, ty nejnižší byly v roce 1908 naměřeny v pražském Klementínu. Šlo o necelých 9 stupňů Celsia nad nulou zatím. Podíváme se i na maxima. Ta byla naměřena v roce 2003 a šlo o 630,8 stupně Celsia. V tuto chvíli je teploty stále poměrně nízko, ale nebojte, přes den budou zase o trošku výš. Teď kolem 8 až 12 stupňů Celsia. S tou 12 počítejte spíše ve středních Čechách, třeba dejme tomu kolem Nížku pod Brdy a podobně, anebo také na jižní Moravě. No a když se podíváme dále, tak nás čeká informace o tom, jaké nás dnes čeká počasí. Čeká nás další sluneční den, bude převážně jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 25 až 30 stupni Celsia. A při pátku budou teploty podobné, i když malinko vlastně vyšší. Bude většinou jasno a čeká nás slunečno a další pokračující teplý den. Teploty 28 až 32 stupňů Celsia. No a možná by vás zajímala i nějaká pranostika, která se vztahuje k měsíci srpnu, tak na ten dnešní den tady skutečně žádnou nevidím, ale nějakou tu univerzální určitě zvládneme. Mohla by se týkat třeba hub, chcete-li. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Tak můžete to jít zkontrolovat do lesa. Takhle po ránu si myslím, že se na houby chodí, aby byl ten úlovek co nejvyšší. Tak přeju šťastný lov a plný košíky. Kateřina Marie Tichá, to je muzika, která nás čeká právě v tuto chvíli na Country Rádiu.

6 hodin a 22 minut jsme tady měli jednu písničku tak trošku zatrest, ale to je tak příjemná, pohodová píseň, ideální na ráno, že si ani vlastně nezaslouží takovýto název. Je to trest od Petra Spáleného v našem vysílání. A co rozhodně také není za trest, tak to je další muzika, kterou pro vás za chvilku budu mít. A také třeba plavba na country parníku, který pro vás vyplouvá od března až do listopadu letošního roku. Tak pokud jste si ještě neužili plavbu na krásné loďce krále Jiřího, tak máte samozřejmě stále příležitost. Některé koncerty už jsou vyprodané, jak se tak dívám, ale na některé ještě nějaký ten lístek seženete. Co se týče těch nejbližších koncertů, tak ten nás čeká třeba v neděli 16.8., to znamená tuto neděli, čeká nás Honza a Jindřiška Prožově z Devítky, potom nadcházející úterý Honza Vančura a David Fiedler, no to je nádherná kombinace, Rangers plavci samozřejmě. 18.8. to bude parádní jízda. Já myslím, že Honza Vančura už letos na parníku jel. Bylo vyprodáno a bylo to skvělé. Když tak se můžete podívat na Facebook.

čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám.

0: vodáckou meku to udělá.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Za malý okamžik už půl sedmé, přeju vám pěkné dobré ráno. Mrkneme se na silnice D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí. Počítejte s tím, že na 258. kilometru v levém pruhu je sražená srna. Máme komplikace i na D4, je to Příbram Praha, hnedka za Řitkou, 11. kilometr, začíná tam vznikat kolona. Aktuálně je to zhruba na 10 minut. No a ještě nějaké vlakové výluky. Olomouc, Senice, Nahané, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí a nebo Humpolec, Havlíčkův Brod. To jsou trasy, na kterých dneska jezdí místo vlaku, autobusy, tak samozřejmě, že ne po kolejích, ale po silnici. Přeju krásné ráno.
3: Country Radio.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Radia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
5: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
7: Jestli pak víš, že se o tobě mi blbá.
5: Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
8: Léto je blíž, má duši čistou a země blízko oblastí.
5: Na kamarády a přátelé.

0: Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem.
1: Teď už dobře to ví.
0: Taková kouzla umí Country Rádio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
3: Hezké ráno. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíce uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst nebudou mít dost peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Jde podle politiků o tradiční prázdninový mírný nárůst. Zvýšil se i počet volných pracovních míst. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Čeká nás další slunečný den, bude převážně jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dívám a v kalendáři máme dneska Alenku, což je hojně oblíbené jméno v Česku. Nosí ho zhruba 110 tisíc dam. Přejeme všechno nejlepší. Jde o oblíbené ženské křestní jméno, které má však značně nejasný původ. Někteří vědci jméno spojují s mužským protějškem Alan, který má dnes také svátek a překládá se tedy jako svornost či soulad. Jméno Alena také bývá spojováno se jménem Helena, které se překládá jako pochodeň nebo takové světlo v temnotách. To však stále ještě není všechno. Existují totiž i názory, že jméno pochází z ruského jména Alexandra, respektive její domácké podoby Olena. No tak vidíte, jak komplikované to je. Slaví dneska také Kasián, Sven a Hippolyt. A co je důležité, dnes máme Mezinárodní den leváků. Ten oslavuje lidi píšící a pracující levou rukou. Cílem tohoto dne je ukázat životní úskalí leváků v převážně pravorukém světě a podpořit výrobu pomůcek pro leváky. Těch leváků máme ve světové populaci zhruba 10%, což je to poměrně vysoké množství. A měli bychom se trošku na ně zaměřit, jo, a zjistit, jak obtížné je právě pro leváky používat třeba běžné nástroje, jako jsou nůžky, otvíráky, lavice ve škole a všechno podobně. Určitě jste někdy seděli vedle leváka ve škole a víte, jak jste do sebe pořád žduchali tím lokýtkem. A myslím si, že je docela pěkné, že právě na ten dnešní den se pořádají různé sportovní zápasy leváků proti pravákům nebo hry, kde lidé zkouší dělat všechno jenom levou rukou. Mezi vůbec ty nejznámější leváky v historii patří umělec a vědec Leonardo da Vinci, fyzik Albert Einstein a myslím, že se taky málo ví, že i hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart byl levák. A co je vůbec ta nejzajímavější věc o levácích je, že člověk se rodí jako levák kvůli přirozenému nastavení mozku, kde má dominantní pravou mozkovou hemisféru. Si představte, že ta levorukost se dokonce dědí v rodinách. Děti levorukých rodičů mívají prý stejnou preferenci. To jsou věci.

Bill Nelson on the road again ve vysílání Country Rádia. Za minutu už bude 6:45, tak vám přeju hezký a úspěšný den a vlastně i taky hezký start do toho čtvrtého pracovního dne, kterým je čtvrtek 13. srpna. Tak se mrkneme na to, jak to v tuto chvíli vypadá s teplotami v teploměrech napříč celou Českou republikou. Pohybují se od 8 až do aktuálně 15 stupňů Celsia. Těch 15 je samozřejmě na Moravě, těch 6 je spíše na západě naší republiky. Ve středních Čechách je i 15 stupňů, takže rozptyl teploty je poměrně vysoký, ale přes den by se měly srovnat a dosáhnout až ke 30 stupňům Celsia. Pozor si dávejte na D1 před Brnem, jedete-li z Prahy, tak vás čeká zdržení, které je v podstatě úplně každý den totožné. Týká se zhruba 183 kilometru a pojedete zhruba 20 minut až do omezení. Tak tam je to taková situace, která bude trvat minimálně, si myslím, že do konce letošního roku, než tam ty mosty všechny postaví, tak si myslím, že to bude prostě ještě nějakou tu dobu trvat. Tak se obrňte trpělivostí, poslouchejte dál Country Radio, protože my vás budeme zásobovat dobrou muzikou, která by vám tu náladu měla docela určitě zlepšit. Pokud tedy už teď není ideální. Vojta Kyďák, Tomáško, Česačů, Bavlny Bál. Za chvíli probouzíme. Jo,

0: na Country Rádiu.
1: Jak jsem slíbila, tak se i teď děje. V 6 hodin a 48 minut budeme probouzet jednu dámu, která se jmenuje Marta. A tahle ta dáma nerada vstává, takže prý máme probouzet těsně před 7, což právě teď činíme. Zkusíme, zdali pak se dovoláme, i když někdo prostě nerad vstává. Tak budu se snažit být co nejněžnější budič. Dobré ráno, moc vás zdravím z Country Rádia, tady je Katka, mám tu pro vás jeden vzkaz od Borka.
2: Ježiš, děkuji moc krát, ale opravdu jste mě zbudili.
1: No ale to jsme měli v plánu, prý velmi nerada vstáváte, máme to tady napsáno, ale tak snažila jsem se, aby ten telefon zvonil jen tak jako jemně, něžně a potichu.
2: A i tak mě to zbudilo.
1: I tak vás to zbudilo, ale věřím, že je to příjemné probuzení.
2: Určitě.
1: A to ještě jste neslyšela ten vzkaz, který tu pro vás mám.
2: Tak mi ho přečtěte.
1: No. Je velmi dlouhý a velmi osobní a moc krásný. Tak si ho užijte. Dobré ráno, moje
2: Děkuji.
1: Milovaná Marto. Vím, že nerada brzo vstáváš, ale dovol mi dnes udělat výjimku. Máš přeci narozeniny. A já bych ti k ním nechtěl popřát všechno nejlepší. To totiž přeje každý. Chtěl bych ti popřát hlavně a jen zdraví. Vše ano. Ostatní a to nejdražší již máš. Milované a milující syny a vnoučata a také mě. Tvého stále zamilovaného muže. Sice již žijeme dlouho spolu, ale v mých očích jsi stále stejně krásná, jako jsi byla, když jsem tě v 18 letech poznal. Takže Marto, přeci jen vše nejlepší k tvým narozeninách ti ano. přeje tvůj muž Borek.
2: No to je úžasný. To je úžasný. Moc vám děkuju. No, je to prima probuzení.
1: No já si myslím i takhle brzy po ránu, když vám váš muž napíše takovýhle krásný ano. vzkaz. A ještě vám u nás nechá zahrát písničku, která se jmenuje Marta, to znamená stejně jako vy. Tak to nemůže být lepší probuzení.
2: No jasně. Tak já vám hrozně moc děkuju a za hezký přání taky děkuju. Moc
1: Mějte se moc fajn, užijte si svůj dnešní den a pozdravujte Borka, tady je pro vás
2: děkuji,
1: písnička. Naslyšenou. A možná dobrou noc.
2: To ještě ano. Dostili jsme osu, v pohodě na prýmusu, bezvadně se připekla. Pozvali jsme Martu mezi naší partu, ale ta nás vypekla.

Tak jsme opěvovali Marty, teď i Matildy a před námi je poslední písnička této hodiny. Čeká nás pozdní sběr a menuet těsně před sedmou. Pak si dáme zprávy počasí a Vabyho Daňka.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padá.

0: Country počasí.
1: Čeká nás další slunečný den. Venku bude převážně jasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
7: Vypartu

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro vodáky, protože i pro ně sucho znamená velkou komplikaci. Sýzných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách je situace horší. S opatrností je sýzná Dolní Jizera a Berounka, dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice nebo Dyje pod Vranovskou přehradou a Novými Mlýny. Stále splavný je pro vodáky také dolní úsek Labe z Ústí nad Labem do Německa. Počasí nepřeje vodákům ani růstu hub. Houby podle mykologů nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je prý nejhorší za poslední roky. Aktuální situaci můžeme sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Možná je v této době snazší najít poklad než houbu. Archeologové mají další skvělý objev.
2: Archeologové u Těšetic mezi Znojmem a Miroslaví odkrývají jednu z nejstarších zemědělských osad ve střední Evropě. Její obyvatelé tu před více než 7000 lety žili v dlouhých domech. Výzkumníci se před sluncem schovávají pod plátěnými přístřešky. Zaschlou zeminu musí dokonce kropit vodou, aby ji mohli odhrabávat. Luboš Dvořák, Znojemsko.
1: Kde se schladit, to nám poradí Blanka Holoubková.
3: Jižní Čechy nabízejí i v létě pestrý výběr podzemních prostor, které mají teploty až o desítky stupňů Celsia nižší, než jaké vládnou na povrchu. Je možné se tak projít pod náměstím Tábora nebo Slavonic, pivovarskými sklepy, odvodňovací štolou, bývalým dolem nebo jeskyní. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Pokud máte rádi cyklistiku, tak tady je tip od Blanky Holoubkové.
3: V sobotu 15. srpna dorazí do Pardubic světová cyklistika. Město se stane dějištěm startu třetí etapy prestižního závodu Czech Tour 2026. S pořádáním akce souvisí dopravní omezení v centru města. Už od pátku večer bude platit zákaz zastavení na vybraných parkovacích plochách.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublížím, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

0: zabrat, ať se na hucom zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hucom zvýší, kde najmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: 7 hodin a 7 minut posloucháte Country Radio. Možná, že jste se teď probudili a říkali jste si, to byla ale zajímavá noc, prostě plná perzejdů těch padajících hvězd a dokonce jsme viděli i to krásné rohaté slunce. Ano, v Česku bylo, se mu říká takové rohaté, protože to zakrytí nebylo tak velké, zůstával jenom takový ten tenký srpek a to nízké slunce mohlo vytvořit velmi efektní fotografické záběry. A pokud jste neměli dostatečně jako techniku na to, protože samozřejmě na to potřebujete mít skvělý fotoaparát, abyste takovou zázračnou věc mohli vyfotit, tak se podívejte na internet, protože tam je opravdu spoustu nádherných fotografií. Třeba za mě tedy jako speciálně opravdu nádherně vypadají třeba fotografie, kde je v popředí Petřínská rozhledna a nebo třeba Eiffelova věž. To je teda, jako musím říct, naprosto unikátní a nádherné jsou i s Pražským hradem. Podívejte se, je toho opravdu plný internet, nemusíte nějak sáhodlouze hledat. My vám samozřejmě budeme zprostředkovávat informace, které se týkají nejenom perzejdů, to znamená těch padajících hvězd a samozřejmě takového toho roje, který dnes vyvrcholí, protože to maximum meteorologického roje perzejd vrcholí právě dnes a dnes večer máte ještě poslední příležitost si třeba něco přát při té padající hvězdě. Tak nebojte, informovat vás budeme i na Country Rádiu. Tak z těch spoustu zajímavých informací, které se vztahují ke 13. srpnu, si povíme i v datech, což je rubrika, která nás čeká každý všední den od pondělí do pátku kolem 7:45. Podíváme se třeba na berlínskou zeď nebo za Alfredem Hitchcockem. Jo, takhle hodně zajímavý člověk s dnešním datem úzce souvisí. Přeju vám pěkné dobré ráno a samozřejmě všechno nejlepší, zejména Alenkám, protože to jsou dámy, které mají dneska svátek. Tak přejeme všechno nej a posíláme volací znak naděje.

krotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Jitka Vrbová, jen ty má Sázavo, minutu po čtvrt na osm, pěkné dobré ráno. Je čtvrtek 13. srpna, svůj svátek slaví všechny Alenky a pokud mají Alenky rádi teplé počasí, tak si myslím, že dneska se dočkají opravdu mimořádně krásného dne. Má být totiž jasno s teplotami až do 30 stupňů Celsia, i když si myslím, že na některých místech si to lidé nemyslí, zejména třeba v Kořenově na Jizerce, protože tam mají teďka aktuálně, v tuto chvíli, teploty lehce pod nulou. Je to pár desetin stupně Celsia, ale jsou tam teploty pod nulou, takže tam mají docela frešno. My si myslím, že napříč celým územím České republiky nemusím počítat s takhle děsivými teplotami, řekněme pod bodem mrazu. Teploty se v tuto chvíli pohybují kolem 10, maximálně 15 stupni Celsia. Tak podíváme se i na silnice, jak tam to vypadá. Nemám pro vás úplně dobré zprávy, ale předpokládám, že s nimi počítáte, pakliže znáte trošku D1, alespoň v posledních týdnech a měsících. D1 exit 188, exit Rosice z Prahy na Brno, tam aktuálně se zdržíte 35 minut. Komplikace čekejte i na D5, je to z Plzně na Prahu, zhruba na čtvrtém kilometru. Máme tam dopravní kolizi a to hnedka na prvním kilometru, tam se srazily dva osobní vozy a od čtvrtého kilometru to tedy pěkně stojí. Tak držíme palce, ať vám to v té koloně dobře utíká. Teď dáváme pokáče, mám doma kočku a za chvilkou data v datech.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
2: 7 hodin a 21 minut začínají data v datech a začínáme jednou nemilou událostí, od které právě dnes uplynulo 422 let. Uprostřed vrcholící lázeňské sezóny tehdy vyhořely Karlovy Vary, kde lehlo popelem 99 ze 102 domů, takže zůstaly jenom 3. Podívejte, kde jsou Karlovy Vary dnes. Podíváme se ještě na jednu událost, která souvisí s tím dnešním dnem. V roce 1929, to právě toho dnešního 13. srpnového dne, v pražském kině Lucerna se poprvé promítal zvukový film, šlo o americký film Loď komediantů. No a teď už se podíváme na narozeniny. V roce 1844 se toho dnešního dne narodil Antonín Baťa starší, zakladatel obuvnické dynastie Baťů. V roce 1946, to znamená, že dnes 80. narozeniny slaví zpěvák, hudební skladatel a také moderátor Michal Prokop. V roce 1899, a to už jsme ve světě, se narodil Alfred Hitchcock, britský a americký filmový režisér a producent, který proslul jako mistr thrilleru a kriminálních příběhů s vysokou uměleckou hodnotou. Rok 1983 a 13. srpen byl důležitý zejména pro rodiče Táni Pauhoufové, protože se právě ona jim narodila. Šlo nebo jde o slovenskou herečku, která hrála ve filmech jako Bábovky, Lída Bárová nebo Marie Terezie. Podíváme se do Česka na úmrtí. V roce 1930 zemřel Václav Laurin, český technik, konstruktér, podnikatel a průmyslník. Vyučil se zámečníkem v Mladé Boleslavi, kde potom v roce 1895 společně s Václavem Klementem založili firmu Laurin a Klement, což je dnešní Škoda Auto. Podíváme se i do světa do roku 1910, protože tehdy zemřela Florence Nachtigallová, britská ošetřovatelka, zakladatelka první školy pro ošetřovatelky na světě. No a protože právě dnes slaví své narozeniny Michal Prokop, zpěvák a také hudební skladatel a slaví tu osmdesátku, tak si pustíme nějakou písničku právě od něj. Jmenuje se Bitva o Karlův most právě teď. Přejeme všechno nejlepší.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je přesně 7:30, hezké dobré ráno. Jihlava, Hornice, Rakev nebo Humpolec, Havlíčkův Brod. Tak to jsou trasy, na kterých dneska nejezdí vlakové soupravy, protože tam platí nějaké omezení, jsou tam nějaké úpravy, takže počítejte s tím, že pojedete autobusovou dopravou. Pak tu máme ještě nějaké polodenní výluky a ty se týkají trasy Čáslav, Třemošnice nebo Týneště nad Orlicí, Opočno. Tam se vlakem dneska nesvezete mezi 8 a 16 hodinou. Jak to vypadá na silnicích, stále počítejte s tím, že na D1 na exitu 188 Rosice, je to Praha, Brno, se zdržíte zhruba 35 až 40 minut, máme tam samozřejmě pěkné kolony. Pakliže jedete s Příbrami na Prahu, je to D4, tak exit 9 Jíloviště, odtamtud se pěkně také postojíte zhruba na 30 minut, je to do Prahy. Tak s tím počítejte, to zdržení je po ránu celkem pochopitelné, je léto, probíhají různé úpravy na silnicích, tak s tím hot musíme počítat. Za chviličku po zprávách si dáme kapelu Rangers a čeká nás i pořad, co se nevešlo do ranního otazníku.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to je super. Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Píval si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
4: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
5: Hezké ráno. Také přehrada Hracholuzky má nejnižší přítok od začátku měření v roce 1930. Do nádrže přitéká méně než půl kubíku vody za sekundu. Hladina je oproti obvyklému stavu nižší o více než 2 metry. V Karlových Varech otevřeli nové parkoviště. Vejde se sem 137 aut. Prvních 15 minut je zdarma. A některé sanitky na Jesenicku dojíždějí na hraně zákonného limitu. Kraj proto vybuduje nové základny. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Čeká nás další slunečný den. Bude převážně jasno. A nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak včera jsme tu probírali to zdravení na výletech s ostatními, ať už vyrážíte na nějakou velkou túru, třeba do nějakých hor a hodně strmých, a nebo jestli vyrazíte prostě třeba jenom po hřebenech a pěkně si to užíváte, ty výhledy. Vždycky někoho určitě potkáte a je jedno, jestli je to velká skupina nebo jednotlivec, ale myslím si, že vždycky navázat ten oční kontakt a říct jenom ahoj, jo, taký to zadechaný. Tak to si myslím, že k tomu jako určitě patří a nemusí to být vždycky. Asi bychom se neměli vždycky zlobit na každého, jako kdo jako třeba neodpoví, protože má dost práce sám se sebou. Musím říct, že sama mám bohaté zkušenosti z nedávných dnů, kdy jsme takhle jako vyšlapávali opravdu jako velké kopce. Byla to teda, jako musím říct, že velká zábava, bylo to velké vypětí a někde teda pozdravit bylo prostě jako o to poslední, co člověk jako chtěl, tak buďme k sobě jako milí, ne vždycky to prostě jde a ne vždycky člověk prostě jako zvedne tu hlavu a má vůbec sílu tu hlavu zvednout, jo, protože vemte si, že za sebou máte několik kilometrů třeba do kopce. Tak i o tom jsou vaše příspěvky, které jste nám sem psali a ke kterým se právě v tuto chvíli 8 minut po půl 8 vracím. Alice napsala, právě jsem v Krkonoších a jsem docela překvapená. Vždycky platilo, že na horách se zdraví a většinou to tak probíhá i dneska, ale potkávám tu dost mladých lidí, sluchátka na uších, nevidím, neslyším. Samozřejmě jejich věci, jen si moc neumím představit, co z té nádherné přírody mají. Jinak, co se týče zdravení na výletech, vnímám to podobně jako paní Výše, navazuji kontakt, dávám najevo dobré úmysly, věnuji úsměv pro dobrou náladu. A tak to musí být. A musím říct, že ale vždycky to jako není teda o věku, jakože třeba mladí nezdraví a mají sluchátka, tak oni mají trošku jakoby jiný asi svět, než máme my, ale myslím si, že to o věku není. Je to možná o nějaké výchově, o nějakém tom způsobu komunikace v té rodině a o navazování přátelství. Někdo to třeba tak dobře neumí. Josef napsal, ahoj, jasně, že zdravíme, ale pořád jsme ještě nedohnali bavoráky. To je jejich grizgot a úsměv. Ten úsměv je prostě obrovský a to zatím většina pořád naštvaných Čechů nedá. Nebuďme na sebe tak přísní. Já jsem potkala spoustu Čechů, kteří jako zdravili velmi srdečně, téměř by mě snad i objali, jo? Možná když věděli to vysílení. Tak ještě jeden příspěvek od Tomáše, ten napsal, že zdraví vždycky a za každých okolností, i když už nemůže. No a pokud se chcete podívat na další příspěvky o tom, jak se zdravíme na horách a nebo třeba v lesích, podívejte se na Facebook Country Rádia. Já vám teď pošlu nějakou pěknou muziku, po ránu není nic lepšího, než třeba

Posloucháte Country Radio, mám tu pro vás informace, které se týkají dopravy D1, pakliže míříte z Prahy na Brno, tak vězte, že od 176. kilometru se začaly štosovat kamiony a pokud si říkáte, že to tím osobákem pěkně projedete, tak vězte, že ne, od 178. kilometru vás čeká kolona i pro osobní vozidla, je to tam zhruba na 40 minut. Není to ideální, ale co se dá dělat? Možná, že lepší situace je s počasím. Jak to v tuto chvíli vypadá po venku? Teploty nám pěkně šplhají od těch nějakých 8, které jsme hlásili po 6. hodině. Tak teploty už aktuálně se pohybují mezi 11 a 17 stupni Celsia. A dneska by měly dosáhnout až na 25 až 30 stupňů. Takže další horký den před námi. Tady je Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No tak to se uvidí, ale my věříme tady s mojí kolegyní Radkou. Ahoj Radu.
2: Ahoj.
1: Tak my věříme, že se to samozřejmě podaří. Tak dneska tady není se mnou Vládě, tak jsem si tady trošku urvala z pracovní činnosti naší kolegyní Radku. Tak Radunko, jaké máš ráno, řekni nám.
2: Krásné.
1: Krásné, tak věřím, že ho budete mít krásné i vy, milí posluchači, a že uhádnete osobnost, o které se tady spolu s Ráďou budeme bavit. Telefon 210 323 333 je vám k dispozici, hned jak dozní ta poslední odpověď na pátou otázku, tak můžete začít volat, ale já myslím, že možná budete vědět už od první chvíle. Tak se do toho pustíme, je tady první otázka.
2: Kdy jste se narodil?
1: 12. dubna roku 1942.
2: Jste český rodák?
1: Ano, pocházím z Kladna, kde jsem také založil osadu Zlatý klíč. Bylo to v Činžáku ve čtvrti Rozdělov, kde jsem s kamarády bydlel.
2: Osada v Činžáku?
1: No, od konce 60. let se fyzická základna osady nachází v jižních Čechách, nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku. Tady jsme taky vybudovali legendární lesní útočiště známé jako Fort Hazard.
2: A bylo to tam samý hazard.
1: No, kromě muziky a klasické tramské osady milovali samozřejmě osadníci karetní hry a kostky. Hraní pokru na verandě patřilo k takovým rituálům.
2: A co muzika? Hrálo se tam u vás hodně?
1: Přesně tak. Hráli a zpívali se tu tramské písničky. Zrodila se tam i naše legendární osadní kapela a já jsem tam dokonce založil a naspíval mnoho písní, které jsou dodnes klasikou u táboráků. Například Bedna od whisky.
2: Výborně.
1: Tak, milí posluchači, víte, nevíte, o kom jsme si tady dneska povídali? Já si myslím, že tohleto je naprosto jako legendární člověk, kterého každý posluchač Country Rádia zná. Takže teď už je čistě jenom na vás, zdali pak se dovoláte, protože všichni to víte, ale jenom jeden se dovolá. A v tuto chvíli to bude kdo? Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Libor Kovář, dobré ráno.
1: Tak Libore, o kom jsme si povídali?
3: Tak já si myslím, že by to mohl být jeden z bratří Rivolů.
1: No jo.
3: Bratří Rivola nebo Rivola.
1: No, tak který?
3: Kapela se jmenovala, tak Babi.
1: No, tak zkuste toho druhýho. Budeme dělat, že jsme toho prvního neslyšeli teda. Takže který?
3: Takže Miky.
1: Takže Miky. No, a Miky? A vy jste to teda trefil? Jako mohl jste říct Babi, jo? Ale vy jste řekl Miky a to je ta správná odpověď. Takže my moc gratulujeme. Bylo to jednoduché.
3: Bylo to jednoduché, ano. Já ty písničky znám a je hraju, takže.
1: Jasně, takže. A znáte osadu Zlatý klíč, ne přece?
3: Jako znám, nebyl jsem tam teda jako nikdy, ale vím, jako znám to, ano. Četl jsem právě jako různý články o nich z té historie, takže vím.
1: No,
3: a dokonce je jako vlastně tady bydlím kousek odsaď, jo, u Českých Budějovic.
1: No tak vidíte, tak to se budete muset jít podívat teda na osadu Zlatý klíč. Teď jste od nás vyhrál deštník Country Rádia, my gratulujeme, mějte se parádně, vydržte na lince.
3: Děkuju, ano, ano.
1: Tak děkuju i Radunce za pěkné vysílání, zítra se uslyšíme taky.
2: Není zač, určitě, ráda.
1: Takže před 8 hodinou zase spolu s Rádiou. Tak děkujeme za váš poslech a za vaše hádání. Možná, že jste taky věděli, že to byl Miky Rivola, jenom jste se nestihli dovolat a možná, že štěstí budete mít zítra.

0: Pavel Brimer a jeho Cadillac a spolu s ním jsme dorazili až k 8 hodině raní. Posloucháte Country Radio, zdraví vás Katka Čepelíková. Přeji vám krásné čtvrteční ráno a zejména všem Alenkám a také dnešním oslavencům. Ať už slavíte nějaké výročí anebo narozeniny, užijte si ten dnešní den. Bude poměrně horký, 25 až 30 stupňů Celsia, to nás dneska čeká, ale podrobněji už za chvilku, stejně tak jako zprávy. No a po nich z muziky může nabídnout Pacific a jejich blátivou cestu.
1: Country počasí.
2: Čeká nás další slunečný den. Venku bude převážně jasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jednou poměrně zajímavou akcí. Ve čtvrtek ve 13 hodin se můžeme zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží zátěž jako při volbách. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Mimořádné sucho zasáhlo přes 50% území ve správě státního podniku Povodí Labe. Přestože se v srpnu už neočekávají extrémní teploty, až 40 stupňů Celsia, vodohospodáři předpokládají, že se sucho ještě prohloubí. Vodní nádrže ve správě podniku dál ale plní funkci záchranné sítě pro vysychající krajinu. O sběru hroznu teď náš kolega Luboš Dvořák.
2: První letošní hrozny na burčák vyrazili sbírat lidé z vinařství Valtice v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Ovšem musí za úsvitu. V současné horké vlně vinařství tak nejen chrání své zaměstnance, ale také samotné hrozny. V extrémních vedrech by se velmi rychle zahřívaly a začaly oxidovat, což by mělo negativní vliv na kvalitu. Luboš Dvořák, Valticko.
1: U Žadce vzniknou nová pracovní místa. Blíže Blanka Holoubková.
3: U Velichova poblíž Žadce má vyrůst nový skladový areál o rozloze 9 hektarů s dvěma halami. Záměr počítá se zaměstnáním 300 lidí v třísměnném provozu a denním provozem 200 osobních a 120 nákladních vozidel. Stavba je plánována na příští rok. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalisté Jablonce dnes nastoupí v ryze k odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu a dovolit si tak mohou i porážku o jednu branku. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Pacific a blátivá cesta, tak myslím si, že blátivá cesta tu najít v České republice bude velmi, velmi těžké. Podle aktuální předpovědi se déšť výrazněji začne vracet až od pondělí 17. srpna. Lesu tady jako docela dobré vyhlídky, tak ještě 4 dny v nějakých těch horkých vedrech asi přečkáme a pak už se nějakého toho skrápění dočkáme a myslím si, že budou rádi i zejména vodáci, kterým vysychají řeky a je to trošku problematické nějakou řeku vůbec sjet. Tak vás zdravíme, milí vodáci, ahoj! Přejeme vám spoustu i jiné dobré zábavy, třeba poslech country rádia. A nejenom vodákům, ale samozřejmě i všem, kteří mají rádi pěkné počasí a takovéto letní dovolenkování. Máme pro vás připravenou muziku Jaroslav Samson Lang, Ivan Mládek, bude Radek Tomášek, Johnny Cash a to je jenom náplň nadcházejících pár minut. Docela určitě se od nás také dozvíte něco málo o jednom člověku, který se významně pojí s 13. srpnovým dnem, což je právě ten dnešní den. Bude tady pořad Pod lupou, který vždy věnujeme nějaké významné osobnosti, která buď to nás tento den opustila, nebo slaví narozeniny, a nebo se také může jednat o nějakou významnou stavbu, která třeba právě dnešním dnem byla založena. Uvidíme, o kom bude řeč, dozvíte se za pár chvil. A docela určitě se pověnujeme i Alenkám, a to docela podrobně, protože dneska mají svůj den, hold je to jednou za rok, tak tentokrát všechna ostatní jména stranou, věnujeme se Alenkám. Za chvilku, hezké ráno.
1: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku.

Jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích,

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten benžista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

Country Radio i teď 12 minut po hodině 8, tak pěkný den vám přeju, doufám, že ho netrávíte někde v autě a pokud ano, že vám to spolu s námi dobře utíká, pakliže se třeba nacházíte někde v kolonách, nebo to není úplně tak rychle, jak jste si tu jízdu dneska představovali. Podrobně se dostaneme k nějakým komplikacím na silnicích za malý okamžik, protože teď tady jsou informace, které souvisí s vlakovými výlukami. Týkají se trasy Jihlava, Horní Cerekev, Frýdek, Místek, Frýdland nad Ostravicí, Budišov nad Budišovkou, Odry anebo Rybník Linz. Tak právě tady jezdí náhradní autobusová doprava. Komplikace v dopravě na silnicích čekejte na D1 na 179. kilometru ve směru na Brno. Máme tam sobě osobní vůz a dodávku, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, takže samozřejmě se začaly tvořit kolony. D5 první kilometr ve směru na Prahu, i tady se bouralo v sobě, tady jsou dva osobní vozy. A ještě jedna informace, ta je přímo z metropole. V ulici Karlovarská máme hned v sobě tři osobní vozidla. Buďte na sebe opatrní, hezky, pozvolna, užívejte čtvrteční den, ideálně s Country Rádiem. Teď pro vás mám Johnnyho Cashe, Ring of Fire, ve vysílání Country Rádia. Tak pěkné ráno, hezký čtvrtek vám všem. Love is a burning thing and it makes

0: pod lupou.
1: Dneska by své narozeniny slavil Alfred Hitchcock. Narodil se totiž 13. srpna roku 1899. Šlo o britského a amerického filmového režiséra a producenta, který proslul jako mistr thrillerů a kriminálních příběhů s vysokou uměleckou hodnotou. Už od roku 1980 není mezi námi, ale my si ho určitě připomeneme, včetně jeho děl. Během více než své 60-leté kariéry, která zahrnovala éru němých filmů, vynález filmů mluvených až do doby barevných filmů, režíroval více než 50 snímků. Alfred Hitchcock se narodil jako nejmladší ze tří dětí. Jeho matka ho často v případě, že se choval nevhodně, nutila stát hodiny v nohách její postele. Bylo mu to inspirací pro postavu Normana Batese ve filmu Psycho. Ve věku 5 let ho otec poslal na místní policejní stanici s tím, aby požádal důstojníka o trest za špatné chování. Měl se nechat na 10 minut zamknout do cely, což se později odrazilo v několika jeho filmech. Vystudoval školu strojírenství a navigace. Po skončení studií se stal bankovním úředníkem a přivydělával si kreslením karikatur. Tímto svým koníčkem se dostal k filmu jako kreslíř titulků pro němé filmy. Hitchcock svou kariéru režiséra začal v Anglii v roce 1922, ale od roku 1939 pracoval převážně v Americe, kde se svojí rodinou od roku 1940 do roku 72 žil v Kalifornii. Zemřel v roce 1980 na ledvinové selhání. Hitchcockovy filmy silně čerpají ze strachu a fantazie a jsou známy svým typickým humorem. Často zobrazují nevinné lidi za okolností, které jsou mimo jejich kontrolu nebo chápání. Hitchcockovy inovace a představy ovlivnily a ovlivňují obrovské množství filmových tvůrců, producentů a herců. Velmi těžké a pohnuté dětství se odrazilo tedy nejenom v jeho filmech, ale rozhodně i v jeho životě. To bylo připomenutí Alfreda Hitchcocka ve vysílání Country Rádia. A teď už muzika. Radek Tomášek a Jižní vítr. Když jižní vítr.

Jana Perníková Soukupová, chcete-li Jana PS, tak to je kapela, která zvítězila v divácké, nebo to, divácké, řekněme, že spíš posluchačské anketě a soutěži Talent Country Rádia. Tentokrát s písničkou Hák v našem vysílání krátce před 8:30. Ještě předtím, než si dáme Martyho Robince a písničku Big Iron. No a za chvilku také dopravní servis na Country Rádio, kde se dozvíte, kde pak to stojí a kde pak to trochu vázne a v jakých úsecích byste se na naší pěkné zebičce mohli trošku zdržet. Tak za chvilku ve vysílání Country Rádia. Teď už připraven Marty Robbins, Big Iron, přeju pěkný čtvrtek.

0: Pánův městec, tak to je trasa, na které dneska nevyrazí vlaky na své obvyklé trase, protože tady platí výluka a potrvá až do 21. srpna. Podobná situace platí i na trase Olomouc-Senice na Hané nebo Doudleby nad Orlicí Letohrad. Polodenní vlakové výluky, to znamená ty, které vytrvají během dnešního dne zhruba do 16. hodiny, se týkají například trasy Čáslav-Třemošnice. A co na silnicích? D1 183 km ve směru na Prahu, tak tam se srazily hned tři osobní vozidla. Neprůjezdný, máme tam levý jízdní pruh, takže tam se situace samozřejmě komplikuje. Už to tam je na nějakou delší dobu v řádu desítek minut. D1 345. kilometr ve směru na Brno, i tam se bouralo. No a pokud naštěstí nevyrážíte na D1, tak vězte, že komplikace číhají jinde. Třeba v Praze v ulici Karlovarské, tady došlo také ke střetu tří osobních vozidel. Dávejte na sebe pozor. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, klidně nám zavolejte 210 323 333, aby jsme dali info i ostatním řidičům. Country
1: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
0: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
0: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
0: No, vždyť to říkám.
1: Aha.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíce uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst nebudou mít dost peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Jde podle politiků o tradiční prázdninový mírný nárůst. Zvýšil se i počet volných pracovních míst. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Čeká nás další slunečný den, bude převážně jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dívám se, dívám a v kalendáři máme dneska Alenku, což je hojně oblíbené jméno v Česku. Nosí ho zhruba 110 tisíc dam. Přejeme všechno nejlepší. Jde o oblíbené ženské křestní jméno, které má však značně nejasný původ. Někteří vědci jméno spojují s mužským protějškem Alan, který má dnes také svátek a překládá se tedy jako svornost či soulad. Jméno Alena také bývá spojováno se jménem Helena, které se překládá jako pochodeň nebo takové světlo v temnotách. To však stále ještě není všechno. Existují totiž i názory, že jméno pochází z ruského jména Alexandra, respektive její domácké podoby Olena. No tak vidíte, jak komplikované to je. Slaví dneska také Kasián, Sven a Hippolyt. A co je důležité, dnes máme Mezinárodní den leváků. Ten oslavuje lidi píšící a pracující levou rukou. Cílem tohoto dne je ukázat životní úskalí leváků v převážně pravorukém světě a podpořit výrobu pomůcek pro levák. Těch leváků máme ve světové populaci zhruba 10%, což je to poměrně vysoké množství. A měli bychom se trošku na ně zaměřit, jo, a zjistit, jak obtížné je právě pro leváky používat třeba běžné nástroje, jako jsou nůžky, otvíráky, lavice ve škole a všechno podobně. Určitě jste někdy seděli vedle leváka ve škole a víte, jak jste do sebe pořád žduchali tím lokýtkem. A myslím si, že je docela pěkné, že právě na ten dnešní den se pořádají různé sportovní zápasy leváků proti pravákům nebo hry, kde lidé zkouší dělat všechno jenom levou rukou. Mezi vůbec ty nejznámější leváky v historii patří umělec a vědec Leonardo da Vinci, fyzik Albert Einstein a myslím, že se taky málo ví, že i hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart byl levák. A co je vůbec ta nejzajímavější věc o levácích je, že člověk se rodí jako levák kvůli přirozenému nastavení mozku, kde má dominantní pravou mozkovou hemisféru. Si představte, že ta levorukost se dokonce dědí v rodinách. Děti levorukých rodičů mívají prý stejnou preferenci.

Tak to byla epidemie, cestu najdu ve vysílání Country Rádia. Tak jak to vypadá s tím počasím po venku? Možná, že už jste se koukali, možná, že už jste trošku pootevřeli to okno a říkali jste si, o tam je teda dneska zima. No dneska v tuto chvíli teploty kolem 13, maximálně 16 stupňů Celsia. Ano, vypadá to na chladný den, ale nebojte, zase bude 25 až 30 stupňů, takže se rozhodně máme nač těšit. A jak to vypadá na silnicích? Stále komplikace, třeba v Chrastavě, v ulici Bílokostelecká, tam se srazily dva osobní vozy. Bouralo se taky na D1, a to hned na několika místech. My zmíníme 183 km ve směru na Brno nebo 340 km ve směru na Brno. Všude samé kolony, bouračky, dávejte na sebe pozor. Zkuste třeba zůstat doma spolu s Country Rádiem, nikam nevyrážet, pokud nemusíte. A pokud už v nějaké koloně stojíte, tak nám klidně dejte vědět, kde to konkrétně je. 210, 323, 333. Přejeme šťastnou cestu a tady máte na dobrou náladu

0: Dospíváš to?
1: A je tady naše oblíbená soutěž, kde zpíváme spolu s našimi posluchači, respektive zpívají hlavně naši posluchači. A to pěkně doticha dospívávají písničku, kterou tu máme pro vás připravenou. Je to jenom takový malý úryvek, který vás má jakoby naťuknout, to, aby vy jste si pak řekli, no jasně, to já samozřejmě perfektně dospívám, to já přece znám. Tak můžete zavolat na 210 323 333, protože my tu pro vás máme v tuto chvíli tu bezvadnou soutěž, kde si můžete vysoutěžit a v podstatě vyspívat Deštník, no kde se vám tohle jinde poštěstí, než na Country Radio. Ale musím říct, že dnešní píseň je těžká. Jo, tak je dneska. Dneska, jestli se takhle pěkně poplácáte po rameni, tak byste to mohli zvládnout. Nebo jestli vám někdo řekne a takhle do vás šťouchne a řekne, tak tam zavolej to, teď ty přece znáš všechny ty písničky, které slyšíš z Country Rádia. Tak zavolej, zkus to. A kdo to zkusí teď? Hezké ráno. Dobré ráno, halo.
2: Dobrý den.
1: Tak kdo pak tam?
2: Martin.
1: Martin. Martine, jste zpěvák?
2: No, zpěvák ne, ale zpívám rád.
1: Zpíváte rád. A už o vás někdy někdo řekl, že jste zpěvák?
2: Spíš ne.
1: Ale víte co, to vůbec nevadí. To jako samozřejmě byla jenom taková otázka. Trošku jsem vás chtěla malinko vyděsit. Nebojte se. Píseň, kterou mám pro vás připravenou, tak ta vás vyděsí možná ještě víc. Je taková velmi rychlá, ale určitě ji dobře znáte. Když budete hezky pokračovat, tak je Deštník váš. Jste připraven?
2: Ano.
1: Jste dostatečně vyděšen?
2: Uvidíme,
1: tak se připravte, jdeme na to.
3: Jeden rohlík, jedna vika, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete jen si na 4 kg. 4 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo...
2: Prosím, pěkně mohu nechat o 11 zika víc.
1: No ale teda...
2: Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král.
1: Ale to bylo teda, jako musím říct, že to bylo naprosto doslova perfektní a skvělé. Martine, vy jste král.
2: Já si znám, že jste řekla, že to bude rychlý, tak jsem řekl prodavače trošku.
1: Vážně, ale to byla teda podle mě jedna z nejsvěžnějších písniček a tam prostě ta slova to je kadence ta, musím říct. A vám to šlo úplně perfektně. A tuhletu písničku máte oblíbenou, dokázal byste zaspívat třeba i delší kus?
2: Jo, určitě jo.
1: Tak to je super.
2: No
1: bezvadný. Martine, Deštník je zaslouženě váš, já gratuluju a klaním se, tohle byl mimořádný výkon. Tak gratuluju, mějte se fajn.
2: Děkuju.
1: Tak a teďka si dáme prodavače od Michala Tučného fešáku úplně celého a můžete si zkusit, jestli byste to zvládli tak pěkně jako Martin.

0: Veselá, rozverná píseň Naďa Urbánková, country beat Jiřího Brabce, Půlnoci období zlé. Za chvilku bude 9, tak nás čekají zprávy, to je taková klasika na country rádio, samozřejmě v celou vždy zprávy a také počasí. A poté už Babi Rivola, Karabina, Kamarádi táborových ohňů, Osamělý město, písničku, kterou si možná spíše vybavíte jako Terezu. Tak hezké ráno a pěkný čtvrtek.
1: Country počasí.
2: Čeká nás další slunečný den. Venku bude převážně jasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
5: Radio. Jsem starej Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob.
1: Veselý.

slastný klid i dobrodružství zažijete na Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na poště, protože pro zákazníka je dobírka výhodná služba. Zvláště pokud nakupuje u neznámého obchodu a obává se, že po platbě předem mu zboží nedorazí a přijde o peníze. E-shopy naproti tomu upozorňují, že je pro ně stále větší zátěží. Nepřevzané zásilky jim prodražují dopravu, manipulaci i administrativu a některé proto dobírku zdražují nebo ji přestávají nabízet. Pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát analýzu více než 3000 předmětů. Nejčastěji lidé věci zapomínají v dopravních prostředcích. Většinou to jsou tašky, peněženky, klíče nebo třeba mobilní telefony. Letos ale pracovníci našli například také mačetu, zubní otisk nebo prsní implantát. Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji. Policistům pomáhají v uvozovkách létající hračky. Blíže Luboš Dvořák.
2: Řidiči osobního vozu, dodávky, nákladňáků i cyklisté ti všichni shodně nerespektovali značky Stůj, dej přednost v jízdě na křižovatce u Otnice na pomezí Vyškovska a Brněnska. Projeli bez zastavení. Jak záhy zjistili, nebezpečná jízda se jim nevyplatila. Zaznamenal to dron a už se za nimi vydali dopravní policisté. Luboš Dvořák, Vyškovsko.
1: Filmaři vyrazí do Žatce. Podrobnosti má Blanka Holoubková.
3: V centru Žatce se bude opět natáčet. Rada města schválila nájem pozemků na Chelčického náměstí a v ulicích Jiráskova, Dlouhá, Nádražní schody a Poděbradova. Filmaři se v těchto lokalitách chystají natáčet od 18. do 28. srpna scény do televizního projektu Birdwatcher.
0: Sport.
1: Městská rychlostní zkouška, která bude součástí Barumček Rally Zlín, omezí v pátek železniční dopravu mezi Otrokovicemi a Vizovicemi na Zlínsku. Od 16 hodin do půlnoci bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná pouze návštěvníkům automobilové soutěže. Ostatní cestující mohou pro přestup mezi vlakem a městskou hromadnou dopravou využít zastávku Zlín Prštné. Ve spojích městské hromadné dopravy mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Více řekla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
4: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících. Příjezd vlaku do této zastávky je plánován přibližně ve 22.30. Ve stanici Zlín Střed i na zastávce Zlín Prštné bude možný výstup pouze z prvních 3 vozů soupravy.
1: Tolik k legendárnímu závodu Barumček Rally Zlín. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

To byla písnička Zlato, kterou mimo jiné zpíval i Roman Horký a kapela Kamelot. Mám pro vás dobré zprávy. Roman Horký se zotavuje ze své velmi důležité a velmi zásadní operace a třeba už zítra vystoupí na hradě Křivoklát, bude tam mít koncert na prvním nádvoří. Koncert začíná v 7:30 a věřím, že to bude rozhodně stát za to. Ostatně jako vždycky ten jeho hlas je prostě jako nezapomenutelný a nezaměnitelný. A možná, že máte doma i jeho desku z loňského roku, kde je písnička, která se jmenuje Pochůzkář v čekankovém poli. To je taková písnička, která byla inspirovaná skutečným příběhem a nedávno se o ní Roman Horký rozpovídal i na svém Facebooku, který docela hodně zásobuje takovými zajímavostmi právě o něm a o třeba historii písniček. A právě tahle ta písnička, ta vznikla v důsledku toho, že on před 4 lety přišel o řidičský průkaz a 2 roky musel cestovat vlastně třeba autobusem, vlakem a tak různě podobně. Setkával se tak s různými lidmi, načerpával různé příběhy. Z toho vzniklo spoustu písniček. A mimo jiné i právě tahle, ta, která se jmenuje Pochůzkář v čekankovém poli. A jde vlastně o, vychází ze vzpomínek a takového reálného příběhu jeho kamaráda z dětství, kterého právě potkal na jedné zastávce. No tak i takovéhle příběhy se dějí a věřím, že deska a kapely Kamelot a Romana Horkého už někde u vás doma je a že si ji často pouštíte a že třeba vyrazíte i na nadcházející koncert, který se tedy koná zítra na hradě Křivoklát. Teď už se ale posouváme k další muzice a ta nebude česká. Čeká nás totiž Lynn Anderson, bude ale i kapela Olympic, Vabydaněk, Žalman a spol. A to v našem vysílání v tom dopoledním, kdy vás zdraví Katka Čepelíková. Přeju báječný čtvrtek.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Je tomu jenom pár dní, co jsme se na Country Rádiu povídali o Hansu Christianu Andersenovi, dánském spisovateli, který měl sice negramotnou matku a otce, který měl jenom základní vzdělání, ale on se snažil svému synkovi zajistit přístup k informacím, aby prostě se neměl špatně, aby měl v životě dostatek informací a samozřejmě i nějakou tu školu. Hojně ho taky přiváděl ke knihám a strašně moc mu četl. Hans Christian Andersen byl známý tím, že znal třeba nazpaměť celé Shakespeareovy hry a přednášel je, přičemž používal svoje vlastní vyrobené loutky jako postavy. Takže to, že někdo vyroste prostě v takovém neúplně příznivém prostředí, neznamená, že z něho nemůže něco být. A myslím si, že Hans Christian Andersen je toho vlastně důkazem. A o tom povídání si, o tom vyprávění, o tom to dneska bude. O tom bude ranní otazník na Country Rádiu. Protože já bych se k těm pohádkám ráda vrátila a docela by mě zajímalo, kdo vám v dětství nejčastěji vyprávěl pohádky. A klidně můžete přidat i nějaký krátký příběh o tom, kam vás to navedlo, jestli třeba se z vás taky stal nějaký spisovatel, jestli třeba rádi píšete nějaké povídky, ať už třeba do šuplíku anebo pro někoho, nebo jestli vás to inspirovalo třeba ke psaní nějakých básniček a vlastně jste jakoby rozvíjeli tu vaši slovní zásobu právě proto, že jste v dětství měli někoho, kdo vám vyprávěl anebo četl pohádky. A kdo to konkrétně byl, to klidně taky zmiňte, ať se do té historie pěkně společně můžeme ponořit. Tak už teď dopředu děkuju za příběhy, které mi pošlete, můžete využít SMS-kovou bránu 720 00 11 11 nebo zavolejte nebo napište na e-mail studio@countryradio.cz. No a pokud máte chytrý mobilní telefon, tak není nic jednoduššího, než skrze aplikaci Country Rádia poslat nějakou krátkou zprávu, ať už psanou, anebo namluvenou. Tady už je další muzika v našem vysílání, abyste k tomu psaní měli nějaký pěkný poslech.

0: Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na dopravu, začínáme výlukami vlaků na trasách Humpolec, Havlíčkův Brod, Rybník, Linc, Brno, Ivančice, Branice, Tábor a nebo Jihlava, Horní Cerekev. Tahle ta výluka vytrvá například do 17.8., to znamená ještě 4 dny. Uf, tak to zvládneme. Další informace se týkají silnic. Díváme se na Prahu 11, tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh v ulici Brněnské. Bouralo se i v Plzni v ulici Folmavská. A ještě jedna informace přišla z D1, budeť by ne, od rána tam máme samé komplikace. Tentokrát se týká kolize 183. kilometru ve směru na Brno. Právě tam se bouralo. Dávejte na sebe pozor, přejeme vám šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Na Country Rádiu máme dneska takové pohádkové a vyprávěcí téma. Mě by totiž dneska zajímalo, kdo vám v dětství nejčastěji vyprávěl pohádky. Myslím si, že je to takové jako příjemné, návratové téma, které nejenom mě, ale i vám hlavně dělá radost. Napsal nám třeba Peťa, že nejkrásnější bylo, když nám na chatě četla pohádky babička. Tak babičky, ty mají samozřejmě velké zkušenosti. Ty už mají lecos načteno, občas i jakoby podle mě změní ten hlas, přidají tam nějakou, třeba nějakou větičku podle sebe, nebo podle toho, jak to znají oni z vyprávění, a má to vždycky takový jako trošku jiný zvuk, jo? Musím říct, že babičky to prostě dělají jinak než rodiče a nebo třeba tetičky. Marie, dobré ráno, vyprávěla nám babička, nejčastěji se měla pohádku o jeřabince. Bohužel si vybavuji už jen útržky. No vidíte, tak možná ostatní posluchači Country Rádia znají i nějakou pohádku o jeřabince. Možná, že byste nám mohli dát vědět, aby jsme Marušce trošku pomohli osvěžit paměť, protože samozřejmě chápu, že některé pohádky uvíznou v té paměti, ale jenom jako po kouskách samozřejmě. A pak je to člověku líto, že jo, říká si, je, ale to jsem měla hrozně ráda, tuhle pohádku, ale vlastně si ji úplně tak dobře nepamatuju. Napsal nám i Jirka, babičky, dědové, jsem tam i tetičky. Byl to totiž jeden z mála účinných způsobů, jak mě přimět, abych poslouchal a nezlobil. Věc ovšem měla malý háček. Ufňukané princezny mi lezly na nervy. Namísto princů jsem fandil drakovi a ani červená karkulka si moje sympatie nezískala. Řešení se našlo v podobě pohádek o čertech, které jsem vždycky miloval a mám pro ně jistou slabost vlastně do dnes. No tak děkujeme, Jirko. Tohle to je moc pěkný příspěvek a myslím si, že moc hezký zaslal i Tomáš, který napsal, kdo vám přečítal pohádky v dětství? Moje maminka. Každý večer. Neexistovalo, že by nebyla pohádka. A pamatuji si jeden rok, kdy jsme dokola četli jen Křemílka a Vochomůrku. Maminka měnila hlasy jako Vochomůrka, občas to spletla a já ji opravoval. Ke konci roku jsme oba tuhle knížku znali skoro nazpaměť, ale byly to ty nejkrásnější chvíle, na které jsme se oba celý den moc těšili. Tak to si myslím, že si zaslouží nějakou pěknou cenu od Country Rádia. Ozvěte se nám, děkuju za všechny vaše příspěvky a klidně vzpomínejte dál na Facebooku Country Rádia, kam tyhle ty příběhy určitě rádi zaznamenáme a určitě se k ním i zítra po půl osmé vrátíme. Teď už je Creedence Clearwater Revival, trochu muziky z vysílání Country Rádia.

Je to 30 let country rádia, to mě baví. Co popřát country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.

0: stručný a jednoduchý kratoučký název písničky Kámo. To byl Tomáš Průša v našem vysílání. Za chvilku 10, tak se tady už na mě přetěští a klepe a směje a mává na mě Milan Švit. Po 10. hodině už bude jenom váš a stráví to spolu s vámi 5 hodin, tak věřím, že se jeho vysílání a muziku, kterou vám bude nabízet, náležitě užijete. Mějte krásný den, těším se na vás zase zítra v 6 hodin ráno. Loučí se Katka Čepelíková.
1: Country počasí.
2: Čeká nás další slunečný den. Venku bude převážně jasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro vodáky, protože i pro ně sucho znamená velkou komplikaci. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách je situace horší. S opatrností je sjízdná Dolní Jizera a Berounka, dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice nebo Dyje pod Vranovskou přehradou a Novými Mlýny. Stále splavný je pro vodáky také dolní úsek Labe z Ústí nad Labem do Německa. Počasí nepřeje vodákům ani růstu hub. Houby podle mykologů nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je prý nejhorší za poslední roky. Aktuální situaci můžeme sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Možná je v této době snazší najít poklad než houbu. Archeologové mají další skvělý objev.
2: Archeologové u Těšetic mezi Znojmem a Miroslaví odkrývají jednu z nejstarších zemědělských osad ve střední Evropě. Její obyvatelé tu před více než 7000 lety žili v dlouhých domech. Výzkumníci se před sluncem schovávají pod plátěnými přístřešky. Zaschlou zeminu musí dokonce kropit vodou, aby ji mohli odhrabávat. Luboš Dvořák, Znojemsko.
1: Kde se schladit, to nám poradí Blanka Holoubková.
3: Jižní Čechy nabízejí i v létě pestrý výběr podzemních prostor, které mají teploty až o desítky stupňů Celsia nižší, než jaké vládnou na povrchu. Je možné se tak projít pod náměstím Tábora nebo Slavonic, pivovarskými sklepy, odvodňovací štolou, bývalým dolem nebo jeskyní. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Pokud máte rádi cyklistiku, tak tady je tip od Blanky Holoubkové.
3: V sobotu 15. srpna dorazí do Pardubic světová cyklistika. Město se stane dějištěm startu třetí etapy prestižního závodu Czech Tour 2026. S pořádáním akce souvisí dopravní omezení v centru města. Už od pátku večer bude platit zákaz zastavení na vybraných parkovacích plochách.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krásné a naprosto pohodové dopoledne po 10. hodině vám přeje Milan Šmit. Je 13. srpna, Věra Martinová zaspívala svůj jukebox, ale vy nemusíte hledat žádný jukebox, protože je tu pro vás country rádio a my vám budeme hrát, jak se sluší a patří, to znamená country muziku, bluegrass, folk, všechno, co máte rádi, například Copáky, Michala Tučného, Dolly Parton a nebo Miroslava Donutila. Přidáme i nějaké zajímavosti, nějaké pozvánky, i taková bude hodina mezi 10. a 11. Dobrý den.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhám.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka, jestli máte blízko do jižních Čech, tak se nechte pozvat od Elišky Kotlínové. Ano, od té Elišky Kotlínové, kterou znáte z vysílání Country Rádia, tedy od zpěvačky, která prošla také talentem Country Rádia. Eli, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj Milane, děkuji za krásný úvod a zdravím všechny posluchače.
1: Tak povídej, kam nás pozveš?
2: Tak já bych vás všechny moc ráda pozvala k nám do Vodňan na moji domovskou scénu. Konkrétně bych ráda pozvala na akci, která se jmenuje Country Ball, je to už druhý ročník a bude se konat v sobotu 15. srpna v areálu Blanice, start je od 2. hodiny. Budu tam hrát já tam budu hrát večer se svojí kapelou a kromě nás tam ale bude i spousta jiných kapel, konkrétně tam zahraje třeba Quintet Písek, Jelly Boys, Kocourovo Kartáč nebo třeba Pergamen. Pro návštěvníky připravený taky program, můžou si vyzkoušet třeba dojení krávy, což mě teda velmi zaujalo, to si možná vyzkouším i já. Bude tam potom i lukostřelba, rodeo na mechanickém bíkovi a spoustu dalších věcí.
1: Předpokládám, tak jako loni, že to je rodinná záležitost, tedy i program pro děti.
2: Program pro děti je samozřejmý, myslím si, že dojení krávy zaujme velké i malé.
1: Jo, určitě.
2: A bude tam i kráva, která má skákat přes překážky, to si myslím, že dětem se bude taky líbit. Takže program pro děti samozřejmě připravený bude.
1: Co se týká občerstvení, tak předpokládám v tomhle horku pitný režim, i něco dobrého k snědku se také najde, to tedy rozhodně. Takže možná úplně závěrem, Eliško, ještě jednou zopakuj, kdy, kde a v kolik hodin?
2: Akce Country Ball bude v sobotu 15. srpna ve Vodňanech ve sportovním areálu Blanice, start je od 2. hodiny.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se krásně a ahoj.
2: Ahoj, všechny zdravím a určitě doražte.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme si dát pár dopravních informací. Výluky, ty polodenní zůstávají stejné jako celý tento týden, to znamená Týniště nad Orlicí Opočno a Čáslav Třemošnice. To jsou místa, kde budete dnes přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Co se dálnic týče, dávejte pozor na D1 na 194,5 km ve směru na Ostravu. Došlo tam k nehodě nákladního a osobního auta. Dále tu mám zprávu z D5 na 4,5 km ve směru na Prahu se srazila dvě osobní vozidla. I tady počítejte s nějakým tím zdržením. A pak ještě jednou D1 a ta hlásí, že na 184. kilometru ve směru na Brno byly odstraněny dopravní nehody, které tam zdržovaly a nejsou hlášeny žádné další problémy v tomto místě. Viděl jsem ovšem také ještě jeden problém na jižní spojce, pravděpodobně tam bylo nějaké porouchané nebo havarované vozidlo a tvořila se kolona obousměrně, teda musím říci, takže pravděpodobně si to v protisměru řidiči prohlíželi, co se tam děje, takže možná počítejte s tím, že na jižní spojce někde v oblasti za Barandovským mostem směrem na Krč budete muset zpomalit a v obráceném směru taky. A to je zatím všechno, před námi je další muzika v Country rádiu a my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Country rádio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: back to me.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Parní vodárna Střekov, tak ta bude cílem našeho toulání dneska. Nachází se v Ústí nad Labem, v městské části Střekov. Vítejte u poslechu dalšího dílu Tuláka. Tento technický unikát byl dán do provozu v roce 1874 při příležitosti zahájení provozu úseku železniční tratě z Lise nad Labem do Ústí nad Labem Střekov a dále do Děčína. Parní vodárna sloužila k čerpání vody do vodních jeřábů, tedy pump, kterými ji dobírali parní lokomotivy. Voda byla čerpána přímo z nedaleké řeky Labe speciálně vykopanou štolou. V objektu je strojovna, vodojemy o objemu 100 kubíků a samozřejmě parní kotel. Původní kotel byl ve 30. letech vyměněn za nový samotný parní stroj, ale pravděpodobně zůstal původní. Vodárna svému účelu sloužila až do konce 70. let 20. století, tedy do doby, kdy svůj provoz ukončily parní lokomotivy, pro které tato parní vodárna byla vybudována. V současné době má tento technický unikát v pronájmu Zubrnická muzeální železnice. Kouzlo a jedinečnost objektu spočívá v tom, že se tam dochovalo skoro vše. Jedná se spíše o zázrak, protože ostatní parní vodárny po republice takové štěstí neměly a padly za oběť různým sběračům kovů. V roce 2009 tak započaly opravy, které měly tento unikát opět zprovoznit a v roce 2011 se to podařilo. Parní stroj se opět dal vlastní silou do pohybu, i když je nastlačený vzduch s odpojeným čerpadlem. V samotném kotli se zatím zatopit nedá, protože neprošel nákladnou revizí a nikdo tak neví, jestli na něm není nějaká závada. I tak se jedná o zázrak, že tato parní vodárna je v takovém stavu, v jakém je. V období letních prázdnin je parní vodárna zpřístupněná k prohlídce každou sobotu a dostane se vám tam i odborný výklad průvodce. Vstupné je dobrovolné. Další podrobnosti o parní vodárně Střekov najdete například na webu turistika.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Tak přátelé, je tady 11. hodina, to znamená, přichází hodně zvaní, čekají nás totiž kulturní pozvánky s Tereskou, čeká nás ovšem také předpověď počasí a pozve nás také ranní dvojice na zítřejší vysílání Country Rádia, které můžete poslouchat už od 6 hodin. Já vás zase zvu na tu příští hodinu, protože si uvaříme dopolední kávu s Honzou Nedvědem mladším. Tak si uvařte s námi a poslouchejte, co je nového u příbuzných.
1: Kamarádi, přátelé dobré muziky, zítra po 6. hodině se zaměříme na výborného hráče Benja, který dokonce v roce 2010 získal Grammy. My ho ale nejvíce známe z filmu Bláznivá střela. A nezapomeneme ani na dalšího oslavence, Habana, který je považován za jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. Zítra ráno v 6 naslyšenou se těší Katka Čepelíková. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Čeká nás další slunečný den. Venku bude převážně jasná obloha. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistém 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely tak, jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledly SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
2: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: A přesně tak to bude i dnes a jak už jsem avizoval, mým dnešním hostem je Honza Nedvěd mladší. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den posluchači.
1: Tak my jsme, Honzo, naposledy spolu mluvili, když pominu tedy ten pořad Srdcem v country, nebo co jsme to připravovali, točili, tak jsme spolu mluvili po telefonu a vlastně se ozvala taková pozvánka na koncert, který nás všechny zaujal, protože ty si vlastně vystupoval se svým bratráncem Vojtou a my jsme tam na to zvali naše posluchače, takže otázka musí přijít, jak to dopadlo.
2: No, my to byl náhodný termín, který prostě najednou se byl termín, kde máme oba dva volno, nebo jsme měli volno. A bylo jasný, že bychom s tím něco měli udělat, táta slaví jubileum a tak dále. Aha. A tak jsme s Vojtou prostě si 30 dní před tímhletím začátkem udělali takovou jako propagandu lehkou, jenomže Nedvědi prostě v Týnci nad Sázavou. A fakt tam přišlo skoro 700 lidí. My byli
1: vážně?
2: Tak šťastní,
1: no,
2: že si to nikdo nedovede představit. Opravdu. A ty lidi byli jako vysloveně nadšenými. On jim to připomínalo ty jednotlivý příběhy těch tátů. My prý máme stejný gesta, my prý podobně vypadáme.
1: Jo,
2: se bráníš těm pohybům a ty hře na tu kytaru,
1: ne, to
2: ale
1: to
2: furt tam vidíš
1: toho nesmažeš, tátu. No jasně, to je jasný, to je jasný.
2: Takže velmi úspěšný z hlediska těch komentářů, který jsou teďka na Týnci v městském kulturním středisku a co nám píšou lidi. Já jsem opravdu šťastný a děkuju těm lidem ještě jednou.
1: No tak já jsem moc rád, že to takhle dopadlo, protože nevím, jestli jsme o tom mluvili spolu, ale s Vojtou to občas jakoby probírám, že pochopitelně vlastně ta pochodeň Nedvědí je z jedné strany taková jako fajn berlička, protože ty lidi ví, o co jde. Na druhou stranu to může být taky pěkně zákeřný, protože bude srovnávání, že jo?
2: Prostě teď srovnávání. Teď to nějak přibývá jako hodně lidí to furt srovnává a my na to s Vojtou říkáme, hele, tátové byli geniusové, byli jedni z mála, který prostě tady dokázali určitou věc a to se nedá srovnávat. My jsme synové, kterým by neodpustili, kdyby jsme na těch koncertech to růži z papíru na kameni kam prostě nezahráli, ale do toho máme s Vojtou 6 desek příbuzných. Já mám 4 solo desky, Vojta má 3 solo desky
1: a to všechno
2: nahrává. A tyhle ty komentáře typu, no jo, oni jak ty a oni kopírujou. Asi se toho nikdy nezbaví a musíme se s tím smířit, ale mě to strašně mrzí. A tak se snažíme to vysvětlit tou mírumilovnou cestou.
1: Jasně, no tak ono, Honzo, upřímně na druhou stranu, ono, kdybyste ty písničky tátů a strýců nehráli, tak zase budou komentáře, prosím tě, oni ani nezahrajou ty jejich písničky.
2: No, to je asi neumějí.
1: Jasně, on se bojí, že to nebude. Takže jo, no dobře, takže ale vycházíme z toho, co jsme řekli úplně na začátku, že to dopadlo výborně, spousta lidí. Ano. Co to znamená pro nás? Je to příslib nějaký třeba další spolupráce, která se rýsuje, anebo už dokonce začala?
2: Já bych řekl, že určitě, protože jsme se s Vojtou, Vojta byl opravdu, bylo vidět, že do toho dal strašně moc, že po koncertě si tam sednul takhle.
1: Jo.
2: Opravdu jako zoufalý, bylo vidět, že je úplně vyčerpaný a to je hlavní předpoklad toho, že do toho ten umělec dá všechno, co může. Ono to nebylo jenom o písničkách, my jsme si to vzpomínali na tátu, na stridu, vyprávěli opravdu velmi intimní humorní scénky s tím tátou a ze stridou, aby lidi pochopili, že ten pořad je zcela jiný než můj solo projekt s velkou kapelou, než Vojtou solo projekt. Tohle bylo vysloveně, to nebylo ani o umění, to byl improvizační večer s písničkama od Nedvědu od A až do Z, bych řekl. No.
1: Který snad položil nějaký základ, k tomu se ještě dostaneme, ale taky se dostaneme k tomu, a to už velmi brzo, že si sebou přinesl CDčko, já jsem to avizoval, jmenuje se Chlapský slovo, je to vlastně tvoje novinka.
2: Ano.
1: A my si zahrajeme z tohoto alba teď první písničku, která se jmenuje Strýc František, asi ano, nemusíme nějak moc uvádět.
2: Je to vysloveně o strejdovi, je to o jeho odchodu a o tom, jaký člověk prožívá pocity, když strejda odejde.
1: Dobře, děkujeme za tuhletu písničku, děkujeme i za album. Za chvilku budeme pokračovat. Kdybyste se chtěli Honzi na něco zeptat, tak máte možnost samozřejmě SMS-kou na 720 00 11 11.

0: Posloucháte Dopolední kávu. Ještě jednou opakuji, že kdybyste se chtěli mého dnešního hosta na něco zeptat, a tím dnešním hostem je Honza Nedvěd mladší, tak můžete na 720 00 11 11. Ale já se budu ptát za vás i na další věci. Takže Honzo, pojďme si popovídat malinko trošičku o tom albu Honza Nedvěd mladší a příbuzný chlapský slovo. Co to je za album, jak je staré, jak je nové a co na něm najdeme?
1: Zaprvé to byla pětiletá práce, protože dneska jsem si chtěl to CDčko vyslovně vymazlit tak, jak si ho představuju. To znamená, hledal jsem inspiraci, bylo napsáno 80 písniček pro to album a vrbali jsme jich takhle těch 17 nebo 18, nebo kolik jich tam je. Mm-hmm. Takže to byla jedna věc. Druhá věc, že to vychází vlastně po 20 letech, že s příbuznými jsme vydali poslední desku 2004. Mm-hmm. Takže, a já jsem se odmlčel, 15 let jsem dělal auta a tak dále.
0: Jo, jo, jo.
1: Čili těsně před covidem jsem se začal tomuhle tématu té desky vlastně jakoby věnovat víc že mám doma malý nahrávací studio, tak jsem se to doma i nahrával za spolupráci ještě Dana Hádla a tak dále. Takže z Brusunových 17-18 písniček a témat o lásce, o tátovi, o strejdovi, o našem vlkovi, to je písnička poslední o Fialce. Prostě všechno, co jsem doposovat uměl, jsem se snažil nějakým způsobem dostat na to CDčko, aby lidi věděli, jak jsem na tom. Mm-hmm. Takhle bych to řekl správně.
0: Jasně. Já to album představím velmi brzo v pořadu Album týdne. Konec konců pozvánky na jednotlivá alba běží ve vysílání, takže to nikdo nemůže prošvihnout. Dám včas vědět, kdy se objeví. A chci se zeptat, jak to vlastně se dostalo už mezi lidi. Byly nějaké křty, nebo ještě teprve jako jsou, nebo budou, nebo jak to probíhá?
1: Byl krásný křest právě v prosinci minulého roku, kde jsem pozval Vojtu Nedvěda, samozřejmě Petra Kocmana a hlavně to je to nejdůležitější, Zdenku Tichotovou a Jirku Tichotovou, který s náma odehráli prostě 2,5 hodiny maratonu krásných spirituálů, brontosaurů a samozřejmě i naší hudby. A teď, ale to si necháme na potom, to překvapení,
0: jasně,
1: který
0: jasně,
1: chci říct.
0: Určitě, určitě.
1: Takže to byl křes, který proběh na Barče minulýho roku a já byl šťastný člověk. To CDčko dneska je trošku složitější záležitost, že všichni si to dneska stahujou,
0: jasně.
1: Ale já mám furt pocit, že pokud, a nastavili jsme tu cenu dobře, 350 korun, tak pokud někdo chce tyhle peníze utratit, tak by ten hardware s tou cedulkou a s tím popisem měl mít doma.
0: Jasně.
1: Takže naše výhoda je to, že hrajeme 150 koncertů ročně a na každém koncertě 20-30 kousků vždycky prodáme. Takže to je super, že ty lidi to, že to k těm lidem takhle dostaneš.
0: Je to vlastně věc, kterou tady řeším i s jinýma kapelama, že oni se rozhodují, jestli mají vydat CDčko nebo nemají, že už nejsou přehrávači a že už v autech nejsou. A to
1: ale
0: je to pravda.
1: Nesmysl.
0: Ale zase na druhou stranu, ty o autech víš, ale zase na druhou stranu vím to já z vlastní zkušenosti, že prostě si koupí to CDčko na tom koncertu i někdo, kdo vůbec nemá doma přehrávač a říká, to nevadí, ale to je to, že se na to kouknu a vybaví se mi, že jsem tu byl.
1: Že jako jsem tu byl, to jsou ty příběhy, to jsou ty naše pořady, které se jmenují, když tátové hráli, ty zahraješ určitý ten a v tom kontextu si lidi vzpomenou na určitou situaci, ano. Dostane to a jsou najednou v nějaký euforii a teď nám děkují po těch koncertech, že jsme jim to připomněli. No. To je přesně tohleto, ta fotka, která s tím nějakým způsobem souvisí, ta příroda. Aha. Když to otevřeš, jsme tam i s Hankou a s naším psem, takže všechno se vším souvisí a ty lidi si to zaslouží za ty peníze.
0: Mimochodem, když jsme zmínili ty pohyby a tu podobnost, tak takhle v tom světě, teď jak to zvednu, tak já vidím tátu prostě, to je o tom, o teď asi.
1: Víš, kolik lidí mi to říká, já jsem z toho by jako chtěl až chvilkama brečet, pak jsem říkal, proč se tomu vlastně bráním, no tak geny tam jsou.
0: No jasně.
1: Táta
0: jasně.
1: Mě nemůže zapřít, já jeho taky ne, je to prostě jasný hotovo.
0: Přesně
1: a má
0: tak.
1: To své výhody i nevýhody.
0: No jasný. A teď, když teda jsme u toho taťky, já si pamatuju před časem vlastně, když jsem hrál s tvým druhým bratráncem s Frantou v takovým krátkým období, tak nám jak Fanda velký, tak vlastně i táta pomáhali, radili. Jak si na tom teď, ještě má ti co říct, anebo už je prostě to tak, že jako už je hotovo? A
1: já mu to posílám a on kritizuje, on příliš nechválí, protože ví, jaká je nějaká ta laťka těch Nedvědů a pokud je člověk nějakým způsobem aspoň u ní, tak je všechno dobrý.
0: Jo.
1: Pokud seš přes ní, tak ti to pochválí, co se stalo u písničky, která teďka zazní, a to se jmenuje Krásný tón.
0: Aha.
1: A to mi napsal opravdu 10-15 vět a já byl v ten moment šťastný, protože to je největší pochvala. To, ať přijde 5-10 tisíc lidí, kteří ti to pochválí, tak vždycky nejvíc víc bude ten táta, který je pro mě hlavní inspirací celý život. Takže dokonce teďka budeme mít nějak pár zkoušek, kde by táta měl přijít a ještě nám říká, jak se máme taky oblíkat. Já jsem měl jednou kraťasy, hned mi řekl, nenos ty kraťasy. S Vandou jsem vždycky měli džíny, ať to nějak vypadá. No, já říkám, teď je tam 38 stupňů.
0: No, jo, no.
1: Ale je to pravda, přináší to oběti a člověk na tom pódiu měl vypadat nějak důstojně.
0: Tak, přesně tak.
1: Takže
0: přesně
1: za pomocí toho táty to funguje. Funguje pořád.
0: A já jsem za to taky rád. A když si tu písničku zmínil, tedy, že ji taťka pochválil, tak my si ji skutečně teď poslechneme. Takže Honza Nedvěd mladší a příbuzní, krásný tón.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme, pár dopravních informací, které zahájíme tím, že se podíváme na to, co se děje na kolejích. A na kolejích momentálně mám hlášený nějaký neplánovaný problém, a sice poruchu vozidla na trati 200, Praha hlavní nádraží Písek. Ta porucha vozidla je řešena tím, že bude náhradní souprava bez nějakých dalších prvků. Jde tam o poruchu soupravy cyklohráčku a tam dojde k nějakému zpoždění 40 až 60 minut, tak počítejte s tím, že prostě jsou změny na této trati. Je to v úseku Praha hlavní nádraží Písek. Mám tu i další zprávy, tentokrát už z dálnic D3, 67 km ve směru na České Budějovice, hlásí předmět na vozovce. Vypadá to asi na pneumatiku, ale těžko říct, radši zpomalte a dávejte pozor. Na D5 na 34,5 km ve směru na Plzeň osobní auto trefilo svodidla, i tam bude nějaké to zdržení. A na D10 na 57 km ve směru na Prahu je pneumatika z nákladňáku v levém jízdním pruhu a odstavený nákladňák také kousíček dál. I tam dávejte pozor. No a pak nehoda, kterou jsem asi zmiňoval už a teď je tady i potvrzená na Barandovském mostě. Je to směrem z centra. Došlo tam k dopravní nehodě a stojí tam odstavené vozidlo a to na úrovni Modřan. Takže počítejte s tím, že tam se to bude také trošičku štosovat. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždy to říkám.
3: Aha.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Tak a tím zajímavým hostem pro dnešní den je Honza Nedvěd mladší. Pokud posloucháte od začátku, tak víte. Pokud tě neposloucháte od začátku, tak poslouchejte. Dovíte se ještě mnohé zajímavé a budete slyšet i nějaké písničky, které jste ještě ve vysílání Country rádia neslyšeli. Jinak mimochodem ptát se anebo vzkazovat něco můžete na 720 00 11 11, což už se také stalo, takže mám tady první dvě zprávy. Ahoj Milane, prosím tě, pozdravuj Honzu od nás ze Slovenska, jeho kamarádů, co jsme spolu byli na workshopu v Hořicích a že se těšíme na country loděnici a odevzdávání zlatý kytary spolu s otcinom. Pozdravujeme všetkých kamarádů z workshopu z Hořicích. Takže to je jeden zkaz.
2: K tomu se vyjádřím pak.
1: Ano. A pak je tady, to přišlo bez podpisu, a nicméně je to napsáno, díky za ty písničky a přijďte na Vsetín, Nedvědi jsou fajn, ahoj. Takže taky.
2: Já jsem byl oslovený nějakým promotérem, který dělá kytarový workshopy nebo české kytarové školy. A udělal jsem to, pro mě to byla úplná novinka, že vlastně začneš 10 hodin a končíš 6, sedí tam 10-15 lidí a ty učíš na kytaru. Je třeba si to samozřejmě připravit, že seš tam za mentora, musí to být nějakou úroveň. No nicméně to vzniklo takový ohlas, že jsme teďka udělali ty kytarové školy dvě, další vyprodali se a já už vím, do čeho jdu, a večer vždycky ještě po těch kytarových školách děláme koncert s kapelou.
1: Ano.
2: Takže to je strašně hezký, jak těm lidem ukazuješ tu tátovou hru na tu kytaru, jak pozoruješ ty jednotlivý lidi, jak postupují. My si celý rok s těma lidma povídáme, takže oni vědí, jakým způsobem se na to nahlížím. Takže díky moc za kytarový školy a za lidi, že furt tu německou hudbu vnímají takhle krásně. No.
1: Tak to je vzkaz tedy pro Marka, který nám tohle to napsal, ale vlastně pro vás, pro všechny, kteří posloucháte. A teď Honzo, zase, slíbili jsme jakési překvapení určité, tak pojďme k němu.
2: No překvapení je to, že bude Lucerna 25.11. Mm-hmm. Bohužel tato Lucerna už je vyprodaná k sezení.
1: Ano.
2: Takže mají posluchači možnost si koupit vstupenku ke stání a výhoda toho stání je ta, že se můžou pohybovat zcela výjimečně po celý té Lucerně, což dřív nebývalo, stáli vzadu a teď už můžou i do kraju, nahoru, bufetu, nebo můžou prostě odejít, že jo?
1: přesně tak, no. No a můžou se pohupovat.
2: Můžou se pohupovat a tak, jak to bylo dřív, když si vzpomeň, že do Lucerny tenkrát šlo 2008, se vysely z těch balkónů, ze záru, ze přeju, tam, kdyby se něco stalo, tak všichni schořejí, takže jasně. Dneska ty požární směrnice jsou důležitý a nám se tam podaří dostat nějakých 1800 lidí prostě maximálně a jsem za to šťastný. A to překvapení je to, že tam přijde ten Jirka Tichota s tou Zdenkou Tichotovou, zaspíváme tam Mojžíše, zaspíváme tam Za svou pravdou stát, zaspíváme tam Už nechci se vdát, Zdenka, Hej na včel. A tyhle ty klasiky, které prostě mě z toho běhá mraz po zádech, jenom o tom mluvím.
1: Jasně, no.
2: Protože to jsou tak milí a úctiví lidi, kde když se s nima bavíš o penězích třeba s Jirkou Tichotnou se Zdenkou, tak je to uráží, oni nechtějí nic. Oni tam přijdou a říká, my jsme šťastní, že tady takhle můžeme jakoby bejt. A u toho Jirky ještě krásný, že on hraje sice těch 5-7 evergreenů s náma, ale zbytek koncertů sedí v tom hledišti a kouká na nás, což je úžasný.
1: Je to
2: vedle taky, a to se samozřejmě klepeš, protože to ti uletí toho, na hned vidíš toho Jirku, že jo?
1: Jasně.
2: Takže nejenom, že tam budete, bude tam Petr Kocman zpívat solo, bude tam Vojta Nedvěd, a pozor, a teď jsem to propojil, bude tam Monika Bagárová, která má cikánský předky, romský předky, a jejich lidová písnička je v podstatě hodně podobná jako rytmičtější. A tak jsem si říkal, že to zkusím propojit dohromady. A Monika Bagárová zaspívá dvě písničky od Nedvědu. To se nechte překvapit.
1: Hezky, tak to je to překvapení, které jsme nakousli 25. listopadu,
2: ano,
1: si říkal.
2: Letošního roku.
1: Do té doby si myslím, a jsem si téměř říct, že už představíme i to album týdne, čili už vlastně to mohou mít lidé i na poslouchané, protože předpokládám, že tam budou právě tyhle ty písničky,
2: ano,
1: také, kromě jiného.
2: Přesně tak.
1: Takže pozvánka pro vás, pro všechny. Jinak Honzo, nějaké stránky, případně facebooková adresa, kde můžeme zjistit informace bližší?
2: Já to mám naštěstí velmi jednoduchý a to chci poděkovat Tondovi Knimu, který mi ty stránky dal. honzanedved.cz anebo honzanedved oficiál příbuzný facebookový stránky.
1: Víte, kde hledat? My si dáme další písničku z alba, které se jmenuje Chlapský slovo, a ta píseň konkrétně o tátovi. Myslím, že to říká všechno.

0: Tak přátelé, 11 hodin 47 minut. Můj host Honza Nedvěd mladší a písničky z jeho alba Chlapský slovo. Máme před sebou ještě jednu z nich. Kromě toho vám tedy slibuji, že celý album představím, ale pojďme ještě se zeptat na jednu věc. Objevilo se v médiích docela dost zpráv o tom, že Vojta a ty jakýmsi způsobem spolupracujete s dalšími ikonami uměleckého světa, s Vojtou Dykem a s panem Prachařem. Takže co je na tom pravdy, jak se to vyvíjí, k čemu to vede a jak to probíhá?
1: Hele, sedíš takhle v obejváku, jíš svíčkovou, zazvoní telefon, ahoj, tady Vojta Dyk. Máš na mě minutku? Takže to přesně bylo.
0: Jo.
1: Napadlo ho, že bychom zkusili udělat takový menší koncert, prostě na podporu té nedvědovské hudby, protože i Prachař, i Vojta Dyk tyhle ty písničky stejně jako většina poslouchají opravdu od mládí. Doprovázeli je na každý cestě autem, na dovolený s rodičem a tak dále. Mají k tomu vztah a tak jsem byl velmi milé překvapen, že to myslí vážně. Přemýšleli jsme si Lucernu, přemýšleli si jsme Univerzum a nakonec to skoučilo té O2 arény, z čeho jsme měli strašné nervy, ale O2 první arena byla vyprodána snad za 3 neděle, takže já byl úplně, já jsem říkal, to není ani možný, že tam prostě nedvěrovská, takže uděláme druhou. Takže druhá už je prodaná z půlky a teď to jede dál a jako propagační materiál k tomu jsme udělali 2 hospody. Jedna byla Nižbor, kde jsme s Dykem a s Prachařem seděli s kytarama dvouma, s tamburínou, zpívali Franky Dlouhá na Rosu na kolejích a jo, na kameni Kámen. A teď bude druhá, 13.9., jak jsem to říkal, na Slamníku, restaurace Slamník. To bude druhá jako to. Takže já musím říct, že se mi to moc líbí ten nápad, táta o tom ví taky. Ten měl trošku obavy, ale když vidím, jakým způsobem se to šíří dál, jak to myslí vážně, tak souhlasím. A dokonce slíbil, že pokud bude živ, přijde se podívat.
0: Hezky, hezky, takže to je další výzva. No, tyhle písničky, my jsme to tady řešili ve chvíli, kdy jsme poslouchali muziku, tak tyhle písničky už nemůžeme říci, že jednou zlidoví, protože oni už zlidověli, už si to prostě zpívají a teď ten rozsah věkový si netroufám vůbec odhadnout, ale prostě typuju od teenagerů po opravdu velmi seniorní seniory. Jako, jo.
1: Povedlo se tomu Kalinovi, mladá generace od nový Kaliny, teďka z moderních, velmi moderní a zpěvák, na který chodí opravdu miliony lidí, jedno dne zavolal tátovi a ve vší slušnosti ho požádal, jestli by si ten podvod mohl zaspívat pro ty 15-7. A vzal to tak vážně, si skutečně stoupnul ve dvou takhle s tou kytarou a podobným způsobem, ale modernějším zpěvem zpívá ten podvod. Vzal to od něj, to obecenstvo neskutečně. Takže zase podvod se dostal mezi 10-letý až 20-letý teenagery, s tím, že si pravděpodobně myslí, že ten podvod složil Kalin.
0: Jasně.
1: Ale to už je jedno.
0: Písnička žije.
1: Důležitý, že ta písnička žije a že to má nějakou hloubku. Všechny tátový písničky mají obrovský poselství, hloubku, smysl, obsah především. A všechno dává nějaký začátek, konec, prostě pointu. No.
0: Je to tak, jak říkáš. Než se rozloučíme a než si dáme písničku Tvůj hlas jako poslední ochutnávku z tvého posledního alba, zatím posledního, tak prosím tě, pojďme to nějak sumarizovat, protože nakousli jsme více věcí, tak pojďme to teda seřadit, vlastně je vidět, že žiješ mnoha událostmi, tak to pojďme dát nějak vlastně, co nás čeká.
1: Hele, 15 let jsem opravoval auta, jak si to chcete mi nahradit.
0: Já se rozumím.
1: Takže já jezdím stále s kapelou Příbuzný, 100 koncertů ročně po celé České Slovenské republice. Pak jsme se spojili s Vojtou, synem Františka a s ním na příští rok máme naplánováno více koncertů jenom v duu, to znamená improvizační večer, jmenuje se to Na jednom pódiu Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd.
0: Aha.
1: A třešinka na dortu je ta Lucerna a s Vojtou Dykem příští rok 14. a 15. května ty 2 O2 arény.
0: Na to ještě budeme určitě zvát, ale každopádně, co se týče té Lucerny, už jsme to nakousli, ano, ano. Sezení vyprodáno, nicméně ke stání ještě ta možnost je a je to teda 25. listopadu tohoto roku.
1: Děkuji ti moc krát.
0: Já Honzo taky děkuji za návštěvu a dáme si poslední píseň, popřeju tobě hodně zdravíčka, samozřejmě i tatínkovi, vyřiď, neviděl jsem ho strašně dlouho, strašně dlouho.
1: Slaví, hele, 80 let, mentálně v pořádku, jestli dokáže hádat celý hodiny, ale to tělo dostalo zabrat, ale už je takový nabitý, už si myslím, že se snad objeví.
0: Jo. No prosím tě, jinak když jsme u těch narozenin, teda chystáte nějakou oslavu asi jenom interně rodinou, že?
1: a asi interně rodinou, protože si myslím, že táta dlouho 7-8 let nebyl mezi lidma, to by nedal. Takže se sejdem na zahradě, dáme si pár řečí, táta miluje kuřecí křídla, tak mu jich uděláme 200, ať se napapá a všechno bude v pořádku.
0: Takže zdravíme, přejeme všechno nejlepší a děkuju za návštěvu, měj se moc hezky a ahoj.
1: Ať se všem daří.

0: 11 hodin 56 minut naše povídání u dopolední kávy skončilo, končí také dopoledne, před námi je předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, no a potom polední menu, tedy hodinka, kdy si dáme oběd, nebo vy si dáte oběd a já pro vás mám připravenou další soutěž, ke které si více řekneme po 12. hodině. Příjemný poslech, je s vámi Country Rádio.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná obloha. Na teploměru je od 25 do 30 stupňů. Zítra čekáme slunečno a pokračující teplo. Bude většinou jasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jednou poměrně zajímavou akcí. Ve čtvrtek ve 13 hodin se můžeme zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží zátěž jako při volbách. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Mimořádné sucho zasáhlo přes 50% území ve správě státního podniku Povodí Labe. Přestože se v srpnu už neočekávají extrémní teploty, až 40 stupňů Celsia, vodohospodáři předpokládají, že se sucho ještě prohloubí. Vodní nádrže ve správě podniku dál ale plní funkci záchranné sítě pro vysychající krajinu. O sběru hroznu teď náš kolega Luboš Dvořák.
2: První letošní hrozny na Burčák vyrazili sbírat lidé z vinařství Valtice v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku. Ovšem musí za úsvitu. V současné horké vlně vinařství tak nejen chrání své zaměstnance, ale také samotné hrozny. V extrémních vedrech by se velmi rychle zahřívaly a začaly oxidovat, což by mělo negativní vliv na kvalitu. Luboš Dvořák, Valticko.
1: U Žadce vzniknou nová pracovní místa. Blíže Blanka Holoubková.
3: U Velichova poblíž Žadce má vyrůst nový skladový areál o rozloze 9 hektarů s dvěma halami. Záměr počítá se zaměstnáním 300 lidí v třísměnném provozu a denním provozem 200 osobních a 120 nákladních vozidel. Stavba je plánována na příští rok. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a fotbalista Jablonce dnes nastoupí v rizik odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu a dovolit si tak mohou i porážku o jednu branku. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Ryze české jmeny na Country rádiu.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u borovic jsem zahlíd její stín.

tak se čedy mění všechno. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často

0: Krásný úvod do poledního menu, Hoptropáci a taky Vaby Daněk. No a teď už se pojďme věnovat filmu. Ano, je to tak, celý tento týden ještě soutěžíme také o vstupenky na hezký český film Dovolená v českém ráji. Není divu, jsme mediálním partnerem tohoto filmu a zajímá nás jednak svým obsahem a jednak také muzikou, která tam hraje, protože právě pro nás, pro milovníky tremské, folkové a country muziky, v tomto filmu zní spousta přitažlivých a hezkých melodií. Ale samozřejmě jde tam především také o ten příběh, moc hezký příběh, manželství Milana a Týny Svobodových se v posledních měsících proměnilo v sérii malých i větších nedorozumění, ve kterých se dokážou pohádat prakticky už o cokoliv. No a Dovolená se jeví jako správná volba k záchraně vztahu. Jenomže v tom je ten zakopaný pes, když si to každý představuje jinak. No a přesně o tom je tenhle ten, nechci říct lehký, ale rozhodně příjemný film, letní film, a uvidíte tam spoustu krásné krajiny, spoustu krásných herců, velkých hvězd, no a jak jsem řekl, uslyšíte i hezké písničky. No a dvě vstupenky jsou ve hře i dnes, a to v soutěži v poledním menu, kdy nám zahraje Epidemie, Michal Tučný a Pavel Brimer, a my budeme zase hledat společné téma textů těch písní, které uslyšíme. Já vám mohu říct, že jsou to písně Milé děti, Dnešní noc bude dlouhá a Chřestýší jed. No a až najdeme to společné téma, tak toho prvního, kdo nám řekne tu správnou odpověď, odměníme jednak tedy dvěma lístky do sítě Cinestar na film Dovolená v českém ráji, ale také takovou lahví, která má logo tohoto filmu, a také karty, které v limitované edici vyšly právě také k tomuto filmu. Tak to je pozvánka pro ty, kteří rádi soutěží, a teď už můžeme spustit první písničku. Vy poslouchejte, o čem se v písních zpívá, a zkuste si tipnout, co by mohlo být společným tématem všech třech písní.
1: Byly doby, kdy jsem ani neznal jméno svýho doktora, za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí, dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova,

0: Takže dozněla poslední soutěžní píseň nebo poslední soutěžní píseň soutěže v poledním menu a vy byste měli na čísle 210, 323, 333 mi říci, co je společným tématem třech písní, které právě dozněly, a pokud to trefíte přesně tak, jak to zamýšlí náš hudební dramaturg, tak vám to vynese cenu, kterou jsem sliboval a kterou jsem zmiňoval, to znamená dvě vstupenky na krásný nový český film Dovolená v českém ráji. Já vám přeji příjemný den, tady je Milan Country Radio. Vorvani, ahoj, taky tě zdravím, ten pocit je správnej, ale bereš to teda hodně hopem. Kytara to je pravda, to ti můžu zatleskat, je to správná odpověď. To bylo to společné téma, odkud voláš?
1: Já teď momentálně z Náklaďáku.
0: No tak to je mi jasný, ale já myslím město, jako, kam patříš, jako, kam tě zařadíme. Jo, z Brňák, takže dobře, no tak v Brně určitě bude Sinestar, to o tom není pochyb, takže máš kam vyrazit na tenhle ten parádní skvělej film. Už jsi o něm slyšel, o tom tématu a tak, víš o co jde?
1: No, akorát od vás.
0: Jo, no tak my víc taky v podstatě zatím nevíme, ale jsme mediálním partnerem, takže proběhlo nějaký povídání. Petr Čtvrtníček tady byl a zval nás na ten film a podle toho, co mý kolegové, kteří už film viděli, říkají, tak je to skvělé, takže gratuluju. Uvidíš to i ty, vydrž mi chviličku na telefonu, já si napíšu všechno potřebné, ano?
1: Jasně, není problém.
0: Tak jo, díky. Děkujeme moc, měj se hezky. A my pokračujeme dál. Polední menu jede, 12 hodin 21 minuta. Před námi KTO a slavná písnička Ricatado. Pokud budete zpívat, pozor, ať vám nezaskočí. Dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.
1: Kolik je druhů různých smrti, trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, 6 vejfuků za mnou.

gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, Poldové jsou nahraný. Jeho pancéřová dočka, marnivá ženská.

0: Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Také v dnešním poledním menu se pojďme podívat na to, kdo slaví svátek. Je 13. srpna a svátek má Alena. U nás hodně rozšířené jméno, takže všem Alenkám přejeme všechno nejlepší, krásnou oslavu, pokud chystají už na dnešní den. No a my jako dárek posíláme písničku.
2: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje.

a v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech.

Posloucháte polední menu, přeji vám znovu dobrou chuť a příjemný poslech. No a kdybych měl říci, čím se zabývám v posledních dnech tady v rádiu nejvíce, tak je to tím, že sleduji festivaly, které probíhají, festivalová sezona vrcholí a snažím se vám zprostředkovat pozvánky na krásná místa, na krásnou muziku, aby nám nic neuteklo. A jedno takové zprostředkování nás čeká také zítra dopoledne v dopolední kávě, protože přijde Míla Pražák. Míla Pražák je sice náš vodácký zpravodaj, který připravuje stav řek pro všechny vodáky, respektive informaci teda o stavu řek pro všechny vodáky. A zítra ale budeme hovořit o festivalu, který má tak nějak také na hrbu a jmenuje se Folková Ohře. Takže půjdeme sice k vodě, ale budeme mluvit více o muzice než o vodáctví. Tak jestli vás tenhle ten skvělý a už také tradiční festival zajímá, pak poslouchejte zítřejší dopolední kávu a Míla Pražák nám řekne více. Jinak vás ale zvu samozřejmě velmi pravidelně také na večerní pořady vždy v poledním menu, tak dnes je čtvrtek, je tedy jasné, že nás čeká Dvora na country, takže Bezi Junior pro vás opět připravil hodinku plnou skvělé muziky a zajímavých informací z tohoto žánru.

Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

Dva to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat. Jenže víte, jak je těžké tancovat, když je mráz a nikde žádná muzika.

0: No, přátelé, je tady 13. hodina, to znamená, že polední menu právě teď končí. Já jsem vám sice už popřál dobrou chuť k obědu, ale pokud jste přišli později a třeba teď ještě jíte, tak i vám přeji příjemný poslech Country Rádia a nechte si chutnat. No a co nás čeká? Předpověď počasí, další zprávy Country Rádia. No a po 13. hodině start jako hrom. Pavel Bobek, Nedělní ráno, Brontosauři, Křeček, příjemný poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná obloha. Na teploměru je od 25 do 30 stupňů. Zítra čekáme slunečno a pokračující teplo. Bude většinou jasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro vodáky, protože i pro ně sucho znamená velkou komplikaci. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách je situace horší. S opatrností je sjízdná Dolní Jizera a Berounka, dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice nebo Dyje pod Vranovskou přehradou a Novými Mlýny. Stále splavný je pro vodáky také dolní úsek Labe z Ústí nad Labem do Německa. Počasí nepřeje vodákům ani růstu hub. Houby podle mykologů nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je prý nejhorší za poslední roky. Aktuální situaci můžeme sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Možná je v této době snazší najít poklad než houbu. Archeologové mají další skvělý objev.
2: Archeologové u Těšetic mezi Znojmem a Miroslaví odkrývají jednu z nejstarších zemědělských osad ve střední Evropě. Její obyvatelé tu před více než 7000 lety žili v dlouhých domech. Výzkumníci se před sluncem schovávají pod plátěnými přístřešky. Zaschlou zeminu musí dokonce kropit vodou, aby ji mohli odhrabávat. Luboš Dvořák, Znojemsko.
1: Kde se schladit, to nám poradí Blanka Holoubková.
3: Jižní Čechy nabízejí i v létě pestrý výběr podzemních prostor, které mají teploty až o desítky stupňů Celsia nižší, než jaké vládnou na povrchu. Je možné se tak projít pod náměstím Tábora nebo Slavonic, pivovarskými sklepy, odvodňovací štolou, bývalým dolem nebo jeskyní. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Pokud máte rádi cyklistiku, tak tady je tip od Blanky Holoubkové.
3: V sobotu 15. srpna dorazí do Pardubic světová cyklistika. Město se stane dějištěm startu třetí etapy prestižního závodu Czech Tour 2026. S pořádáním akce souvisí dopravní omezení v centru města. Už od pátku večer bude platit zákaz zastavení na vybraných parkovacích plochách.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Také po 13. hodině vám přeji krásné odpoledne, s vámi je Milan Schmidt, no a Pavel Bobek a Brontosauři zahráli tak, jak jsem sliboval. Než si dáme další muziku, tak přijměte také pozvánku na Kukátko Country Rádia, které bude také pozvánkou na pěknou bohulibou akci. Pozve nás Mia Peterková, nenechte si ujít, pokud máte blízko do Brna, mohlo by vás to zajímat. A z muziky potom tedy nabízím Blackmore's Night nebo Míšu Leichta a Forehand, taky Ray Charlesa a Willieho Nilsona a připomínám, že v této hodině bychom si měli také zasoutěžit o dvě vstupenky na Újezdské babí léto. Ještě jsme dnes nesoutěžili a já tu zase dvě vstupenky mám, takže připravte se, pokud rádi soutěžíte a chtěli byste vyrazit na tenhle ten opravdu velmi, velmi, velmi tradiční festival, že bude příležitost během této hodiny. Příjemný poslech přeji.

0: rokem Country Rádia.
1: Před námi je další velmi milá pozvánka, protože na telefonu je Mia Peterková. Mio, ahoj, zdravím.
2: Zdravím tě, Milane, a zdravím i posluchače Country Rádia. Ahoj.
1: Tak musím se zeptat a chci se zeptat, jak se máš a jak se má kapela?
2: Mám se tak nějak letně tropicky a kapela se má obdobně, teď máme hodně koncertů, takže pořád někde jezdíme a hrajeme a je to takové krásně, hudebně, letně vyladěné.
1: Tak to jsem rád, to rád slyším, gratuluji, ale volám kvůli něčemu jinému. Volám kvůli tomu, že se nám blíží už zase další roční zajímavé akce a navíc bohulibé akce, takže povídej, o co konkrétně jde.
2: Jde o 16. ročník akce, která se jmenuje Vozíkohraní. Aha. A je to taková potkávací akce Brněnské ligy vozíčkářů, která je plná hudby a zábavy a programu pro děti a je tam charitativní bazárek a vlastně jde o to vytvořit takový společný prostor pro přirozené setkávání handicapovaných a zbytku obyvatelstva.
1: Tak říkáš, že je tam muzika, že je tam program hezký, tak povídej, přeháněj.
2: Takže dáme také datum, bude to v pátek 4.9. od 15.30 do 21 hodin.
1: Ano.
2: Celá akce se koná v areálu Ligy vozíčkářů v Brně na Vinohradech na Bzenecké 23.
1: Ano.
2: A co se týče hudebního programu, tak celým tím odpolednem, podvečerem, večerem budou provázet kapely Rooms, Radimec a Old Horses a Lumeny.
1: Mm-hmm. Říkala jsi a zmiňovala jsi i program, který zahrnuje i program pro děti. Na co se mohou těšit děti?
2: No, tak doufám, že tam bude letos opět skákací hrát.
1: Ano.
2: A pak tam budou různé takové atrakce, malování na obličej, bude tam kanisterapie, takže ukázka vlastně práce ze psy s handicapovanými a různé další prostě takové příjemnosti, aby se děti nenudily, aby si rodiče mohli tam vybrat na bazárku nějaké věci, občerstvit se a tak dál.
1: A poslechnout hezkou muziku. Tak úplně závěrem, Mio, ještě jednou pojďme zopakovat tedy datum, čas a místo.
2: Akce se jmenuje Vozíkohraní. V pátek 4.9. od 15.30 do 21.00 v Brně na Vinohradech v areálu Ligy vozíčkářů na Bzenecká 23.
1: Mio, moc děkujeme za pozvánku. Ať vyjde počasí, to samozřejmě ovlivní také celou akci, ta ať se podaří a já se těším na slyšenou zase někdy příště. Měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju, Milane, a těším se taky na slyšenou a přeji všem posluchačům krásný zbytek léta, ať se vám daří. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat na dopravní zpravodajství. Začněme na kolejích, tak jako obvykle, co se kde děje a co se kde neděje na druhou stranu. Takže máme tady nějaké zprávy o poruše vozidla z trati 090 Ústí nad Labem Kralupy nad Vltavou a dál potom do Německa. Jsou tam odřeknuty vlaky v úseku Ústí nad Labem hlavní nádraží Lovosice, takže sledujte pokyny dopravce. To je jedna informace z kolejí. A další informace z kolejí, která by měla přijít následně, je z Prahy, a sice na trati 171 Beroun Praha hlavní nádraží v úseku Praha Smíchov Praha Radotín je také provoz omezen, dochází k nějakému krátkému zpoždění u některých vlaků a některé vlaky jsou odřeknuty. Některé jsou pak odkloněny, a to mezi stanicemi Praha Radotín, Praha hlavní nádraží. A je to poměrně dost vlaků, takže sledujte pokyny dopravce. Tolik tedy koleje, no a teď ještě rychlý pohled na dálnice. Z dálnic přichází zprávy takové, že momentálně není hlášena žádná větší dopravní nehoda, což je samozřejmě výborné. Na druhou stranu jsou tu nějaká porouchaná vozidla a nějaká další varování. Takže nákladák s defektem do vozovky stojí na 189,5 km ve směru na Ostravu. Asi nemusím připomínat, že je to v místech, kde se nám každý den tvoří ta kolona před 196 km, takže počítejte, že ty problémy mohou být trošku větší a složitější. Další porouchané vozidlo na D1 stojí na 279 km, tentokrát ve směru na Brno. Tak a ještě se pojďme podívat na dálnici D5, kde každodenně bojujeme s příjezdem do Prahy. Momentálně to nevypadá zase až tak špatně, i když trošku

0: Nejhorší doprava je v oblasti Rudné, ale jinak je to zatím ještě celkem klidné. Horší je to pak na tom 100 až 112 kilometru ve směru na Rozvadov, kde se pracuje na silnici a navíc je tam porouchaná dodávka, která tam trošku zdržuje. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: No tak přátelé, sliboval jsem také soutěž na tuto hodinu. Ta soutěž je jasná, soutěžíme celý tento týden o lístky na Újezdské babí léto, což je velmi tradiční a pěkný festival. Probíhá 21. až 22. srpna, to znamená už za 14 dní. No a v pátek 21. na Újezdském babím létě vystoupí Jirka Vondráček, Petr Kocman a kapela Voko Bere, dále Texmeni, pak taky Slávek Janoušek a kapela, na to se moc těším, a taky Copáci, to se taky moc těším. Takže je opravdu pěkný páteční program, budu moderovat já s Jirkou Malým, těšíme se na to oba dva, na tuhle tu spolupráci, tak pokud tam budete v pátek, tak se tam uvidíme. V sobotu potom, kdy já jsem někde úplně jinde, tak převezme můj mikrofon Láďa Chromeček a bude tam hrát i se svojí kapelou Sichravo, k tomu se dostaneme, ale začne všechno kapela Tabásek a Partia, což je vítěz Porty nebo účastník Porty. Dále bude následovat Epidemie, tu asi nemusím nějak představovat, For Folk jako talent country rádia, respektive účastník talentu country rádia. Zmiňovaná kapela Sichravo, tedy Rivolovky, a parádně zaspíváno, parádně zahráno. Samson a jeho parta, Žalman a spol, který tam bude oslavovat také narozeniny, a Jiří Pavlica a Hradišťan. Tak to je program, který vás čeká v sobotu a je to opravdu nabité, myslím, že to bude skvělý festival. No a teď už jsem odblokoval telefon číslo 210 323 333 a vy můžete být u toho, získáte ode mě vstup pro dva, pokud mi správně odpovíte na mou otázku. Tak pojďme na to. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Tak, dobrý den. Kdo pak se nám dovolal?
1: Tomáš.
0: Tomáš, Tome, a odkud voláte?
1: Chrudimsko.
0: Chrudimsko. Ne, fajn. Takže výborně. Doufejme, že dáme dohromady správnou odpověď a budu vám moci zatleskat a pogratulovat. Ta soutěžní otázka se týká jednoho z vystupujících, a sice Pavla Lohonky Žalmana. Já jsem naznačil, že tam bude oslavovat narozeniny, které vlastně v letošním roce slaví. A já se ptám, kolikáté jsou to narozeniny? Potřebujete to nějakou nápovědu? No, nápovědu. Můžu dát tři možnosti. Ona nápověda tady se nedá dát. Dám tři možnosti. Takže Žalmanovi je buď to 70, nebo 75, a nebo 80. Klidně se zamyslete v klidu. Zkuste to tipnout.
1: 70 let.
0: Kolik?
1: 70.
0: Tome, vypadá na 60 až 70, ale je mu víc, bohužel. Je mi líto, neklaplo to.
1: Nic,
0: tak snad zítra, doufám, že se tam uvidíme, dobře, jak to dopadne jakoliv.
1: Jasně.
0: Mějte se zatím, naschle, ahoj. Tak pokračujeme dál, už víme, že 70 Pavlovi není, bohužel, i když, jak říkám, vypadá na ně, vypadá dokonce na míň. Tak a už někdo volá další, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Ahoj Milane, tady Tomáš a taky z Chrudimska.
0: Tak to je něco, jinej Tomáš, taky z Chrudimska. Tak dneska se nám teda urodili Tomášové z Chrudimska a uvidíme, jak na to budeme se správnou odpovědí. Takže sedmdesátiny to nejsou, takže zbývají pěta, sedmdesátiny.
2: No, jsou to osmdesátiny.
0: Jo, tak to by už můžu zatleskat. Je to tak, neuvěřitelná osmdesátka u Žalmana. Nikdo by mu to nehádal, nikdo by mu to netipoval, ale přejeme všechno nejlepší a tam to oslavíme. A ty budeš u toho, tak mi vydrž chviličku na telefonu, já ti řeknu více, ano?
2: Ano, super, děkuji.
0: Taky. A my pokračujeme v našem vysílání. Dáme si pana Vladimíra Mišíka a uvidíme, no, ještě by tam mohl zbýt čas třeba na Věru Martinovou. Nechci předvídat a nechci předjímat, snad nás čas ještě nechá něco zahrát. Tak a jedeme dál.

0: Další hodina je za náma, před námi 14. to znamená pozvánky za kulturou s Tereskou a taky předpověď počasí, ale ještě vám předtím nabídnu pohled na zítřejší ráno. Nechte se pozvat na ranní show s Láďou a Kačkou.
1: Kamarádi, přátelé dobré muziky, zítra po 6. hodině se zaměříme na výborného hráče Benja, který dokonce v roce 2010 získal Grammy. My ho ale nejvíce známe z filmu Bláznivá střela. A nezapomeneme ani na dalšího oslavence. Habana, který je považován za jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. Zítra ráno v 6 naslyšenou se těší Katka Čepelíková. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude v Čechách převážně jasno. Na teploměru je od 25 do 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a pokračující teplo. Bude většinou jasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Coloredo Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistem 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely tak, jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledli SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Pozvánky za kulturou před malou chviličkou přinesly opravdu bohatou nabídku toho, kam se dá vyrazit. Já ještě doplním v kukátku Country Rádia o další akci, která je na Táborsku, tak pokud jste z jižních Čech a chtěli byste si užít menší festival, tak Mosty, to je pro vás to pravé. Více si povíme v kukátku Country Rádia. Připojím k tomu také Tuláckou stezku, no a z muziky Taylor Swift třeba, nebo Epidemie, nebo Johnny Cash, a nebo Vaby Daněk. Příjemný poslech.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Nekončící záplava festivalu nám dělá radost, protože festivaly jsou, je kam chodit, máme se kde bavit a pozvánka na další festival přichází právě teď, protože na telefonu už je Marek Cihlář ze skupiny Cihelna a spol. Marku, ahoj.
2: Ahoj, prosím pěkně, tak já bych teda chtěl, a jestli můžu pozvat posluchače Country Rádia tady na festiválek v Plané nad Lužnicí, děláme to v romantickém prostředí na ostrově, koná se to 15. srpna v sobotu a začínáme v 6 hodin.
1: Jak moc je ten festival tradiční a na co se tam můžeme těšit?
2: To je úplně úžasná otázka, Milane. Je to o tom, že máme letos výročí kulaté, máme 10. ročník a můžeme se těšit na 4 akustické kapely.
1: Aha.
2: Festival otevře budějická kapela Never Been to Jamaica, dobře známá i posluchačům, kteří se účastní Porty a sledují Portu.
1: Aha.
2: Následovat bude Katka Misíková s Kubou Kořínkem z Plzně a se svými hosty,
1: ano.
2: Což je folk jak řemen i blues.
1: Aha.
2: Potom budeme mít irskou kapelu, i když jsou to Češi, ale hrajou to hodně od podlahy irsky a jmenují se Fucking Guns. No a na závěr bude naše sestavička Cihelna a spol.
1: Takže takový, řekněme, menší festivalek, 4 kapely, ale moc pěkný a příjemný na krásném místě, takže prosím tě ještě jednou zopakuj, kde vás přesně najdeme, kdy a v kolik hodin tam máme být.
2: 10. ročník festivalu Mosty se koná v Plané nad Lužnicí 15. srpna od 18 hodin na malebném ostrově.
1: Marku, moc díky za pozvánku, ať všechno vyjde, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Já děkuju moc krát, ještě jednou hodně dobrá posluchačům Country Rádia.

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.

Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Když brácho odešel, do

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na další dopravní zpravodajství, ale vracím se k tomu, co už dnes zaznělo, a sice připomínám polodenní výluky, které stále ještě platí. Týniště nad Orlicí, Opočno a Čáslav, Třemošnice. To jsou místa, kde budete dnes až do 16. hodiny přesedat na autobusy kvůli polodenním výlukám. A teď rychle pohled na dálnice. Na D35 na 268,5 km ve směru na Ostravu je nějaký předmět na vozovce. Projíždějte velmi opatrně. Na D8 na 25,5 km ve směru na Ústí nad Labem je to uzavřené, převrátilo se tam nákladní vozidlo. Velmi nepříjemná událost a dálnice je uzavřena složky integrovaného záchranného systému na místě. Počítejte s větším zdržením a s většími problémy. No a D4, 24 km ve směru na Strakonice, poruchané vozidlo a sice nákladák odstavený v pravém jízdním pruhu, k tomu také pneumatika v tomto jízdním pruhu, takže počítejte i tady s nějakým zdržením a s nějakým nebezpečím. Pak tu máme pochopitelně situaci, která už celý týden a vlastně i několik týdnů možná nás provází na dálnici D1, a sice hustá doprava v okolí 196. kilometru, na to se navazující kolony, které tam vznikají. Zatím ale není žádné výrazné varování před tímto úsekem. Stejně tak zatím nepřišlo ani varování z D5, že na posledních 5 kilometrech by byla doprava nějak extra hustá, ale podle grafického znázornění vidím, že i tam se pomalu začíná tvořit nějaká ta kolona. No tak doufejme, že to nebude zase tak vážné. Ne, ale zase přehlednout to nemůžeme. Počítejte s tím, že tak jako každý den se v těchto místech trošku zdržíte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já nesupra. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Parní vodárna Střekov, tak ta bude cílem našeho toulání dneska. Nachází se v Ústí nad Labem, v městské části Střekov. Vítejte u poslechu dalšího dílu Tuláka. Tento technický unikát byl dán do provozu v roce 1874 při příležitosti zahájení provozu úseku železniční tratě z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem Střekov a dále do Děčína. Parní vodárna sloužila k čerpání vody do vodních jeřábů, tedy pump, kterými ji dobírali parní lokomotivy. Voda byla čerpána přímo z nedaleké řeky Labe speciálně vykopanou štolou. V objektu je strojovna, vodojemy o objemu 100 kubíků a samozřejmě parní kotel. Původní kotel byl ve 30. letech vyměněn za nový samotný parní stroj, ale pravděpodobně zůstal původní. Vodárna svému účelu sloužila až do konce 70. let 20. století, tedy do doby, kdy svůj provoz ukončily parní lokomotivy, pro které tato parní vodárna byla vybudována. V současné době má tento technický unikát v pronájmu Zubrněcká muzeální železnice. Kouzlo a jedinečnost objektu spočívá v tom, že se tam dochovalo skoro vše. Jedná se spíše o zázrak, protože ostatní parní vodárny po republice takové štěstí neměly a padly za oběť různým sběračům kovů. V roce 2009 tak započaly opravy, které měly tento unikát opět zprovoznit a v roce 2011 se to podařilo. Parní stroj se opět dal vlastní silou do pohybu, i když jen na stlačený vzduch s odpojeným čerpadlem. V samotném kotli se zatím zatopit nedá, protože neprošel nákladnou revizí a nikdo tak neví, jestli na něm není nějaká závada. I tak se jedná o zázrak, že tato parní vodárna je v takovém stavu, v jakém je. V období letních prázdnin je parní vodárna zpřístupněná k prohlídce každou sobotu a dostane se vám tam i odborný výklad průvodce. Vstupné je dobrovolné. Další podrobnosti o parní vodárně Střekov najdete například na webu turistika.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Moje čtvrteční vysílání je u svého konce, protože je tady 15. hodina a připraven už je Miloš Keller, aby vás provedl dnešním odpolednem. Přeji vám příjemný poslech Country Rádia a příjemné chvilky právě i s Milošem. Dejte si i večerní pořad nebo podvečerní pořad v 19 hodin s Busy Juniorem, čeká vás Country Dvorana. No a já se těším zítra naslyšenou v 10 hodin. Nezapomeňte, v dopolední kávě bude jako můj host Míla Pražák, kterého znáte sice z vodáckého zpravodajství, ale tentokrát bude tématem našeho povídání jeden hezký festival. Mějte se fajn.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná obloha. Na teploměru je od 25 do 30 stupňů. Zítra čekáme slunečno a pokračující teplo. Bude většinou jasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Agri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na poště, protože pro zákazníka je dobírka výhodná služba. Zvláště pokud nakupuje u neznámého obchodu a obává se, že po platbě předem mu zboží nedorazí a přijde o peníze. E-shopy naproti tomu upozorňují, že je pro ně stále větší zátěží. Nepřevzané zásilky jim prodražují dopravu, manipulaci i administrativu a některé proto dobírku zdražují nebo ji přestávají nabízet. Pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nalezů více než 3000 předmětů. Nejčastěji lidé věci zapomínají v dopravních prostředcích. Většinou to jsou tašky, peněženky, klíče nebo třeba mobilní telefony. Letos ale pracovníci našli například také mačetu, zubní otisk nebo prsní implantát. Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji. Policistům pomáhají v uvozovkách létající hračky. Blíže Luboš Dvořák.
2: Řidiči osobního vozu, dodávky nákladňáků i cyklisté ti všichni shodně nerespektovali značky Stůj, dej přednost v jízdě na křižovatce u Otnice na pomezí Vyškovska a Brněnska. Projeli bez zastavení. Jak záhy zjistili, nebezpečná jízda se jim nevyplatila. Zaznamenal to dron a už se za nimi vydali dopravní policisté. Luboš Dvořák, Vyškovsko.
1: Filmaři vyrazí do Žatce. Podrobnosti má Blanka Holoubková.
3: V centru Žatce se bude opět natáčet. Rada města schválila nájem pozemků na Chelčického náměstí a v ulicích Jiráskova, Dlouhá, Nádražní schody a Poděbradova. Filmaři se v těchto lokalitách chystají natáčet od 18. do 28. srpna scény do televizního projektu Birdwatcher.
0: Sport.
1: Městská rychlostní zkouška, která bude součástí Barumček Rally Zlín, omezí v pátek železniční dopravu mezi Otrokovicemi a Vizovicemi na Zlínsku. Od 16 hodin do půlnoci bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná pouze návštěvníkům automobilové soutěže. Ostatní cestující mohou pro přestup mezi vlakem a městskou hromadnou dopravou využít zastávku Zlín Prštné. Ve spojích městské hromadné dopravy mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Více řekla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
4: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících. Příjezd vlaků do této zastávky je plánován přibližně ve 22.30. Ve stanici Zlín Střed i na zastávce Zlín Prštné bude možný výstup pouze z prvních 3 vozů soupravy.
1: Tolik k legendárnímu závodu Barumček Rally Zlín. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: s pivem.
1: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je odpolední vysílání Country Rádia. Tuto hodinku zahájili Pavel Bobek a také Nové struny a pokračovat ní budou Eddie Rabbit. Také Valdemar Matuška, Honza Vyčítal, Jelen, Jitka Vrbová nebo KTO. Nebude chybět Kukátko s pozvánkou na koncert a také dopravní informace v půl. Tak ať se vám hezky poslouchá, hezký a pokud možno osvěžující poslech.

restauracích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Vlkem Country Rádia.
1: Předvečer našich oslav 35 let existence Country Rádia, bude v Pikovicích u Kelímka probíhat také zajímavý koncert. Tak pokud budete moci být v Pikovicích v pátek, ale už ne v sobotu, tak Stani Nodlová má tady pro vás podrobnosti.
2: Ahoj Miloši a hlavně všichni posluchači našeho milovaného Country Rádia. Já si vás dovoluji pozvat tento pátek 14. srpna od 17 hodin do Pikovic ke známému občerstvení u Kelímka, které letos slaví 30 let od otevření a kde v předvečer velkých oslav 35 let od založení Country Rádia proběhne pod taktovkou mého hudebního uskupení JTH večer plný písniček a pohody. Prostě jen tak hraná a zahrají a zaspívají vám takoví muzikanti jako Jitka Bubeníková, Lenka Mandoli, Jaroslav Beneš, Martin Linhart, Pavel Kříž, Jarek Houslička, Petr Bezi senior a speciální host Honza Langer a také moje maličkost. A po skončení oficiální produkce samozřejmě i vy, kdo se přidáte na pravidelné jamování. Tak přijeďte, moc se na vás těšíme. Ahoj! A velká gratulace Country Rádiu k 35. výročí. Je to prostě super rádio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Čas pro dopravní informace na Country rádiu. D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem je už průjezdná u Straškova alespoň jedním jízdním pruhem. Kolony jsou ale stále dlouhé, začínají už u odbočky na Kralupy a v důsledku toho se vytvářejí kolony i na 16 u Nové Vsi, jak od Mělníka, tak od Velvar. D1 na cestě z Prahy do Brna, kolony už se objevují u 9 křížů, dávejte pozor a opatrně do nich dojíždějte. A ještě se podíváme do Prahy, Barrandovský most, byla tam dopravní nehoda, kolony jsou na jižní spojce už od odbočky na Krč. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.

Tak to byl Pacifik a Václav Maršálek, Už koně mě vítaj. Původně se tahle písnička jmenovala Už mě koně vítaj a posluchači se vždycky ptali, kdo je to mě koň. Tak se to radši takhle změnilo. Tak teď Čechomor a Lenka Dusilová Proměny, anebo John Denver Take Me Home Country Roads na Country Rádiu.

Milé country rádio, narodilo si se přesně v polovině mého dosavadního života. Tak ti do těch dalších 35 let přeju všechno nejlepší. Doufám, že se tady ještě za 35 let sejdeme. I když, já nevím, ale ty určitě. Vašek Vidra. Pěkně.

0: Podle výzvy Roberta Křesťana a poutníku se půjdeme napít, konec konců máme na to teď chvilku času, v tomhle horku se to i hodí. A místo toho tady bude Tomáš Adamec, který nám nabídne informaci o počasí a také zpravodajství. Po 16. hodině Michal Tučný nebo skupina Marien.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná obloha. Na teploměru je od 25 do 30 stupňů. Zítra čekáme slunečno a pokračující teplo. Bude většinou jasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na našich dálnicích, protože celkem 15 řidičů kamionů dostalo před pár dny od policie pokutu za pomalou jízdu po moravskoslezské části dálnice D1. Že se kvůli tomu za nimi tvoří kolony, bylo šoférům srdečně jedno. Při hledání provinilců využili i dron, který dopravu na autostrádě monitoroval ze vzduchu, a rozdávali se pokuty. Praha pořídí dynamometr a hlukoměr pro kontroly upravených e-bajků, elektrokoloběžek, mopedů a vozidel s nelegálně hlučnými výfuky. Policie díky nim bude moci přímo na místě měřit výkon, hluk i rychlost a v případě porušení pravidel vozidla odstavit nebo odtáhnout. Pokud chcete vlastní zoologickou zahradu, tak není problém, jedna je na prodej.
2: Rodinná zoologická zahrada v Lipové Lázních na Jesenicku je na prodej. Případný zájemce ji může získat i se zvířaty, včetně tygra, pumy nebo klokana. Majitel a zakladatel Fauna parku uvedl, že rodina se k prodeji celoživotního díla rozhodla pro náročnost nepřetržitého provozu. Sezona ale běží dál, lidé mohou bez obav přijít. Luboš Dvořák, Jesenicko.
1: Strážníci ve Slaném kupují nové kamery a také psy. Blíže Honza Navrátil.
3: Několik novinek chystá městská policie ve Slaném. Strážníci pořizují mobilní kamery, které jim umožní rychlejší reakci na situace v ulicích. Další novinkou je obnova činnosti psovodů. Postupně do služby nastoupí 4, kteří doplní hlídky v ulicích. Aktuálně má městská policie všechna místa obsazená. Celkem tak slouží 23 strážníků. Součástí týmu jsou také 2 preventisté kriminality. Honza Navrátil, Slaný.
0: Sport.
1: Pohárové Evropě se dnes představí Hradec Králové a Jablonec. Jejich zápasy bude sledovat i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Blíže k postupu má po úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy Jablonec, který doma nad RFS Riga vyhrál 2-0. Dnešní odveta v Lotyšsku začíná v 6:30. O půl hodiny později rozehraje svůj duel Hradec Králové na stadionu Bešiktaše Istanbul. První utkání v Hradci otroci prohráli 0-1.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

I nadále dobré odpoledne a dobrý poslech od Miloše Kellera z Country Rádia. Tohle byly Marian, Memento Mori. Za chviličku Copáci a nahrávka s názvem Tajný přání z jejich zbrusu nového CDčka. Potom klasika Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door, ale také Pavel Dobeš nám nabídne něco o lásce, nebude tu chybět Falešná karta, Karel Kryl nebo Dwight Yoakam. I v Kukátku bude opět pozvánka na zajímavou kulturní akci a dopravní informace v půl. Ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech a pojďme na to.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

a tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď paní Jarmila Huterová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, přeju krásný den.
1: Vy máte spoustu informací o festivalu, který se jmenuje Eldorado Sosnova. Kdy se festival koná a kdo všechno tam bude a podobně? Máte slovo, pozvěte naše posluchače.
2: Já ještě jednou mockrát děkuji za zavolání. Chtěla bych vás tímto pozvat do Sosnové u Opavy na festival country a tramské písně, který se koná každoročně, letos to bude 40. ročník. A festival začíná v pátek 14.8. v 8 hodin večer taneční zábavou. V provodu country kapely Švihláci si můžou přijít lidi zatančit a pobavit se s náma a nastartovat se tak na hlavní program sobotní, který začíná ve 2 hodiny slavnostním zahájením hlavního programu, tedy areálu.
1: Je to tedy v Sosnové v okrese Opava. Já doplním, že tam budou sobotu odpoledne Texmeni, Pacific, Kentaur, Ranch a BPT Zlín a taky tam bude country ball, skupina Bodláci. Pár takových praktických informací. Jak je to s malými dětmi a psy ku příkladu?
2: Prosím vás, pěkně, areál je otevřen. Vstup samozřejmě rodiče s dětma jsou srdečně zváni, chystáme i nějakou zábavu pro děti, budou tam poníci, bude tam připraven program pro děti, kdyby se rodiče nemohli celou dobu dětem věnovat, samozřejmě těm větším, takže vůbec není problém, pejsci taky, radši na vodítku, protože kvůli koníkům a těm poníkům samozřejmě lepší pohlídat si, ale je to country, je to tramska, je to pod Širákem, takže jsme otevření úplně všemu.
1: Tak máte někde webové stránky, aby se posluchači mohli eventuálně podívat, pokud si všechno od nás nezapamatovali?
2: Webové stránky máme, tak jsme i na Facebooku, takže stačí napsat Eldorado Sosnova a vyhledáte si ve vyhledavači, jak na Google, tak na Facebooku. A nebo potom ještě můžu doporučit vlastně prezident Eldoráda, můj tatínek Alois Hutera, ten má taky facebookové stránky, takže veškeré informace i tam.
1: I tam se najdou. Tak povídali jsme si o festivalu, který se jmenuje Eldorado Sosnova, bude tento pátek a sobotu a povídala nám o tom paní Jarmila Huterová, jedna z organizátorek. Já vám za to děkuji, popřeji hezké počasí a spoustu návštěvníků.
2: Já vám velmi děkuji za zavolání, děkuji za představení našeho festivalu a budu se na všechny moc a moc těšit. Děkuji Country Radio, to je skvělý, děkuji moc.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Dwight Yoakam a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Na D8 stále problémy, na 25,5 kilometru je tam převrácený kamion, jezdí se jedním pruhem a kolona je od 15. kilometru. Souběžná 608 je také plná, u Nelahozevsi je dlouhá kolona. Sedmička, respektive D7, u odbočky na letiště kolona ve směru z Prahy je od 50. ve směru do Prahy od odbočky na Tuchoměřice. Počítejte s kolonami také v okolí Ohrady, na přístupových komunikacích na Pražské Ohradě, na Žižkově, také ulice vedoucí přes Krejcárek je uzavřená. A ještě D10 u Bezděčína, pracuje se tam na vozovce a jezdí se jedním pruhem v obou směrech. Kolona je delší ve směru z Prahy. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Každý ráno sjíždí z hor, ta parta z Ranče Ypsilon.
5: Jo, bejvali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
4: Údolí, údolí, údolí.
5: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
4: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
5: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
6: Sedím tady pod jedlí. A vzpomínám.
5: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
6: Vzpomínám na osadu u Tříkla.
5: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
7: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
8: A hlavně vám...

0: Tři věci si nepamatuju, víte?
1: Jo.
0: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

35 let country rádia, to mě baví. Co popřát country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.

Na vlnách Country Rádia dohráli, dospívali Rangers o krajině oblých kopců. Písnička, kterou natočili v roce 1980 na LPčko Otvíráme plovárnu. Teď je na řadě Alan Jackson s nahrávkou Don't Drag the Jukebox z roku 1991. V létě toho roku v podstatě po 3 týdny byl na čele americké country weight parády. A také Babi Daněk zaspívá Outsider Waltz z roku 1984. Tahle písnička vyšla na prvním Daňkově LPčku Rosa na kolejích. Don't

0: Tak se ještě vešli choroši a děvčena osadě. Co se vejde dál do dalšího vysílání Country Rádia? Pochopitelně Tomáš Adamec s informací o počasí a se zpravodajstvím. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. a v 19 hodin potom Dvora na Country, pořad bez jeho juniora. Ve 20 hodin už potom Petr Kocman, Hellcaster s Martu Kubišovou, Jamie Lancastra nebo Lufťáky. Tyhle všechny vám mimo jiné zahraje a přidá i vítěznou písničku z Bonanzy. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná obloha. Na teploměru je od 25 do 30 stupňů. Zítra čekáme slunečno a pokračující teplo. Bude většinou jasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
8: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
7: No jo, tady jsem ještě nebyl.
9: Tereza.
1: Znáte je?
9: Jedině Tereza.
1: Jsou ve vaší duši.
10: Řeky lásky proud kolem nás dál.
1: Každý tón, každé slovo.
11: Toulám se klínem skal a u nebeských brán.
1: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer. Pokud hladina Orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví její vyprazňování a minimální odtok z Vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru Slapské přehrady. Její hladina potom začne pozvolna klesat. Potřeba využít zásobní objem Slap může podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za 50 let. Sociologové přišli se zajímavým zjištěním. Generace Z prý odmítá vedoucí pozice ve firmách. Daleko více než status je pro ně podle aktuálních průzkumů důležitá rovnováha mezi kariérou a osobním životem. Důvodem je ale i strach z velké odpovědnosti. Sociologové proto předpokládají, že se obsah konkrétních pracovních postů v následujících letech zásadně promění. Brno očekává jeden z největších letošních motoristických podniků na Masarykově okruhu.
2: Tradiční vrchol automobilové sezony na brněnském automotodromu se blíží. O víkendu 11. až 13. září nabídne závodní víkend Masaryk Racing Days nejen rekordních 40 monopostů šampionátu Formule 4, ale také napínavé bitvy GT vozů a atraktivní doprovodný program pro celé rodiny. V pátek byl zahájen předprodej vstupenek, které začínají na 390 korunách. Hlavním sportovním tahákem bude ovšem šampionát F4 Central European Zone s jedním z nejpočetnějších startovních polí v Evropě. V těchto monopostech začínali současní piloti Formule 1 jako Lando Norris, Kimi Antonelli nebo Oscar Piastri. Mezi 40 mladých talentů bude největší pozornost upřena na 15-letou Elu Häkkinen. Dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Miki Häkkinena je členkou vývojového programu McLaren a závodí pod českou licencí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta definitivně přišla o další podporu. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Spartu po 5 letech opouští její kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský fotbalista přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatí. Přestupovou částku kluby nezveřejnili, mluví se ale o částce až 150 milionů korun. Haraslín podepsal v Saudské Arábii smlouvu do roku 2029.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ahoj, Country Radio, prosím, zahrajte mojí ženě Ilonce k jejím pěkným narozeninám její oblíbenou písničku od Jarka Nohavici Převez mě, příteli. A také k tomu, že jsme už 56 let spolu, píše náš dlouhodobě věrný posluchač Jindrám.

na první schůdek z dole. Jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, že bych se dovolala.
0: Dovolala jste se do písniček na přání, tak co to bude a pro koho?
1: Helejte, já volám zase Zimová Ústí. Mm-hmm. A bude to pro mě a pro všechny, kteří milovali a milujou Matušku. A byly by to Žlutý růže z Texasu.
0: Dobře, tak vám je za chviličku zahrajeme. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Jste hodnej, naschledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Dům u vycházejícího slunce pro Milana Lohonku z Českého Krumlova, který by oslavil 75. narozeniny. Bohužel jsme ho před 14 dny doprovodili na poslední cestu a už chybí moc. Děkuji za všechny kamarády. Marie.

0: Hvězdičky na přání na Country Radio.
1: Prosím, zahrajte písničku Zvon od Hany a Petra Ulrichových k svátku pro Alenku z Tábora s přáním všeho nejlepšího. Děkuji a zdravím. Písničku posílá Lenka.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Ahoj Country Rádio, prosím o zahrání písničky Cizinci od Cleo pro kamaráda kamionáka, který si poslechem vašeho rádia zpříjemňuje dlouhé cesty. Ať se ti dobře jede, Pepo, a hlavně ať neuvízneš v žádné zácpě, přeje kamarád Max.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Stručně dopravní informace D4, respektive 4, ve směru z Prahy na Příbram. Kolona je od Cukráku až na Jíloviště a ještě předtím je krátká kolona kvůli porouchanému autu u odbočky na Zbraslav. D10 u Bezděčína se pracuje na vozovce, jsou uzavřeny levé pruhy v obou směrech, kolona je zhruba na 20 minut v obou směrech.

0: poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
1: Škoda lásky.
2: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
1: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: S dnešním dnem leváku, který je mi po děsném náladí roku 2016 blíž než triko a pyžamo, a posílám písničku za Alenkou Ali Alčou a hezké spokojené prožití svého svátku i za synovcem Danim, cokoliv a kapela, aby mohli obdivovat tóny hlasů, píše Román.

0: Tak to byla písnička Michala Prokopa, Bitva o Karlův most pro Hanku z Havířova k sobotnímu svátku a také jako gratulace Michalu Prokopovi, protože právě dneska slaví osmdesátiny.
1: Písničky na přání na Country Radio.
0: Tak pojďme za další dvojici písniček na přání. Moc prosím o písničku Kamarádce k dnešnímu dni jména. Milá Alenko Všenej a těším se na společnou dovolenou. Zahrajte písničku Přání od kapely Ve čtvrtek v 5, píše Lucka. Tak to bude jedna písnička. A druhá. Prosím o zahrání písničky pro našeho zetě Petra Gulku z Hrotovic od Pokáče Cowboy. K jeho dnešním narozeninám hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo tě krásné, hodně lásky, nebo tě jí málo. Hodně všeho, co by za to stálo. Všechno nejlepší k narozeninám přeje tchýně Dana a tchán Lubomír Černovi z Rešic.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Já musím hol

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: natřání na Country Rádiu.
1: Teď budeme trošku zase improvizovat, prosím o zahrání písničky pro naši babi Danu k narozeninám. Vybrali jsme jí Voraži z Šumavy, protože Šumavu má moc ráda. Přejeme vše nejlepší, vnoučata Aury, Fábík, Samsára, páté překvapení na cestě. Voraže známe jako kapelu, tak jsem vybral písničku od Voražů, třeba to vyjde. Jeden dluh ze včerejška, kdy to přišlo pozdě. Zahrajte prosím tatínkovi na dobrou náladu písničku od skupiny Texmeni se Střelen, píše Anička a Tereskám.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A ještě úplně nakonec něco stihneme. Přeji si pro svou maminku a tatínka k 10. výročí svatby písničku Trpasličí svatba. Tak ať si to dneska užijeme, maminko a táto. Zdraví, 10letá Eliška Střebíče.

0: byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná obloha. Na teploměru je od 25 do 30 stupňů. Zítra čekáme slunečno a pokračující teplo. Bude většinou jasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
3: And come in there, okay. Give me the cue there, like you did. 3, 4...

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíce uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst nebudou mít dost peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Jde podle politiků o tradiční prázdninový mírný nárůst. Zvýšil se i počet volných pracovních míst. Také přehrada Hracholůzky má nejnižší přítok od začátku měření v roce 1930. Do nádrže přitéká méně než půl kubíku vody za sekundu. Hladina je oproti obvyklému stavu nižší o více než 2 metry. V Karlových Varech otevřeli nové parkoviště. Vejde se sem 137 aut. Prvních 15 minut je zdarma. A některé sanitky na Jesenicku dojíždějí na hraně zákonného limitu. Kraj proto vybuduje nové základny. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Parní vodárna Střekov, tak ta bude cílem našeho toulání dneska. Nachází se v Ústí nad Labem, v městské části Střekov. Vítejte u poslechu dalšího dílu Tuláka. Tento technický unikát byl dán do provozu v roce 1874 při příležitosti zahájení provozu úseku železniční tratě z Lise nad Labem do Ústí nad Labem Střekov a dále do Děčína. Parní vodárna sloužila k čerpání vody do vodních jeřábů, tedy pump, kterými ji dobírali parní lokomotivy. Voda byla čerpána přímo z nedaleké řeky Labe speciálně vykopanou štolou. V objektu je strojovna, vodojemy o objemu 100 kubíků a samozřejmě parní kotel. Původní kotel byl ve 30. letech vyměněn za nový samotný parní stroj, ale pravděpodobně zůstal původní. Vodárna svému účelu sloužila až do konce 70. let 20. století, tedy do doby, kdy svůj provoz ukončily parní lokomotivy, pro které tato parní vodárna byla vybudována. V současné době má tento technický unikát v pronájmu Zubrněcká muzeální železnice. Kouzlo a jedinečnost objektu spočívá v tom, že se tam dochovalo skoro vše. Jedná se spíše o zázrak, protože ostatní parní vodárny po republice takové štěstí neměly a padly za oběť různým sběračům kovů. V roce 2009 tak započaly opravy, které měly tento unikát opět zprovoznit a v roce 2011 se to podařilo. Parní stroj se opět dal vlastní silou do pohybu, i když je nastlačený vzduch s odpojeným čerpadlem. V samotném kotli se zatím zatopit nedá, protože neprošel nákladnou revizí a nikdo tak neví, jestli na něm není nějaká závada. I tak se jedná o zázrak, že tato parní vodárna je v takovém stavu, v jakém je. V období letních prázdnin je parní vodárna zpřístupněná k prohlídce každou sobotu a dostane se vám tam i odborný výklad průvodce. Vstupné je dobrovolné. Další podrobnosti o parní vodárně Střekov najdete například na webu turistika.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer, u čaje o 6. I dnes si budeme povídat o grilování. Dnešní heslo zní: Královský hrmelín nasadí grilování korunu. Ovšem, nestačí jenom ho zabalit, potřít nějakými bylinkami a v alobalu ogrilovat. Já mám pro vás ještě jeden fór od kamaráda šéfkuchaře. Můžete ho úplně klidně, není to teda úplně pro skalní vegetariány, obalit celý v mletém mase. Jako byla takzvaná pštrosí vejce, to byl vlastně karbarátek a v tom bylo vařený vajíčko, tak vy tím mletým masem obalíte ten hrmelín celý a myslím si, že možná i ty vegetariáni si dobře pochutají. Další fígl, provencálské koření a olivový olej, to smícháte, pochopitelně nejlepší jsou čerstvé ty bylinky. A opatláte tím, obalíte tím ten hermelín a nebojte se dát rovnou na grill ten hermelín, nemusíte obalit do alobalu. Další fígl, rozřízneme ho, jako když se slepují na nakládání té hermelíny. A můžete ho potom obalit po ovodu anglickou slaninu, aby vám nevytékala ta náplň. No a tu náplň si můžete udělat, jakou chcete, kterou pomažete obě strany toho hermelínu, například na ostro, paprička nějaká, nebo tam můžete dát omáčku sýrača se sojovkou, nebo tam můžete nadrobno nakrájet nakládaná rajčata v oleji, nebo tam dáte jenom kuličkový pepř nebo papričky jalapeños s kořením s nějakou ostřejší paprikou. Ale ten fór je v tom, že vy pak ty půlky toho hermelínu slepíte a po ovodu to obalíte anglickou slaninou, která vám udrží tu náplň a ty dvě půlky pohromadě. No a ta slaninka je k tomu taky dobrá. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country Radio.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Zástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom na zítra. Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Jihlava, Horní Cerekev, rychlíky jsou nahraženy už z Veselí nad Lužnicí. Olomouc, Cenice na Hané, Přelouč, Heřmanův Městec, Doudleby nad Orlicí Letohrad, Budišov nad Budišovkou Odry, Humpolec, Havlíčkův Brod, Rybník Linz, Brno Ivančice, Branice Tábor, Dolní Polstevnava Čandau a Vsetín Půchov, ale ta je až do konce roku. Tady všude se vlakem nedostanete. Šťastnou cestu náhradní dopravou.
2: Country Radio.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radio. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
4: Country Radio.
5: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: potřebujete hadici, která vydrží. Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
2: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
3: Lásko má, mám tu víno zvoný chrén.
4: To bylo furt ťoťo ňoňo a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
3: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
4: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
5: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
4: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
6: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
4: Láska vás může zklamat. Kam

0: Je 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer a příjemný poslech vám přeje opět po týdnu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Dovolte mi na úvod jeden oficiální citát. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let. Majíc se tato moudrá slova na paměti, můžeme vyrazit. A to přímo do Las Vegas.

0: Patrně nejslavnější písničkou o hazardu je Gambler Kenny Rogerse. My si tuhle pecku samo sebou pustíme, ovšem v zajímavé verzi zpěváka jménem Juaner Dominguez. Merle Haggard nám pak s citem sobě vlastním přednese tragický příběh muže, který kvůli hazardu přišel o rodinu. Autorkou písně je Dolly Parton.
1: Un ardiente verano en un tren olvidado, estando muy cansado.

0: much more than he wins.
1: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvillské dvoraně slávy.
2: Celkem 12 nových členů bylo přijato do Country Music Hall of Fame v roce 2001. A dneska si představíme další dva kousky. Od roku 1963 plných 35 let bavila publikum komická dvojice Homer a Jethro. V 50. a 60. letech patřili vůbec k nejpopulárnějším bavičům Spojených států. Pravidelně vystupovali v pořadu Grand Lotto.

Mezi vůbec největší legendy hudby zvané country patří dozajista rodák z Texasu, jeden z zakladatelů hnutí Outlaws, který v 70. a 80. letech změnil tvář celého hudebního žánru, Waylon Jennings. Do countryové dvorny slávy byl uveden v roce 2001.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Přehlídka singlové tvorby naší domácí country scény pokračuje u roku 1974. Od roku 68, kdy vydali první singl, až do roku 84, nahrávali Rangers, později Plavci, pro hudební vydavatelství Panton. V námi sledovaném roce vyšly Plavcům tři singly. Na tom prvním si obě nahrávky připsal Luděk Nekuda.

Na konci 90. let se říkalo, že v Nashvillu existují dva víceméně stejně vydělávající hudební průmysly. Ten jeden zaměstnává všechny country umělce a ten druhý se jmenuje Garth Brooks.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. Získal titul bakaláře v oboru reklama a marketing a byl jedním z prvních interpretů, kteří dokázali svoje ekonomické vzdělání uplatnit také v hudební kariéře. A tak se stal nejen nesmírně slavným, ale také nechutně bohatým. Ale kdo by mu to nepřál, že?

Jsou interpreti, kteří chrlí jednu nahrávku za druhou, a pak jsou ti, kteří tak nečiní. Do té druhé skupiny patří bohužel i zpěvačka Míša Pávová.

Pokud mě paměť neklame, což se může klidně stát, vydala Míša Pávová jedno solové album, a to v roce 1993. Pustíme si z něj ještě dva kousky.

O showmanské dvojici Homer a Jethro už byla dneska řeč. Ke slovu se dostanou ještě jednou. Dáme si v jejich osobitém podání v pořadí už 40. verzi slavné Williamsovy písně Jambalaya.

A máme tu ještě jednu klasickou baladu o rodině rozvrácené díky gamblerství v podání zpěvačky Annie Murray. Se svou troškou se do naší virtuální herny dostaví pak také Petr Spálený.

Příští týden se podíváme na hudební zoubek v posledních letech velice populární skupiny Dead Souls. Abyste nebyli příliš překvapeni, nabídnu vám jednu malou ochutnávku. A s tímto sdělením na rtech se s vámi pro dnešek loučí od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior a od mixážního pultu vám jsou pravicí na pozdrav kine Kuba Jiroušek.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Country Šuňava 2026 se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna na Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Přijeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a tramské hudby. Zahrají Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový oheň. V sobotu 15. srpna od 19 hodin můžete zajít na koncert k výročí kapely Jistém 20 let. V Panské zahradě ve Strakonicích uslyšíte průřez tvorbou této kapely, tak jak šel čas. 43. ročník Kutnohorské kocápky začíná v sobotu 15. srpna ve 13 hodin. V parku pod Vlašským dvorem zahrají kapely Vohuba, Daniel, Strampoty, Robert Křesťan a Trepeři, Malina Brothers, Brzdaři, Johnny Cash Quintet, Gledli SV a Niagara. A těšit se můžete i na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 18. srpna od 19 hodin a 30 minut v klubu Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Hezkou zábavu vám přeje Country Radio a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný čtvrteční prázdninový večer s datem 13. srpna vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. I dneska jsem si pro vás pochopitelně do hodinky Country je všechno, co se mi líbí, připravil mnoho písní ze svého hudebního archivu a začnu jednou velmi slavnou skladbou, která se jmenuje Orange Blossom Special. Tuhle tu písničku určitě znáte v mnoha různých provedeních, zejména pak od Johnnyho Cashe, který nahrál v roce 1965, ale ta píseň byla původně napsána jako instrumentálka. Napsal ji jistý pan Irvin T. Rose, který žil v letech 1917 až 1981 a v roce 1938 ji nahrál úplně jako první se svým bratrem Gordonem. No a tehdy se té skladbě říkalo zjednodušeně buď to The Special nebo OBS. A mimochodem tahle ta píseň je taková nepsaná vlastně oficiálně nevnímaná hymna všech houslistů, abych tak řekl, těžko to nazvat, protože všichni houslisti si berou za svou a taky se na ní brousí ostruhy. Určitě pamatujete třeba za starý Greenhornu, ji hrál Petr Brindač, později u Greenhornu hrál Tomáš Linka, já jsem ji pak hrál na kytaru, čili ta píseň se dá opravdu různě obměňovat. No a vlastně ta píseň pojednává o velmi luxusním vlaku Orange Blossom Special, protože v Americe mají tyhle ty zvyky, že pojmenují každý vlak nějak. No a já vám teďka tuhle tu skladbu pustím v takové, řekl bych, dost unikátní úpravě, tak jak ji udělalo trio, které se říká The Helicasters, což je taková vtipná přesmyčka, parafráze na kytaru Telecaster od pana Fendera, o kterém jsme nedávno mluvili, protože měl výročí. No a v téhle té, no, jak to nazvat, kapele, nebo v tomto triu se sešli opravdu špičkoví kytaristi, mistři Telecasterů Will Ray, John Jorgensen a Jerry Donahue. Společně natočili několik desek, no a pochopitelně nemohli zapomenout ani na slavnou Orange Blossom Special. Tak pojďte si teď poslechnout tuhletu obrovskou country jízdu v podání třech špičkových kytaristů.

To byla skvělá Marta Kubišová a písnička A to mě trápí. Teď mám pro vás takovou raritku hudební. Určitě znáte písničku Take It Easy, kterou v roce 1972 kapela Eagles vydala na svém albu se stejnojmenným názvem, tedy Eagles. No a tahle ta píseň je taková trvalka, od té doby řekl bych, dokonce zazněla v mnoha různých úpravách, znáte třeba i tu od Travise Tritta, který naspíval v 90. letech a dokonce samotní Eagles mu tam zpívali vokály a vlastně on může za to, že se po 14 letech dali dohromady. Ale já od téhle písně mám spoustu dalších různých verzí a teďka přibyla do mé sbírky jedna úplně nová, kterou vám za malý moment pustím. Teď si ale pojďte poslechnout kousíček toho originálu na oživení. Tohle jsou Eagles, Take It Easy.

Tak, to bylo malinké oživení a teď si pojďte poslechnout, co s touhle písní udělal jazzman Jamie Lancaster. Je to opravdu tatáž píseň a možná byste ji v ní, tedy v téhleté verzi, ten originál od Eagles nehledali. Tak jdeme na to, Jamie Lancaster.

Jsou zpěvačky, které oplývají hlasem, jenž má předpoklad, že obsáhnou snad všechny různé žánry a jednou z nich je tedy pro mě osobně aspoň Joan Osborne. Rodačka z Kentucky, z Anchorage, krásné městečko. A tahle ta dáma je stejným dílem řazena do kategorie rocku, folku nebo country rocku, blues, R&B a všechno jí nesmírně sluší. Ona zaznamenala obrovský úspěch, zejména v roce 1995, kdy vydala album Relish a to tenkrát mělo 7 nominací na cenu Grammy. A taky v té době hodně jezdila na turné s názvem Motown z Funk Brothers. A také je zachycena v krásném dokumentárním filmu, který se jmenuje Standing in the Shadows of Motown, tedy v přeneseném slova smyslu je to o těch hudebnících, kteří sice nebyli nějak výrazně slavní a známí, ale velmi silně, takzvaně ve stínu, podporovali ty obrovské hvězdy. A Motown je tedy hudba, kterou já mám moc rád, protože tam se přesně snoubí R&B a soul a všechny tyhle ty styly. No a tahle ta dáma natočila, myslím si, podle mě i mnoho tedy krásných country písní, přestože nikdy na hitparádách vlastně nějak nebodovala. Otázka, jestli ty písně tam vůbec vyslala, to ani nevím, ale ona nepotřebovala, protože dodnes koncertuje a má spoustu fanoušků po celém světě, tak jsem si řekl, že bychom si jednu z těch countryovek z jejího repertoáru mohli připomenout. Ta písnička se jmenuje Dead Roses.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.
1: Jak tak se dávám ve stínu lípu a starý atlas

Ano, tak to byl Mirek Donutil, krásná písnička Mississippi, kterou zařadil na své album, tedy pěvecké album, protože Mirek samozřejmě, krom toho, že ho znáte jako skvělého baviče, když použije tedy tenhle ten název, který moc většina těch takzvaných bavičů nemá rádo, tak Mirek i skvěle zpívá, což samozřejmě prokázal i mnoha divadelních představení, zejména Divadle Na provázku. A album, ze kterého pochází píseň Mississippi z pera pánů Šlitra a Suchého, tak to je právě jedna, řekl bych, z perel toho jeho pěveckého alba. Tak já bych teď rád zaspomínal na Chrissie Rea, což byl vynikající zpěvák, kytarista, ale hlavně skladatel. Bohužel nás opustil 22. prosince loňského roku ve 74 letech. Zanechal po sobě obrovskou spoustu nádherných písní a desek a také obrovskou spoustu

Tak, to byl Míra Matoušek a písnička, kterou si vypočil, jak jste určitě dobře poznali z repertoáru Gartra Brookse, Cole Baton Rouge, respektive Garth Brooks ji vypůjčil také z repertoáru kapely Newgrass Revival. A když ji natáčel, tak pánové z Newgrass Revival mu tam přišli sekundovat do studia a nahráli mu tam ty nástroje, zejména tedy Sam Bush na mandolínu a Bale Affleck na banjo. A taky mu tam zpívali vokály. Myslím si, že jste všichni viděli krásný animovaný film Tarzan z roku 1999. A k tomu filmu jste možná také zaznamenali spoustu krásné muziky, kterou měl na starosti Phil Collins, vynikající zpěvák, skladatel, bubeník, kterého znáte jednak z jeho soulové dráhy, ale třeba také z kapely Genesis. No a Phil Collins tehdy do toho filmu napsal několik melodií a jedna byla titulní, byla to skladba You'll Be In My Heart. A já vám ji teď pustím v nádherné country úpravě, tak jak ji naspíval na konci 90. let countryman John Barry.

aby si pochopil, život fakt nebude úplně lehkej. Aby si zůstal tvrdákem navenek a v srdci křehkej. A když se nedaří, koukej furt makat a nikdy se nevzdej. A ze zlosti lidí si nedělej nic a jen z toho čerpej. A nenech je zlomit svou morálku a tvoje životní hodnoty. A buď hodnej na ženy, chovej se k ním, jak když jsou to princezny.

chci, aby si pochopil, ne všechno v životě dostaneš zadarmo. A když vás nechápeš, zkus si to otočit, nastavit zrcadlo. A nauč se odpouštět, život je krátký, na to bej zapškej. Lidi pak odcházej, mávnutí

Písničku Jackson znáte určitě všichni v podání Johnnyho Cashe a June Carter. Je to jeden z takových, řekl bych, zásadních country duetů v celé historii. Ovšem už se mnoho neví, že tu píseň nesložil žádný typický country autor, ale naopak byli Ed Wheeler a jistý Jerry Leiber, což byl pán, který spolupracoval s dalším skvělým hudebníkem a hlavně skladatelem Michaelem Stollerem. Tvořili takový opravdu velmi povedený tým, protože složili spoustu skladeb, ale pozor, pro oblast R&B a popu tehdy v 60. letech, takže nebyli to žádní country skladatelé, ale tohle se teda povedlo. Asi díky té spolupráci s Billy Adam Wheelerem, což byl také velmi šikovný skladatel. No a tuhle tu písničku úplně poprvé nahráli v roce 63 Kingston Trio, pak ji nahráli dokonce Flat and Scruggs, ale tu největší popularitu zažila právě v roce 67, kdy jako single vydal Johnny Cash a June Carter a na hitparádě Billboard se samozřejmě dostala hodně vysoko, ale zvláštní je, že tam vyšplhala pouze na druhé místo, nebyla jednička, a to díky vlastně skladbě Nancy Sinatra a Lee Hazelwooda, kteří složili ještě lepší píseň, ale jinak ta píseň samozřejmě bodovala a boduje dodnes, mám ji v různých úpravách, dokonce u nás ji naspíval v té novější úpravě Vaby Daněk s Robertem Křesťanem, samozřejmě znáte také verzi od Jiřího Grossmana a mnoho dalších, ale já vám teď pustím krásnou verzi od Charlieho Danielse, velikána country, skvělého houslisty, basisty, kytaristy, který kdysi naspíval se zástupkyní takové té mladší country se zpěvačkou Gretchen Wilson a dali té písni úplně nový, řekl bych do jisté míry nečekaný kabátek. Takže můžete srovnávat s verzí Johnnyho Cashe a June Carter.

Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

Na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, mám pro vás úplnou novinku. Zpívat bude Billy Dean, což je velmi populární country zpěvák, který kdysi v Nashvilleu v druhé polovině 80. let začínal jako skladatel, který nabízel své písně tehdy slavným zpěvákům, což se mu dařilo. Protože skladba, kterou uslyšíte za malý moment, tak tu si právě na konci 80. let vybral na svoji desku No Holdin' Back slavný countryman Randy Travis. O 3 roky později písničku Billy Dean natočil na své album, které nazval Young Man. Ta píseň se vyšplhala na 3. místo hitparády Billboard Country Singles and Tracks. No a také byla nominována na cenu Grammy za nejlepší mužský pěvecký výkon v kategorii country. No a samozřejmě od Country Akademie byla vybrána jako píseň roku. O tom není sporu, dodnes je to jeden z klenotů té pokladnici country. Píseň se jmenuje Somewhere in My Broken Heart. No a já vám ji teď pustím v úplně nové úpravě od Billyho Deana, tedy od jejího autora i toho původního interpreta, který nahrál úplně teď na čerstvé své nové album, kam zařadil své největší hity, ale v nových, řekl bych, víc akustických úpravách. Takže to je úplně poslední píseň dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí. A já se na vás těším samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný prázdninový čtvrteční večer.

for. I think there's enough pieces of forgiveness.

0: stačí jen přivřít oči,
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru,
1: teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné

21 hodin, k tomu 12 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a já mám pro vás v této hodině samozřejmě spoustu krásných písní. Budu mít pro vás třeba kousek Marcipánu z Toleda.

0: nějaký výstřel.
1: Tak, ale teď už se vrátíme do roku 1970, kdy Jiří Brabec společně s textařem Pavlem Vrbou napsali tuhle tu píseň na LPčko Country Beatu Jiřího Brabce. Zpívá Ladislav Vodička, Shane. Petr Kocmar vám přeje hezký večer.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýv strašlivě se začal smát,

0: svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil.

0: s očima jako len, štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starých spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Tak, milí posluchači, omlouvám se, že takhle v podstatě náhle vstupuji opět do vysílání, že vás ruším při toku písní, ale já jsem se nemohl udržet, protože jsem právě před minutkou dostal jednu naprosto senzační zprávu, o kterou bych se s vámi rád podělil. Já bych vám teď mohl vzletně říkat, koho mám na telefonu, není teda živě ve studiu, koho mám na telefonu a mohl bych vyprávět dlouho, ale když dovolíte, já bych tedy rád dneska výjimečně řekl, že mám na telefonu dědu a babičku. Já právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia Vojtu Nedvěda a Káťu Nedvědovou. A proč zrovna je vítám a proč se mi tak oslovil, to vám prosím vás řeknou oni sami. Tak Vojto, Káťo, mluvte, řekněte posluchačům tu veselou zprávu.
1: Ahoj, krásný večer všem posluchačům Country Rádia.
2: Zdravíme naprosto všichni.
1: A stala se taková krásná novinka, že se nám narodila vnučka Rozárka dnes, právě v 7:30 večer. Máme z toho velikánskou radost a moc nás to těší.
2: Ano, sice nevíme míru, nevíme váhu, protože to všechno tak čerství, že vlastně nevíme, ale víme, že je krásná určitě a že je vlasatá.
1: Ano, takže tak ode dneška, Peťo, už mi můžeš říkat oficiálně dědo.
2: A mě babi.
0: No, hele, já si na to budu zvykat asi dlouho. No, my, Vojto, no, my to víme, jak jsme zlobili tvýho tatínka Františka, že jsme mu říkali dědku, ale to bylo myšleno samozřejmě s obrovskou láskou. Tak já mám pocit, že Fanda se teďka nahoře baví na obláčku, protože konečně můžu říkat dědku já tobě, no to je úžasný naprosto. Káťo, u tebe si samozřejmě někdy troufnu, ale na tebe budu schovývavější, ale já teďka Vojtovi budu vracet všechny ty lumpárny, co on dělal svému tatínkovi. Jo.
1: Hele, to je výborný, to se mám na co těšit.
0: A můžu, já, měli byste to vy, ale můžu vás poprosit o jednu věc, můžu já prozradit to krásný jméno, který má vaše vnučka?
2: No,
0: já to řeknu, tak prosím vás, je to Rozárka. To je krásný český jméno Rozárka. Kdo na to jméno přišel? Je někdo přímo autor?
1: To si vybírala Verunka včera právě se svým přítelem Ondrou, takže to je jejich rozhodnutí a to jméno je opravdu krásný, vybrali to moc dobře.
0: To je úžasný. Já vám, babi a dědo, gratuluju i za všechny posluchače Country Rádia. Přeju Rozárce dlouhý, zdravý a krásný život a vám taky, abyste si co nejvíc samozřejmě užili, protože ten čas šíleně letí a když tedy dovolíte, tak já bych Rozárce teďka poslal na cestu životem krásnou písničku, kterou ty si, Vojto, naspívali, to je jedna z tvých novinek, velmi oblíbená píseň. A hádej, která to bude. Můžeš hádat jednou.
1: Já bych řekl, že babička.
0: Ne. Tak prosím vás, je to děda. Takže speciálně teď pro Káťu a Vojtu Nedvědovi tahle ta píseň a hlavně pro Rozárku. Tak krásný život, Rozárko, ti přeju.
1: Děkujeme moc krát a přejeme všem posluchačům Country Rádia a krásný večer.
2: Krásný večer a dejte si štamprdli na tu naší Rozárku.
1: Ano.
0: Tak jo, jdeme na to. Tak ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Peťo.

Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky. Country.

Dnes slaví rovné 80. narozeniny skvělý zpěvák, hudební skladatel, kytarista, také bývalý politik a hlavně od roku 2007 člen beatové síně slávy v kategorii osobnost pan Michal Prokop. On v roce 68 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, tedy bez diplomu a bez titulu inženýr, a v roce 1988 vystudoval pak obor kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 63 začal veřejně vystupovat v rockově hudební skupině, později pojmenované Framus Five. Zpočátku, to je zajímavé, pouze jako kytarista, ale od roku 67 už coby zpěvák. Skupina se vlastně žánrově postupně orientovala na soul a rhythm and blues, což se projevilo už na tom debutovém albu Framus Five z roku 69.

myslím se, že vy, fanoušci Michala Prokopa, ho dobře znáte. No a později přibyly i vlivy progresivního roku, což bylo album Město R, kde se o texty postaral pan Josef Kainar. To bylo tuším rok 1970, ale vyšlo až o dva roky později, v roce 72, takže ano, ten rok 70 souhlasí. No a pak mimochodem Michal Prokop také přijal angažmá v divadle Semafor, takže se zařadil do zástupu těch, kteří prošli divadlem Semafor a spolupracovali s panem Jiřím Suchým. No ale zároveň v té době vystupoval jako partner v programu Hanky Zagorové, což tedy, jak on na to dodnes vzpomíná, nebyla úplně jeho krevní skupina, i když Hanku měl samozřejmě rád, tak přece jenom zpěvák, který má rád rhythm and blues a soul, tak v tom programu asi nepůsobil úplně přirozeně. No, v roce 75 vystupoval pak s kapelou Mahagon a od roku 78 v obnovených Framus 5 s nimiž působil až do roku 1990. Od roku 2000 Michal Prokop opět veřejně vystupuje, protože měl takové docela dlouhé politické období, kdy na muziku neměl čas. No a od toho roku 2000 vystupuje s obnovenou kapelou Framus 5 a také s akustickým triem. Nevím, jak s tím triem je to dnes úplně, protože bohužel už mezi námi není jeho dlouholetý kamarád, skvělý kytarista Luboš Andrašt. No ale také vydal samozřejmě několik CDček a DVDček a v 80. letech tahle ta legendární kapela vyprodukovala kritikou oceňovaná alba, zejména pak Kolej Yesterday, to byl rok 1984 a o tři roky později Nic ve zlým, nic v dobrým. No a v roce 89 to bylo album Snad nám naše děti a tři tečky. Skvělá tři alba, ze kterých dodnes musí na svých koncertech hrát mnoho písní. No, v letech 98 až 2001 byl mimochodem ředitelem projektu Praha, Evropské město kultury roku 2000. No a na konci 90. let uváděl politicky orientovaný pořad Nic ve zlým, to bylo pro televizi Prima, možná si pamatujete. No a od roku 2000 pak moderoval svůj pořad až do roku, tuším, že 2013 s názvem Krásný ztráty. Vydal taky knižní podobu těchto televizních rozhovorů a to rovnou ve dvou knihách. No a také v roce 2000 měl premiéru dokument o životě zpěváka Michala Prokopa, který se jmenoval Michal Prokop, Až si pro mě přijdou, což je samozřejmě taková malá reminiscence na jeden z jeho písňových textů. No, Michal Prokop samozřejmě tíhnul vždycky k R&B a k soulu a téhleté černošské muzice, ale do jisté míry také měl rád country hudbu, protože dokonce v jedné písni ze 70. let mu na foukací harmoniku hraje Tomáš Linka ve studiu. Já bych teď ovšem rád k jeho 80. narozeninám pustil skladbu, kterou vydal už na těch nových albech a jmenuje se 64, tedy 64, což je pro změnu reminiscence na slavnou písni kapely Beatles When I'm 64, kterou když hoši od Beatles skládali, tak jim bylo nějakých, já nevím, 20, 21, 22 let. Takže samozřejmě Michal Prokop taky byl zasažen muzikou Beatles. Tak pojďme teďka oslavenci pustit tuhletu píseň. Zpívá dnes 80-letý Michal Prokop.

Teď je připravená písnička, kterou jsem vám sliboval hnedka v úvodu hodiny. Jmenuje se From This Moment a bude ji zpívat Shania Twain. A já jsem si v souvislosti s touto písní vzpomněl na jeden zážitek, který jsem měl kdysi před, myslím, že někdy více než 20 lety, už to bude možná 25 let v Kanadě. Mimochodem Shania Twain pochází z Kanady, z Ontária. A v rodině má indiánské předky z kmene Ojibwe. A já právě, když jsem byl před těmi lety, tuším, že to byla nějaká z mých, nevím koliká, ta třetí, čtvrtá návštěva, tak jsem se tam setkal právě v Ontáriu, shodou okolností v Torontu, s jednou indiánkou z kmene Ojibwe. A dlouze jsme si povídali o indiánech a zjistila, že to je kultura, kterou mám velice rád, tak mi povídala všelijaké zajímavé věci a řekla mi také jedno moudro, které právě souvisí s písní From This Moment, proto jsem se na něj vzpomněl. Ona mi říkala, mě můj tatínek, náčelník, kdysi řekl, nečekej na jedinečný moment, vem moment a udělej ho jedinečný. Tak si myslím, že to jsou věci, které platí v jakékoliv době. Přeji vám hezký poslech a po 22. hodině se samozřejmě na vás ve večerní vysílání Country Radia těší Petr Kocman.

0: And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Tak tuhle tu písničku před rovnými 150 lety složil jistý Henry Clay Work a takhle krásný nahrál Johnny Cash, Grandfather's Clock, tedy dědečkovi hodiny, tak jak ji znáte i v podání Texmenů, tehdy ještě krajánků, když jsem tu píseň poslouchal, co by malý hoch na jejich LPčku s pastvím velkoměsta. Je 22 hodin 10 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, no a v téhle té hodině si připomeneme jeden svátek, světový svátek, ale budeme také soutěžit a bude to soutěž telefonická, takže si připravte telefony, telefonní číslo znáte, kdo ne, tak prozradím 210 323 333, to je telefon přímo do studia a vše se samozřejmě včas dozvíte. Teď už si dáme jednu krásnou premskou klasiku, Vaby Rivola, Stará stezka. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

A soutěž před námi, milí posluchači. Mám pro vás opět dvě volné vstupenky na jeden opravdu mimořádný speciální koncert, který se jmenuje Americana Country s podtitulem Mezinárodní přehlídka moderní americké country music pod Lokeckým hradem. Název napovídá, že se to celé bude odehrávat v tom krásném přírodním amfiteátru přímo pod hradem Loket, což je tedy scenérie naprosto neuvěřitelná, zvlášť večer, když vy, co by diváci, koukáte na to nasvícené pódium a za tím pódiem za řekou tam svítí ten hrad, no je to něco uchvatného. Je to opravdu nádherné prostředí, je to veliké prostranství, takže pro děti docela i ráj, můžou si tam hrát. Mimochodem, co se dětí týká, tak ty mají na tuhle akci vstup zdarma, tedy děti ve věku do 6 let. No a od 6 do 12, tak pro tyto děti je připravena samozřejmě sleva, ale v předprodeji na Ticket portálu je také speciální vstupenka pro 4 osoby za zvýhodněnou cenu. To jsou tedy informace od pořadatele tohoto koncertu, na který jsem přijal pozvání i já, což mě velmi těší, protože samozřejmě americká country je hudba, která mě provází celý můj život. No a jak už název napovídá, tedy mezinárodní přehlídka, tak se tam objeví kapely mimo Českou republiku. Za Českou republiku vlastně tam budu já se svojí kapelou a také Marpo, což je skvělý zpěvák, on je vlastně rapper, ale teď už udělal druhou senzační country desku, znáte ji z vysílání Country Rádia. No a celá akce začíná tím, že se ve 13 hodin otevře amfiteátr a od 14 hodin až do 23 tam běží program, vystoupí tam kapely Dobro Man, Peter Ariston, Steve Morgan, Fuckleberry, no a jak jsem zmiňoval i já se svojí kapelou Marpo, takže muziky bude opravdu spousta. A kdybyste chtěli vyhrát dvě volné vstupenky, tak máte možnost. Připravte si telefony, abyste mohli zavolat sem ke mně do studia, ale pouze v okamžiku, kdy si budete jisti, že znáte odpověď na otázku, kterou jsem si připravil. Stejně jako v minulých dnech, to bude samozřejmě hudební dotaz. Takže já se ptám, kdo u nás zpívá píseň, kterou za malý moment uslyšíte? Takže za A to může být Hana Horecká, nebo za B Věra Martinová, nebo za C Helena Maršálková. Ještě jednou, ještě vám taky zopakuji číslo 210 323 333 a kdo u nás zpívá píseň, kterou za chviličku slyšíte, za A Hana Horecká, za B Věra Martinová, nebo za C Helena Maršálková. Jdeme na to.

0: Tak, to byla Dolly Parton a píseň My Tennessee Mountain Home. No a já jsem chtěl od vás vědět, kdo u nás tuhle tu píseň zpívá. Dal jsem vám možnosti za A. Hana Horecká, nebo Věra Martinová, anebo za C. Helena Maršálková. No a já v tuto chvíli vítám ve večerním vysílání Countryády a posluchače Jiřího, který se dovolal se správnou odpovědí. Tak Jiří, ještě jednou přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům Country Radio.
0: Děkujeme, tak a já vás teda poprosím, prozraďte jméno zpěvačky, která tuhle tu píseň Dolly Parton zpívá u nás v češtině. Teď můžete.
1: Já typuju Hanu Horeckou.
0: Ano, je to tak. Potlesk letí pro vás. Byl to správný tip. Já teda musím říct, že nejvíc všichni, kteří volali před vámi, tipovali Helenu Maršálkovou, což jsem si myslel, že bude ta nejzazší možnost tedy, ale také bylo hodně Věry Martinové, no a vy jste samozřejmě správně zvolili Hanku Horeckou. Tak já vám gratuluji, vyhrál jste 2 vstupenky na ten speciální koncert pod hradem Loket. Doufám, že si ho užijete i případně s partnerkou nebo s manželkou, můžete i s dětmi a že se vám písničky budou líbit. Já vám tedy děkuji a budu se těšit někdy příště naslyšenou a teď vám pustím tu českou verzi, abyste věřili, že to je Hanka Horecká. Mějte se hezky
1: a
0: naslyšenou.
1: A přeju všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme.
2: Když jsem ráno vyšla před dům, bílý lístek ve schránce byl, že prej na poště mám psaní.

0: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důvod, duši, když život patří katům.

Nevím, jestli to víte, ale 13. srpen, tedy dnešek, je den leváků. Tedy nemyslím těch leváků, ale levorukých. No, já to vím hlavně, protože můj syn je levoruký. No a těch leváků je pouze 10% z celkové populace, ale je docela pozoruhodné, že třeba 5 z posledních 7 amerických prezidentů jsou leváci. Ten řadu zahájil Gerald Ford, což bylo v roce 1974. No a po něm přišla pauza, tedy s pravorukým Jimmy Carterem, ale následující 3 byli opět leváci, tedy Ronald Reagan, George W. Bush a také Bill Clinton. No a toho vystřídal pravák George W. Bush mladší. Ovšem hned ten další prezident Barack Obama byl opět levák. No a mnoho levorukých je také mezi úspěšnými herci. Nevím, možná je to proto, že leváci mají nějakou vrozenou schopnost adaptace. Těm slavným levorukým hercům a herečkám patří například Tom Cruise nebo Robert De Niro, Peter Fonda nebo Greta Garbo, Whoopi Goldberg, Cary Grant, nebo také Angelina Jolie, Nicole Kidman dokonce, Marilyn Monroe, taky Kim Novak, pokud si dobře pamatuji, hlavně Robert Redford, Julia Roberts, Mickey Rourke, Peter Ustinov a Bruce Willis a ještě určitě mnoho dalších. No a z muzikantů levorukých, tak těch je taky celá řada. Samozřejmě v prvé řadě Jimi Hendrix, rockový kytarový mák, nebo také Kurt Cobain z kapely Nirvana, Lady Gaga, Justin Bieber, dokonce David Bowie, nebo také můj oblíbený kytarista Tony Iommi z kapely Black Sabbath, ale samozřejmě také Wolfgang Amadeus Mozart, tak to všichni byli a jsou leváci. Ale já bych teď tedy ten dnešní levoruký den světový oslavil písní jednoho z těch, řekl bych, nejznámějších, nejslavnějších leváků, a sice písní Paula McCartneyho, protože Paul, to je podle mě po Jimi Hendrixovi hned ten nejslavnější levák. Všichni ho známe z fotek z Beatles, jak má tu svoji Hofnerku, tu první baskytaru, a drží ji naopak, tak to jsou notoricky známé fotografie. Takže den leváků bych oslavil písní, kterou jsem vybral z jednoho z Paulových solových alb, a je to nádherná ukolébavka, takže píseň, která se hodí náramně pro tuto chvíli, a jmenuje se Little Willow.

To byla nádherná písnička Glena Campbella a Bobby Gentry zpívali All I Have To Do Is A Dream z roku 1967. No a na závěr hodiny mám ještě jednu krásnou vzpomínku, to bude píseň z roku 1979 a udělá určitě velikou radost všem, kteří měli a mají rádi Greenhorny, Zelenáče, protože píseň pochází z jejich LPčka Řidič tvrdý chleba má. A písničku budou hrát samozřejmě Greenhorni nebo tehdy už Zelenáči a zpívat bude Pavel Král. Písnička se jmenuje Dívka, co se smála jak Chaplinův kyt. Přeji vám hezký večer a po 23. hodině se na vás těší Petr Kocman.

Tak, téhle té písničce Vaby, když jsme se potkali, tak s humorem dodával, to je ta písnička Rychlejší ženský a mladší koně. Je 23 hodin 10 minut, posloucháte čtvrteční noční vysílání Countryády a s vámi Petr Kocman. No a já bych rád na úvod také zmínil to, že samozřejmě i dneska slaví narozeniny mnoho známých osobností. Tak třeba se dneska narodil zakladatel obuvnické dynastie Baťů, pan Antonín Baťa starší. Také se narodil kubánský revolucionář a prezident Fidel Castro. No ale narodil se také můj oblíbený hudebník, kytarista, zpěvák a skladatel Huey Thomason. To je osoba, která je velmi důležitá i pro country hudbu. On se narodil ve Virginii, bohužel zemřel v pouhých 55 letech v roce 2007 ve svém domě v Brooksville na Floridě ve spánku. A on vlastně od 70. letech působil v docela podstatné kapele, která si říká The Outlaws. A byla to taková typická jižanská country, chcete-li jižanský rock, oni tam moc tomu nepřikládají váhu, prostě je to jižanská muzika. Dokonce se také dostal do síně slávy firmy Fender, tedy Fender Hall of Fame, protože používal kytary firmy Fender, Stratocastery, hlavně i Telecastery, takže tam ho slavnostně uvedli. Také se dostal do síně slávy státu Florida, což je významná událost vždycky v životě každého muzikanta z jihu. No a díky tomu, jak skvěle hrál na ty Fendry, kombinoval vlastně country a blues a rockovou muziku, tak díky tomu typickému zvuku rozpoznatelnému mu říkají to flame, tedy přenesen slova smysl mu říkali, že byl zapálený, že byl plamen, oheň. No a důležitá byla taky etapa, kdy v roce 1997 nastoupil do další jižanské legendární kapely Lynyrd Skynyrd, a to v době, kdy kapela zrovna slavila 20 let od chvíle, kdy se bohužel letadlo cestou na jejich turné zřítilo a někteří členové zahynuli, tak na jejich počest složili písně na album, které nazvali 20, tedy 20. No a to bylo první album pro Huey Thomasona, na kterém se podílel co by člen Lynyrd Skynyrd, ale také tam napsal mnoho písní, protože on je opravdu skvělý autor. Napsal mimochodem jižanskou hitovku There Goes Another Love Song nebo Green Grass and High Tides a spoustu dalších. A dokonce, když v roce 2005, tedy po 8 letech, odešel od Lynyrd Skynyrd, aby obnovil kapelu Outlaws, tak s nimi pokračovala v psaní písní na další album, třeba Garden Guns. Já bych teď rád tedy na Huey Thomasona zazpomínal písní, kterou nahrával, jak jsem se dozvěděl, jako úplně první z toho alba 20. A je to krásná country vypalovačka, která se jmenuje Talk Myself Right Into It. Nelekněte se toho telefonu na začátku. Hrají Lynyrd Skynyrd a tam hraje samozřejmě na kytaru dnešní oslavenec Huey Thomason.

Je umělá inteligence pro lidstvo požehnání nebo prokletí? No, to se časem určitě ukáže. Každopádně britská spisovatelka Jo Callaghanová pasovala umělou inteligenci do velmi originální role, a to detektiva. Jistě, počítače už pěknou řádku nepomáhají zastáncům spravedlnosti v hledání a usvědčování padouchů. Ovšem, pilotní projekt AI Detektiv je něco úplně jiného. Navíc jeho hologram připomíná jistého urostlého sympatického herce. V krimi románu nazvaném V jediném okamžiku ho dostala na starost zkušená vyšetřovatelka a společně mají otevřít a vyřešit odložené případy lidí, kteří beze stopy zmizeli. Zpočátku spolupráce vázne, ale šokující závěr vše napraví. AI Detektiv je možná budoucnost. V prvopočátku byly vraždy v ulici Morgue. Kdo je autorem této povídky, která je pokládána za první detektivní prózu v historii? To už je samozřejmě otázka pro vás, milí posluchači. Takže pokud budete znát správnou odpověď, volejte na 210-323-333. A já se tedy ptám ještě jednou, kdo je autorem povídky Vraždy v ulici Morgue? Takže dám vám možnosti za A. Byl to Edgar Allan Poe, nebo za B. Gilbert Chesterton, a nebo za C. Arthur Conan Doyle. Volat můžete právě teď.

0: Tak zatímco zpívali fešáci s Hankou Mladou tuhle tu nádhernou píseň Rozbouřené vody, tak vy jste volali a volali, telefonátu byla opravdu obrovská spousta, ale ne všechny správné. A to až do chvíle, kdy se dovolala posluchačka Marta, kterou právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Marto, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Děkuju, přeju i já vám.
0: Tak a já jsem se ptal, kdo je autorem povídky Vraždy v ulici Morky. Dokonce jsem dal možnosti za A. Edgar Allan Poe nebo Gilbert Chesterton a nebo za C. Arthur Conan Doyle. A vy jste naprosto samozřejmě odpověděla, že tím autorem je...
1: Samozřejmě, kdo jiný než Edgar Allan Poe.
0: Ano, je to tak. Potlesk letí pro vás. Já se jenom zeptám, mám takovou zvídavou otázku, jestli jste milovnice detektivek. Máte ráda detektivky?
1: Samozřejmě, pro mě vítězí klasická Dorothy Sayersová.
0: Ano, krásně. Tak já si myslím, že se vám bude i tato kniha líbit. Je velmi tlustá, takže budete mít co dělat a myslím si, že si přijdete na své. Tak vám tedy přeji hezké počtení. Ještě
1: a můžu já prosím ano. všem něco poradit?
0: Ano.
1: Pokud chtějí něco vědět o Edgaru Allanu Poeovi, ať si přečtou Havrana.
0: Ano, to si myslím, že je naprosto zásadní.
1: Ať to nedělají v noci, protože už nikdy víc by se vám mohlo zdát.
0: Ano, mám to stejné doporučení. Tak vám ještě jednou děkuji. Mějte se moc hezky a budu se těšit třeba někdy příště naslyšenou.
1: Já taky dobrou noc.

do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Křižovatky cest od kapely Prospekt.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

jdu po čtyřech do schodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: Michal Tučný a Fešáci, písnička Chrisa Christophers na Help Make It Through Night, takto s českým textem Sunday z hodin závaží. Dneska je ten den leváků a úplně jsem vám zapomněl říct včera, že včera byl, představte si, světový den slonů. To jsem vůbec netušil, že sloni mají svůj světový den, ale za to však jsem si vzpomněl na jedno krásné africké přísloví, které praví, že slon je silnější než komár, ale tisíce komárů jsou silnější než velké stádo slonů. Tak to je velká moudrost. Já vám přeji klidné sny, zítra úspěšný den, no a opět od 20 hodin se na vás bude těšit Petr Kocman.
1: Jsem šel kolem botu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

za situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložené, že to

se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré rojí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Dnes opětovně sáhnu do svého archivu trampských tamtamů a pustím vám rozhovor, z kterého mám zpětně i tehdy jsem měl velkou radost. 4. července roku 2023 jsem totiž měl to štěstí povídat si ve studiu s Mirkem Černým. Pro zasvěcené asi nemusím říkat, Mirek Černý, textař, konferenciér, Rangers a hlavně osobnost, která vlastně spolupracovala s předními českými interprety napříč žánry. To je Mirek Černý, dlouhá léta též rozhlasový redaktor. S Mirkem jsme si v tom roce 2023 povídali o začátcích Porty, vývoji trampské písně po boku country a folku od 60. let až do dneška a dostali jsme se vlastně i k přínosu Mirkovy textařiny pro trampskou píseň. V tom povídání tehdy zaznělo několik písní, které Mirek textoval. Hnedka ta první, která pořád odstartuje, se jmenuje Nad medníkem, zpívá Jitka Vrbová a text je právě Mirka Černého. Také musím při zpětném poslechu uznat, že moje moderování bylo lehce poznamenáno i nervozitou před Mirkem, kterého si nesmírně vážím. Ale doufám, že i tak vám pořád po letech udělá radost. Tak a začínáme.

0: Posloucháte Tremské tamtamy, teď dozněla Jitka Vrbová, skladba Nad medníkem, kterou textoval Mirek Černý. Mirku, já se musím zeptat, tohle byl čistě tremský text, jaký vy máte vlastně vztah k trampingu?
1: No to je taková otázka, která se mi na jednu stranu blbě zodpovídá, na jednu stranu lehce. Nikdy jsem trampem nebyl. Nikdy jsem nebyl trampem, ale vždycky jsem byl velký romantik, protože já, když jsem byl vlastně malinký, já jsem vlastně vyrůstal za války, tak trampové vlastně nebyly. Nemohl je člověk potkat nikde. A ani knížky o trampech, ale vycházely kovbojky. Vycházely sešitový vydání romány Do kapsy nebo Rozruch. Ty obrázky se mi hrozně líbily, zvlášť když je kresl Buria nebo někdo takovej. No a to byla taková moje první láska. Začalo to Indiánama, jo. Indiánama, ale nevím, potom jsem nějak navštívil to muzeum Náprstkovo a někde jsem se dočetl, že Indiáni byli hrozně špinaví, což u mě neměli rádi doma. Tak jsem sedl na kovboje ve víře, že byli čistotní, ale mě fascinoval ten oblek, ta originalita, jo. Takže jsem se zamiloval do kovbojů a z toho potom asi nějak tak taky vznikl ten vztah k té country a k téhle muzice. A vůbec ten svět trampský, já ho moc neznám, ale znám ho natolik, aby se mi líbil.
0: Já když jsem se připravoval na to dnešní povídání, tak jsem mluvil s Frantou Hakrem a ptal jsem se právě na vás, na spolupráci, a Franta mi říká, no víš, on Mirek je takový salónní tramp.
1: No je to, no. Dá se to tak nějak asi říct, jo.
0: Přesně tam, kde vidět v těch...
1: Ne, já jsem nikdy nebyl na žádný osadě, to musím říct předem. Nikdy jsem nejel na žádný káno, i navíc neumím plavat, jo. Takže to by se taky s tím trampem jako nedávalo dohromady.
0: Řekl autor četných trampských evergreenů. Dobře, Mirku, já se chci ale teď bavit o počátcích Porty. My jsme teď hodně Portu tady v rádiu propagovali, protože měla vlastně slavila 15 let na jednom místě po dlouhém době. Ona se hodně stěhovala a teď je v tom Lesním divadle v Řevnici. Pod patronací Jirky Vondráčka. Ale vy jste byl úplně u těch začátků Porty v Ústí nad Labem v roce 67. Jak to tehdy vypadal, ten začátek Porty?
1: No tak ta Porta vlastně vznikla na základě těch impulzů, které už byly tady v té Praze, že? Protože KTO a Mustangové vystupovali na Hajnovce a byly tady ustálený pořady, na který chodili lidi. A v Ústí nad Labem bydlel člověk, inženýr, který se jmenoval Jiří Šosvald, který byl do téhle muziky nesmírně zapálený a navíc o sobě byl přesvědčený, že je vynikající muzikant a organizátor. Organizátor byl, dokonce psal nějaký texty, zpěvák nebyl už tak velký, ale dal dohromady skupinu, která se jmenovala Strangers. V té začínal třeba Jindra Šťáhlavský, jo. A tento člověk měl, protože měl nějaký poměrně solidní postavení v rámci toho Ústí nad Labem, tak se mu podařilo přesvědčit tam tehdejší mocipány. A za pomoci Socialistického svazu mládeže, který to vzal pod svoje křídla, tak vznikla ta Porta.
0: Kde se zrodil ten nápad vlastně rozdělit to na začátku na ty kategorie country a western a tramská píseň?
1: To se odehrálo někde v tom vedení té Porty. Hlavně se domnívali, že by to bylo nějak tak najednou, že by to bylo moc. A že ty trampové by se tam neuplatnili. Jo?
0: Vy jste na začátku byl v roli porotce ty první dva roky, jestli se nepletu. Dělal jste tam ještě něco navíc, nebo jste byl čistě porotce?
1: Ne, já jsem byl jenom porotce, jo. Jenom porotce a občas jako jsem spolupracoval s Honzou Olivou, což byl rozhlasák ústecký, jehož zásluhou se zachovaly některé nahrávky těch skupin, které už dávno neexistují a které potom ani nikde nevznikly. Jo.
0: No, na to jsem se chtěl právě zeptat, protože já můžu dneska říct, že tady máme v archivu v rádiu vlastně všechny ty první Porty nahrané. Kdo to tedy zařizoval, to nahrávání?
1: To nahrávání dělal naprosto, aspoň pokud já vím, dělal naprosto soukromně Petr Beneš. Petr Beneš, který taky vlastně mě velice pomáhal, protože já jsem někdy začátkem 90. let se přesvědčil tehdejšího náčelníka dramaturga bontonu, že uděláme řadu, že prostě zdokumentujeme tu portu naprosto přesně. Začali jsme právě tím rokem 67 a po 7 dílech jsme skončili, protože firma řekla, že to nechce.
0: Já nad tím přemýšlím, protože vlastně, když si to vezmu, tak tam byla úplná elita trampské i té country rodící se. Jaká tam byla atmosféra v tom roce 67?
1: No, fantastická, fantastická. Já v prvním ročníku vyhráli Rangers a když skončil ten koncert, tak Pavel Brimer mi chtěl dát pár facek za to, že nevyhráli Bluegrass Opus. No. Ne, bezvadná, byla tam bezvadná atmosféra a byly to podmínky velice skromné, protože když skončil ten koncert, tak nás naložili do nákladňáku a odvezli nás na chalupu právě toho Jirky Šosvalda. Hmm. Druhý den ráno nás odvezli na nádraží a tam jsme si počkali na vlak a jeli jsme do Prahy.
0: Tak v povídání budeme pokračovat. Já mám tady právě dva archivní snímky z té první porty a samozřejmě pustíme si Rangers. První budou s Michalem, ne, špatně, první budou Rangers Cuttenfield spole s Bavlnou vlastně ještě předtím, než vy jste je otextoval. A poté...
1: Ne, já jsem je neotextoval.
0: Pole s Bavlnou, ne?
1: Ne, Pole s Bavlnou, ne.
0: No tak to je chyba na suprafonu, normálně vás tam mají, jako že jste to udělal.
1: Oni mě mají rádi.
0: A poté bychom si pustili Rangers s Michalem Tučným, Whispering Pines. When I was a little bit baby, my mama would wrap me in the

0: Posloucháte Country Radio, pořad Tremské tamtamy. Teď jsme mohli slyšet dva živáky Sporty z roku 67 a oba patřili Rangers, jednou s Michalem Tučným. Mirku, všichni zpívali anglicky, to je zvláštní na Portu.
1: No, tenkrát se to připouštělo, nebyl to žádný problém. Hmm. Ale mám za to, že vlastně ty Rangers byli jediný, kteří tam zpívali anglicky. Jo, ještě tam byla jedna rakouská skupina, která zpívala také anglicky. No.
0: Protože tohle se poté už na Portě moc neobjevuje. Poté v těch pozdějších vydání, co máme teda aspoň ty desky, nevím, jak to bylo přímo na místě, tak tam už žádná anglická verze skladeb není.
1: No, nikdo to nikdy nezakázal, jo. Nikdy nikomu se nebránil, aby zpíval anglicky, ale ono pro tu reakci těch diváků, pokud to nebyly zahraniční věci, tohle jsou Cottonfields nebo Whispering Pines, to byly notoricky známí americký originály, tak ty se zpívaly v angličtině, ale aby nějakou novou věc tam někdo uváděl v originále, to nikdy nepřišlo v úvahu.
0: Vždycky mě bavila historka, kterou vypráví Mick Rivola, když přišli poprvé na Portu z Hobous, jak je ti ortodoxní tremští zastánci tedy tremské písně pomalu vypískali a jdou s tím Big Beatem někam. Byl v té době na začátku Porty znát velký rozkol mezi těmi ortodoxními trampy a tou moderní tremskou písničkou?
1: No tak já jsem, abych se přiznal, já jsem tam byl jenom asi při prvních, do toho Ústí jsem jezdil na první tři nebo čtyři ročníky, protože potom po jednom tom ročníku jsem napsal takový článek, ve kterém jsem řekl, že je úplná blbost, aby se tam nějak soutěžilo. Že ty pravidla stejně nejsou daný, že jsou to vlastně osobní názory těch porotců a že jenom lezou do úsudku těch diváků a těch posluchačů. No, oni už mě nepozvali. Oni už mě potom nepozvali vím, že jsem jel někdy až do Svitav, jo. Ale jak říkám, já jsem tam byl jako porotce a vlastně i zástupce gramofonové firmy, protože se počítalo s tím, že se něco z toho vydá. Bohužel se to začalo vydávat až později, ale nevím, od kterého to ročníku, ale každý rok vycházely živý záznamy Sporty asi do roku 87 nebo 86.
0: Ta Porta udávala hodně tón vývoji muziky rozhodně v této oblasti, protože zrovna na tremské písni to je hodně vidět, že ta se dost změnila po Portě. Objevil se Kapitán Kid, že objevili se Bratři Rivolové, Scarabeus a další, kteří vlastně naprosto změnili ten pohled na tu tremskou píseň. Ale potom, když jsem koukal v roce 68, najednou se tam objevuje už autorská soutěž, country a western, tremské sbory. A najednou pak v těch dalších ročnících vidím, že je tam třeba 10 kategorií. To už mohlo být dost frustrující.
1: To totiž se toho zmocnil ten orgán oficiální, který to zastřešoval, že? Který chtěl, aby to tam bylo rozpitvané takhle, takže se to udělalo, tak se jim vyšlo. Já jsem tam nebyl v té době. Už jsem nebyl ani v porotě. Jo? Takže nevím, jak to bylo, ale vysvětluji si to, že je to takhle, protože mezi náma ono nebylo v té době ani příliš jednoduchý tu Portu udržet při životě, jo. Protože k tomu byla spousta výhrad z takových těch, ne z oficiálních míst, ale z takových těch podružných, těch podtajemníků a sekretářek, takže bylo tam, muselo se prakticky každý rok o každou Portu se muselo bojovat.
0: No tak to se moc vlastně nemění, dneska se bojuje o peníze, že aby vůbec Porta mohla fungovat. Já znám z těch pořadů, z těch záznamů ty obrovské plné vlastně amfiteátry v Plzni. Byla ta Porta už takhle masová v těch začátcích, že se tam sjíždělo tolik
1: lidí? Ne, nebyla. To bylo, v Ústí se to odehrávalo v tom jejich největším sále, tam v tom kulturním domě, kolik tam mohlo být, 400-500 lidí. A z části se to odehrávalo na fotbalovém stadionu, tam byli trampové, který tam zmokli. Ale kromě toho, každý odpoledne i dopoledne byly tam malý scény, kde ty skupiny hrály naprosto veřejně, jo, bez jakéhokoliv soutěžení. No a vlastně To se udrželo až do konce, protože potom Porta cestovala, Sokolov, Svitavy, já nevím, kde ještě všude byli, v Olomouci to bylo dlouho. A nakonec se to vrátilo do Ústí nad Labem.
0: Mě zajímá, Mirku, pak je tam velký ten přerod, kdy vlastně kapitán Kidd řekne, že folk Portu spolk. Kde vidíte ten ústup té tradiční country a western a tramské písničky proti tomu folku? Kdy se to tak děje, tento odstup?
1: Já myslím, že ta averze vznikla kvůli tomu, že ty texty, které byly na ty folkové písničky, byly úplně jiný. Vždycky se říkalo, že Porta je nejlepší apatika a že je to jako záruka zdraví a veselosti a to. A ty folkové texty do toho zanášely velice složitý problémy. Životní problémy, sociální problémy, životní problémy. Někdy bohužel velice, řekl bych, neúměrně formulovaný, jo, nebo neumělecky formulovaný. No. A proto se třeba ten kapitán Kidd, který byl jaksi, třeba pokud o texty, o češtinu, tak to byl absolutní profesionalista, že? Takže tímhle s těm lidem se to prostě nezamlouvalo a nezamlouvalo se to, vždycky tam byla nějaká skupina, která byla soustředěná okolo té malé folkové skupiny, ale byly tam řada, tam bylo bezvadný, jako třeba ty Sasánky se myslím jmenovali, ty měli ten krásnou píseň o tom stromě.
0: Jo,
1: to by prostě nádherná věc. No a ono se to potom, pak to bylo tak, že samozřejmě se hledalo, aby tam byla co největší účast těch interpretů, takže tam byl i ten nějaký banjo band, tam byl, jo, a takovýhle, který tam opravdu už jako byli mimo.
0: Když se bavíme ještě o té
1: Pepi Kareřábka.
0: Když se ještě bavíme o těch prvních portách, tak já bych si dovolil teď pustit další ještě záznam živý. A to by Hobos zahráli slavnou Mickeyho skladbu Bedna od whisky. Tam vlastně zazněla vůbec poprvé v roce 69. A pozor, druhé místo. Druhé místo, nikoli první, tedy v kategorii tramské písně, byli tehdy za skupinou Scarabeus, kteří stejně, ale oni vyhráli se skladbou Wabiho Rivoli Island. A poté bychom si už pustili váš text, KTO by nám zahráli všichni svorně.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.

0: bývá roku, jen to on si ví.
1: Nadále posloucháte Tramské tamtamy, kde dnes máme Mirka Černého. Mirku, vaše jméno je pevně spjato se skupinou Rangers, Splavci. Vy jste byli jejich prvním konferenciérem. Je to vlastně skupina, která má dodnes obrovské jméno, hraje se prakticky na všech rádiích. Jak jste se do Rangers dostal a jak Rangers dostali vás?
2: No, to je velice jednoduchý. To bylo všechno někdy v roce 65 nebo 66, to je jedno. A první, kdo mě volal, tak to byl Jirka Grossman. Jirka Grossman mě otáhnul Jirkovi Brabcovi a na jejich pořady, který byly dole na Václaváku v kavárně Astra. A pak mě volal Tonda Hájek s tím, že by měl zájem o nějaký nahrávky, že dělají takovouhle muziku, jestli bych se přišel na ně podívat. A oni pozvali mě na zkoušku, která byla dáme na Smíchově. A já jsem tam přišel a ono jich bylo asi 20. Jo. Těch Rangerů bylo 20. Jo. Já vím, že jejich náčelníkem byl člověk, který byl o rok starší než já a chodil na 11letku o rok vejš než já, jmenoval se Heller, ale to už je jedno. A tenkrát jsme se domluvili s Tondou Hájkem a vlastně s Milanem Duvkem. A já jsem je pozval k nám, aby ke mně domů, že to mám ty desky, protože nosit desky není moc dobrý, protože se to rozbije. A oni přišli a já jsem bydlel ve čtvrtém poschodí a to schodiště bylo plné až do přízemí. Takže přišli si něco poslechnout a něco si vybrali. A potom mě řekl, potom jednou za mnou přišel Tonda Hájek a říkal, hele, my budeme pravidelně vystupovat na Karlově náměstí v budově techniky v klubu Sax. No a nepřišel by se nám to jako uvádět, aspoň jako my nevíme, jak do toho. Tak jsem tam přišel, uváděl jsem ten pořad a ten večer. A když jsme šli o tamtej, tak Tonda Hájek říkal, hele, prosím tě, nebyl by si ochotný nám to takhle uvádět vždycky? My ti dáme 50 korun. No, tak mezi náma, vzhledem k tomu, že desítka stála korun 20, jo, tak to bylo i na naše dnešní poměry docela, ne, to kvůli tomu ne. Prostě šli jsme do hospody, tam jsme těch 50 propili a já jsem s nima začal jezdit, ale teda nejezdit, já jsem s nima dělal jenom pražský koncerty. Jenom pražský koncerty a potom, když po 68. roce, když po tom nešťastném srpnu, oni Tonda dohodnul, že bude

0: On se mu moc nechtěl, ale potom se rozhodnul, říkal, tak to zkusíme. Jeli jsme na týden k nám na chalupu a tam jsme napsali takový scénář, takový povídání, historky a to všechno možný. A no, tam jsme přišli do toho, do těch dopravních podniků a ono to klaplo. Jo. Tam jsme dělali takový populární seriál Zlatá léta, mého mládí Zlatá léta 50, kde Petr hrál mojí manželku a takovýhle blbosti. A potom se už to nelíbilo Hájkovi v dopravních podnicích, tak získal místo v tom v divadle E.F. Buriana. A tam, když jsme přišli, už končíme. Tam, když jsme přišli, tak za mnou přiběh, já jsem tenkrát dělal suprafonu. Už jsem dělal suprafonu tajemníka, dirigenta v Obruby. Přišel za mnou Pepik a říkal, prosím tě, my máme pořad, který se vysílá každý den, soutěžní, nechtěl bys to uvádět. Měl to uvádět Vašek s Helenou, ale protože tenkrát byli skřivánci na niti, tak Vašek měl storno, tak jestli bych to nedělal, tak jsem začal dělat tohle. To byl každý den pořad, půl hodiny, tak jsem se klukama rozloučil a jezdil s nima už jenom Petr.
1: Vy jste tady byl u těch počátků a vlastně dneska, když si to vezmeme, tak Rangers žijou, jsou to tři skupiny vlastně dneska, co se z toho vyprofilovali a žijí vlastně z té velké slávy, která asi bych mohl říct končí smrtí Milana Dufka. Ta sláva tedy trvá, ale ta koherentní parta potom končí. Jak si ale vysvětlujete, čím si spíš vysvětlujete ten obrovský úspěch, že oni vlastně se nadchli trampy, nadchli folkaře, nadchli countryové muzikanty a vlastně celou tu širokou škálu posluchačů, že to nebylo jako jenom třeba trampská píseň, jenom folk, ale dokázalo to tak jako obsáhnout.
0: No, to byla cesta stejná jako v Americe, kde celou Ameriku nadchla skupina New Christy Minstrels, která dělala prostě variace na lidové melodie, ale potom už i byly jaksi písničky, které si skládali sami. No a ty obsazovali začátkem 60. let, asi v období 2-3 let, obsazovali vrcholné místa po hitparádě. Takže já si myslím, že je to něco podobného. Ta muzika, kterou dělali ty Rangers, byla stejná, jako dělali New Christy Minstrels. A jak chytla tam ty posluchače všechny, tak chytla i tady. Prostě něco v ní je.
1: Byl to dobře mířený tah a samozřejmě ty písničky by se dalo říct, že skutečně zlidověly. Já bych teď pustil dvě písně právě. První bychom si pustili Vás s Rangers, Balíček karet, Odpusťte mi, vím, že se to hraje pořád všude a hodně, ale přeci jenom myslím, že pro to naše povídání je to důležité. A poté by zahráli Plavci vlastně písničku Já si zajdu a tam je váš text.
0: Jo.
2: Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. dvojkami připomene, že Bible

0: má dvě části, Starý a Nový zákon, a trojka Trojici Boží. Čtyřka to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii, a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Posloucháte Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Tak stařina Mirku je s vámi nedílně spjata, ale samozřejmě všichni vědí, že jste psal pro Karla Gotta, pro olympiky, pro spoustu populárních populárních umělců, country umělců, ale vy jste psal i pro tramské interprety, například pro Jitku Vrbovou, pro KTO, a právě ty texty jsou, jak kdybych řekl, kdybyste s námi jel na Čunder, tak budu věřit, že jste tam s námi byl podle těch textů.
1: No, tak tam to bylo hodně působením Standy Chmelíka, který byl zarytej tramp a výborný muzikant a bezvadný kluk, který mě seznámil s Jitkou Vrbovou, a právě on mě požádal, jestli bych napsal takový nějaký text, a já jsem nad tím jenom chvíli přemýšlel, a pak jsem zjistil, že ty jeho melodie jsou takový, že na to jiný text nemůže být, než skutečně ten, co má takový ty aspekty tramských písniček. Nehledě k tomu, že jsem si někdy vzal takový ty jako Medník a tamhle to.
0: Když třeba řeknu skladba Co nevědět se sejdem, jak říká Karel Wagner, to je skutečný tramský superhit, tak ta naprosto do té muziky padá. A možná právě s tím Standou, já si ho pamatuju, on k tomu měl nesmírně blízko, vlastně do poslední chvíle, kdy mohl, tak jezdil po Čirák. To bylo naprosto neuvěřitelné. A vlastně i z Jitky Vrbové, která nikdy nebyla na Čundru.
1: Ne, to byla jazzová zpěvačka. Že
0: udělal tramskou zpěvačku. No, takže vlastně z vás udělal tramského
1: texta. Jsem mě udělal takovýho Napolo tramského autora.
0: Potom další velký interpret, který samozřejmě cowboy, ale k tramské muzice měl nesmírně blízko, Valda Matuška. Jak se psalo pro Valdu Matušku?
1: Valda Matuška, máme-li být upřímný, tak Valda Matuška byl jeden z nejméně konfliktních interpretů, pro který jsem kdy psal. Cokoliv jsem napsal, tak naspíval tak, jak jsem to napsal. My jsme se s Valdou dost dobře znali, my jsme spolu kamarádi, chodili jsme na pivo, a tak jsem mu tenkrát, čirou náhodou, musím se přiznat, že čirou náhodou jsem se tenkrát dostal k tomu prvnímu textu, který jsem pro něj udělal, to byl ten Uragán Mojmíra Balenga, a protože tenkrát to nějak nechtěl Ivo Fischer textovat, tak za mnou přišel Mojmír a přines mi to, já jsem to otextoval, a říkal jsem potom asi za dva dny, jsem říkal, hele, tak co s tím bude? On říkal, už je to hotový.
0: Tam mně totiž přijde, že jste se tam museli hodně potkat i v pohledu na tu muziku, protože Valda byl zkrátka cowboyem, a tím, to nebyl countryman, to bylo prostě něco úplně country western, bych asi řekl, a vy jste k tomu taky tíhnul, ne?
1: No, tak já nevím, co já jsem byl. Abych se přiznal, já když jsem začínal tak vnímat muziku jako intenzivnějc, tak mě okouzlili ty swingoví zpěváci, že jo, Frank Sinatra, Nat King Cole, Doris Day, Rosemary Clooney a tyhle ty. Potom přišel zlom, přišel Elvis Presley. A k dalšímu zlomu došlo, když přišli Beatles, protože to jsem už nějak nemusel. To už mě připadalo být, že to není takový to syrový. Jo, že to... No a čirou náhodou ten Elvis zpíval spoustu věcí countryovej. Že?
0: Rozhodně,
1: on vlastně začínal jako předzpěvák Henka Snowa.
0: Můžeme říct třeba Flaming Star, že jo? To je taková typická countryovka. No tak, když jsme se bavili o těch textech, tak si pojďme pustit právě Jitku Vrbovou, skladbu Co nevidět se sejdem, a poté bychom si pustili Valdu Matušku z KTO Uragán. A pozor, já mám takovou verzi, kterou poté nahráli v 90. letech, když se Valda vrátil.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí

se zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí,

Milé kamarádky, milí kamarádi, dnes jsme si připomněli starší povídání s Mirkem Černým, kterému nadálku přejeme v jeho požehnaném věku pevné zdraví. Ještě bych vám rád sdělil dvě zásadní informace, a to, že vás srdečně zvu příští sobotu 22. srpna od 11 hodin do Sokolova, do loděnice Dronte na Folkovou Ohři. Festival, který má moc rád, moderuje ho Miloš Keller společně s Mílou Pražákem, který také festival pořádá. Vystoupí tam Brontosauři Revival, Mandala, tedy vítěz talentu country rádia Xtet, já se tam objevím se skupinou Nové struny a také tam vystoupí Pacific a mnozí další, takže rozhodně doražte 22. srpna od 11 hodin Sokolov, loděnice Dronte na Folkovou Ohři. No a teď pro vás, kteří jste měli to štěstí a vyhráli jste, nebo jste si měli šanci zakoupit lupeny na oslavu 35 let country rádia, která proběhne tuto sobotu 15.8., tak vás všechny vyzývám, pokud to jenom trochu jde, pojďte s námi i po Sázavskou stezku. My to máme udělané tak, že vlastně z Bránického nádraží se vypraví mašina pro ty hůř chodící, ty vystoupí v Petrou u Prahy a dojdou pěšky do areálu Pikovaru, kde bude ta oslava probíhat v Pikovicích, ale ti chodící a ti nezdolní s námi jedou do Kamenného přívozu a tam společně s Rostou Čapkem, Ivou Čapkovými, s mojí maličkostí, s Bárou Hejhalovou a minikoňmi, s historikem Davidem Černým a dalšími půjdeme s posluchači po Sázavskou stezku a dojdeme si těch 9 kilometrů nádhernou přírodu do Pikovic a tam si uděláme po té cestě žízeň a poté už se budeme pouze bavit. Takže všichni, kdo máte lupeny, pojďte s námi po Sázavskou stezku, protože se na to všichni moc těšíme. No nic, to už bylo ode mě pro dnešek vše. Od mikrofonu Country Rádia se s vámi loučí Kuba Jiroušek a mějte se moc hezky za týden, naslyšenou.

cheek na rozloučenou nám zní.

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk, kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kuň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle, zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.